0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Always good.

0: Fire Kites.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: sleeper.
1: Český rozhlas.
2: Rádio Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
0: Rádia Wave.
2: To chcete povedať, že Leonardo da Vinci je Slovák?
3: Áno, áno, áno, presne tak. Sloven.
2: Ako Ježiš?
3: Ježiš Kristus tiež, presne tak.
4: This is Slovakia Nightmare.
5: Yeah.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Vyvětrej si hlavu. Poslouchej Nádech na rádiu Wave. Lucie Zajda a její hosté. Dnes od 7 večer.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: To bylo A How Long. Teď nás čekají první dnešní zprávy ve vysílání Rádia Wave, protože máme 8 hodinu a ty zprávy přináší Anna Kažijová.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Vláda podpořila zákaz mobilních telefonů na školách. Oznámil to premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga z Hnutí ANO. Zákaz by měl platit od září 2027. Týkat by se měl dětí z mateřských a základních škol i z nižších ročníků gymnázií a konzervatoří. ODS v Praze 1 nepředloží kandidátní listinu pro následující podzimní komunální volby, rozhodla o tom oblastní rada. Chce tak vyhovět požadavku vedení strany, aby na kandidátce nebyl ex-starosta městské části Filip Dvořák, který podle něj dostatečně neobjasnil původ svého majetku. Členové ODS Praha 1 tak můžou kandidovat za jiné strany nebo hnutí. Spojené státy dokončily 5 hodin trvající sérii nočních vzdušných úderů na Írán. Oblastní velitelství amerických sil CENTCOM to uvedlo na síti X. Podle něj armáda zasáhla íránská vojenská velitelská centra, námořní kapacity, dronové a raketové základny a systémy protivzdušné obrany. Íránské revoluční gardy naopak informují o úderech na několik amerických vojenských cílů v Kuvajtu a Bahrajnu. Praha 1 chce zpřísnit pravidla pro krátkodobé ubytování přes platformy typu Airbnb. Nový systém e-turista by podle radnice měl umožnit účinnější kontrolu provozovatelů a zamezit zveřejňování nelegálních nabídek. Elektronický systém má zjednodušit plnění zákonných povinností ubytovatelů a zároveň usnadnit kontrolu ze strany státu a obcí.
1: Sport.
2: Česká výprava zahájila mistrovství světa ve vodním slalomu ziskem 2 medailí. V časovce kajak krosu vybojovali v Oklahoma City stříbro Jakub Krejčí a Kateřina Beková. Mezi muži vyhrál o 16 sekundy Brit Clark a mezi ženami o pouhé 30 Australanka Foxová.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno, přes den se ojediněle vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 18 do 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave začíná úterní ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Smack a P-Money a Fake, no a teď jsme tady hodně real společně s Terezou, s Filipem a taky s vysíláním Rádia Wave a doufám, že vaše ráno je strašně real, úplně si říkáte, co se to děje.
1: Žádný fake tady v tom vysílání, tohle byly Smack a P-Money, předtím ještě Jamie XX, no a za chvilku se budeme pouštět třeba Royal Otis, taky Kodikyho, úplně nejdřív ale Steve Lacyho, který vydal novou desku, svojí třetí v pořadí, jmenuje se Oh Yeah.
0: Jemu se líbí tyhle názvy. It's
1: on,
0: cool.
1: On
0: oh
1: se
0: yeah.
1: ptá, on se ptá, oh yeah.
0: Tam je otazník, aha,
1: ano, právě.
0: Aha, není si jistý. A tady a zároveň dává odpověď v tracku, který tomu předcházel, což je zajímavá časová smyčka, protože na tomhle tracku je SZA a odpovídají si It's cool. Takže prostě víme, že to je v poho.
1: Tak v poho.

0: Royal Otis, Oysters in my pocket. Po vašich telefonech, jako nevím, možná tam máte nějaký prostě lastury anebo dokonce i mořské plody, ale pravděpodobnější je, že tam máte mobilní telefony, stejně jako dneska v podstatě skoro každý.
1: V zadních lavicích hlavně.
0: Já myslela v zadních kapsách, tam, že to nosíme nejčastěji a pak se na to sedneme. Ale samozřejmě, pokud jste děti školou povinné, tak nad vašimi telefony má moc zákon, školní zákon prostě, zvonění na přestávku a podobně. No a teď se díváme na server iRozhlas na informaci, že nadužívání telefonů dokonce vede k debilizaci. A to říká školní psycholožka, protože si myslí, že z telefony děti a mladiství jednají jako s živými bytostmi a tedy kamarády.
1: Rozhovor se školní psycholožkou Janou Zapletalovou najdete na serveru iRozhlas a je to hlavně z důvodu, že aktuálně vláda projednala návrh na plošné omezení mobilních telefonů ve školách. Ten zákaz se týká základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií a má zamezit používání telefonů v hodinách i o přestávkách. Vy se v tom rozhovoru můžete dozvědět, jaké problémy způsobuje podle odborníků používání chytrých telefonů od nízkého věku a podle Jany Zapletalové vidíme nárůst kyberšikany, taky ale úzkostí i omezení fyzického pohybu.
0: Takže prostě, když nebudete mít telefon o přestávce, budete chodit do kolečka se svačinou jako dřív, třeba na dvorku.
1: Já mám ale takovou apku, která mě normálně nutí se chodit, hýbat. Viď? Jako.
0: No ta apka bude prostě paní učitelka teďka a zároveň teda doufejme, že kyberšikana s tím jako, já nevím, no myslím si, že kyberšikana bude prostě probíhat jako dál, jako mimo vyučovací hodiny. Navíc tady prostě lidi mají na rukou hodinky, v kterých si umí psát, možná i číst zprávy.
1: Ty umíš šikanovat nejvíc.
0: Ty umíš šikanovat nejvíc prostě a uvidíme, jak to teda pohne s naší populací, pokud se tenhle zákon opravdu bude materializovat. Takže jak vypadá plošný zákon momentálně a jak vypadá vlastně to ten výzkum, který si vlastně bere za cíl ukázat, jak se dětem bude lépe dařit psychicky a taky fyzicky, tak zjistíte na serveru iRozhlas.cz.

0: Tady ten Kodiky, co zní jako dva, prostě s trackem Juchu nás tady budí ze sna a zároveň si myslím, že občas v Impactu v našem novém takové sérii podcastu slýcháte také občas věci, které si říkáte, já snad bdím, nebo prostě s ním, co se děje. Dneska v 8 tomu nebude jinak, proč herečky stále slýchají, že mají být štíhlé, dlouhovlasé a bez tetování. Dneska bude řeč o tom, jestli rozhoduje o úspěchu ještě talent, nebo spíš možná Instagram a to, kolik vás sleduje lidí a tím pádem, jakou přinášíte sílu osobní značky do daného projektu.
1: K tématu budu mluvit herečka, tanečnice, choreografka, moderátorka Eliška Soukupová, ale nebudou to témata, která se často týkají pořadu Pod. Naopak to bude třeba o její osobní zkušenosti s tím, jak to vypadá aktuálně v tom hereckém průmyslu. Jestli teda rozhoduje spíš talent nebo už sociální sítě, to bude hlavní téma dnešního Impactu po 8 večer.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na rádiu Wave.

0: Teď ještě navážeme na to, že byste si mezi mezi hodinama ve škole obecně už neměli možnost prostě používat mobilní telefon. Další taková věc, která se týká mobilních telefonů, a dneska to je takový leitmotiv, možná prostě máme den mobilních telefonů, je zajímavý, jak se vlastně mění třeba návyk na to, jak saháme na věci. Filipe, máš pocit, že od té doby, co máš mobilní telefon, který teda ovládáš převážně palci, předpokládám, třeba když jdeš a nedej bože někde zazvoníš na zvonek.
1: Jestli to dělám palcem?
0: Jestli to děláš palcem nebo ukazováčkem. Já totiž si myslím, že prostě jako jsme palcem, jsme jako přetížený na palce a spousta úkonů, který jsme dřív dělali ukazováčkem nebo jinýma prstama, teď děláme palcem, protože jsme si ho prostě hrozně jako natrénovali.
1: Jako záleží, já někdy taky u sebe pozoruju, že mám takový ten seniorský vibe, že si chytnu prostě telefon do jedné ruky a pak
0: ukazováček,
1: natažený ukazováček, a to je jediný vlastně, co používám.
0: Takže takhle jakoby sundáš své vnitřní brýle na blízkou toho, ne? Takhle, jako
1: no,
0: že...
1: Ale je fakt, že ať už to děláte jakkoliv, tak tenhle opakovaný pohyb, který je vlastně neustále stejný, tak samozřejmě není třeba úplně tak zdravý pro vaše karpály a obecně prostě třeba i pro klouby. To, že třeba není zdravé mít celý den dlaň na myši, to už jsme se dozvěděli, protože myši používáme výrazně delší dobu, než existují chytré telefony, a stejně jako třeba u alternativ k běžným cigaretám je potřeba prostě to roky a někdy i desetiletí zkoumat, aby jsme zjistili ty negativní důsledky, tak smartfony nám prosím vás právě ničí třeba palce.
0: A taky to užijeme nějakou dobu, protože už prý skoro dvě dekády tomu je, co chodí za odbornou lékařskou veřejností lidé s tím, že mají takzvaný BlackBerry palec, takže prostě jako když pořád scrollujete, děláte ten jeden pohyb pořád do kolečka, tak opravdu karpální tunely a celý váš...
1: Teda
0: já si i myslím, že ty palce budeme mít jakoby nějak blbě vohlý hrozně. Aha. Že prostě budou takový víc jakoby víc od dlaně, protože se prostě tak jako namodelujou. Takže teď se
1: silnější.
0: Teď se hlavně protáhněte všechny prsty, jo, uvolněte, nějak se hezky zacvičte, než zase budete sjíždět sociální sítě.
1: Namakejte si palec pořádně.

0: Snow globe. No a voila, bude 9.
1: Voila. Klip se jich Ace Trumpets, za chvilku taky Billie Eilish nebo Brankos Bridge, no a potom už zmíněná 9. a taky zprávy.
2: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Annabelle Smart and Dumb, no teď už nás čekají další zprávy, které přináší opět Anna Živá na Radio Wave.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Aby zamítl nebo odmítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Tu podal Pavel kvůli nezařazení na summit NATO v Ankaře, kam nakonec díky předběžnému opatření soudu odjel. Vláda požaduje i vyloučení soudce Pavla Šámala z rozhodování o žalobě, podle ní kvůli údajnému aktivismu. Opozice návrh na jeho vyloučení kritizuje, označuje to za útok na nezávislost justice. Stát by mohl na vlastních pozemcích vystavět zhruba 15 000 bytů, část z nich u železničních tratí, ukazuje to analýza Státní investiční a rozvojové společnosti. Například v Praze je podle ní nejvíc vhodných pozemků právě v rukou Správy železnic. V Londýně dnes poprvé zasedne nová britská vláda vedená Andym Burnhamem. Sestavením nového kabinetu ho pověřil král Karel III. Burnham začal se s jmenováním nových ministrů. Ministerstvo zahraničí povede bývalý šéf laboristické strany Ed Miliband, ministrem financí bude bývalý ministr obrany John Healey a ministryní vnitra dál zůstane Šabana Mahmudová. Nejnavštěvovanějším filmem v Česku je aktuálně snímek Odyssea režiséra Christophera Nolana. Na snímek o legendárním řeckém hrdinovi přišlo do tuzemských kin přes 110 000 diváků během 4 dní. Na druhém místě v návštěvnosti je animovaný snímek Mimoni a Monstra, který za 3 týdny vidělo přes 220 000 lidí.
1: Sport.
2: 3 české tenistky postoupily do druhého kola turnaje WTA v Praze. Obhajkyně titulu Marie Bousková porazila Španělku Buzasovou Manierovou, Lucie Havlíčková Američanku Parksovou a Dominika Šalková Chorvatku Ružičovou.
1: Počasí.
2: Dnes bude obloha většinou oblačná, přes den ojediněle očekávejte přehánky. Teplotní maxima 18 až 23 stupňů Celsia. To byly zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave pokračuje úterní ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Fakult a jeho teror, pokud byste chtěli, aby vás tenhle slovenský hudebník a taky anarchista terorizoval ještě více než z našeho playlistu, tak vám doporučíme nově i třeba knihu. Záleží teda, jak moc dobře se vám čte slovenština, pokud třeba je váš mateřský jazyk čeština. To může být takový drobný zádrhel, bych řekla.
1: To sice jo, ale myslím, že to zvládnete levou zadní. Nová knížka, která se věnuje Denisovi Bangovi jako takovému a taky tématům, které otevírá ve své hudbě, nese název Všetci jsme anarchisti a je od redaktora slovenského deníku N. Patrik Gareje, který v minulosti dělal třeba velký rozhovor s Denisem na téma The Beatles a za ten získal i novinářskou cenu. I tenhle rozhovor je součástí té knížky, ale společně s ním taky spoustu dalších různých jako dlouhých hovorů, ze kterých vyvstávala témata jako třeba spiritualita, ale taky samozřejmě punk jako takový a třeba životní styl Denise Banga. 11krát se setkali, natočili 25 hodin materiálu a tohle je výsledek.
0: Takže kdybyste chtěli, můžete už si knihu pořídit a přečíst, potrénovat si slovenštinu a taky se dozvědět něco o duchovnu, o psychických diagnózách, lásce, násilí, romství a nebo třeba pracující třídě a okultismu. Takže hodně témat, které můžete znát a rezonují i právě hudbou Fakulta. Teď v knize Všetci jsme anarchisti. No a teď už nás čeká Rikonasty a Cupcake.

0: Genesis Owlsu a teď se podíváme do kin, konkrétně do jednoho jediného kina, které tady v České republice teda promítá nějak speciálně nabůstovaný prostě film, který je opravdu z filmu a teď už víte, že se bavíme o filmu Odyssea. Na to vzniká už spousta memů, třeba jak se loučí manželský pár a manžel říká té ženě, miláčku, prostě miluji tě a teď musím odejít, vrátím se za dlouho a prostě jde do kina, že jo? Jako Odysseus prostě přijde zpátky až za 20 let.
1: Až za tři a půl hodiny.
0: Je to taková malá Odyssea vyrazit prostě na film, který trvá takhle dlouho. Možná je Odyssea i třeba koupit se na to lístek, protože už ani to Filipe prý není úplně jako snadné, si říkal.
1: No, já jsem se o to snažil včera, což bylo evidentně pozdě, protože říkal jsem si, tak ještě jsem viděl ten rozhovor pro 60 Minutes, prostě, kde Christopher Nolan vyne ten 70mm film, říká, že to váží ten kotouč asi 150 kilo, že to natočí jenom 3 minuty a pak to musí měnit, jak to bylo strašně náročný, že to je první film v historii natočený celý na tu IMAX kameru, tak jsem si říkal, no tak jestli na to půjdu, tak to potřebuji vidět, tak jak on to zamýšlel prostě. Pak jsem ještě viděl, jak to kladně hodnotí třeba Kamil Fila, tak jsem si říkal, no tak to je v pytli a prostě musí mít jako. No takže nakonec prostě budu sedět v první řadě, protože už je to samozřejmě kompletně vyprodaný, je hodně těžký v tuhletu chvíli si ten lístek do IMAX kina koupit, protože v Česku je jenom jeden jediný kinosál, který to nabízí opravdu v téhletý verzi a promítá se to pouhé 2 týdny, protože potom už vlastně...
0: Co ty kotouče musí někam převážet, že jo?
1: No, ale protože tahle technologie už potom bude propůjčena jinému snímku, protože bude vycházet nový Spider-Man.
0: To je opravdu toho Spider-Mana nám byl čert dlužen. Jinak teda myslím si, že i Martin Schreier byl nadšený z nového Nolana, takže začíná to jako vypadat, že smyčka se nám utahuje a opravdu na to budeme muset jít třeba i já. No, nedej bože.
1: Ale rychle.

0: Matt a jeho poslední hezký léto. Myslím si, že hezký léto vás ještě klidně může čekat, pokud vyrazíte někam na třeba festival. Já teda doporučím vyrazit někam, kde jste ještě nikdy nebyli, jo. Ne, že budete jezdit furt do kolečka prostě na jednu pohodu tam a zpátky celý život.
1: A ty musíte... to máš ale tak, že si něco vyzkoušíš a zároveň je to naposled. Takhle právě. Si byla na nosničce, už se tam nikdy nevrátila.
0: Ale jako já jsem zažila jednou Svitavy a mám jako splněno prostě, jo. A nic proti Svitavám, ale přijde mi dobrý jako objevovat nová místa.
1: Jsi královna odškrtávání.
0: Já prostě. Jsem královna odškrtávání. Hlavně mě už to prostě po druhý všechno nudí. Já třeba ani jsem knížku dvakrát si nikdy nepřečetla. Prostě život je krátký, nemůžeš se zabývat nějakým opakováním. Letos můžete vyrazit třeba do Rožmitálu pod Třemšínem, což je místo, které já třeba vůbec neznám, a je tam zámek.
1: Nikdy jsem nebyl, ale zároveň je tam zámek, což je super, a je to zámek otevřený veřejnosti a probíhá tam už několik let v řadě multižánrový festival, který třeba hostí i jména ze startéru, takže brzy o tom. Hned v příštím vstupu si budeme telefonovat s Julií Brabcovou, která nás na festival pozve. Mezitím se můžete naladit třeba na poslech šatníků, kde se můžete dozvědět o 5 oděvních kouscích, které člověka definují.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Šatníky. Dnes od 6 večer na rádiu Wave. Cold when it's critical. Cool but cynical. Maxed out, never minimal. That's how we function. Cold when it's critical. Cool but cynical. Maxed out, never minimal. Welcome to London, yo.

Český rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny.

0: A za tenhle festival, ahoj, slyšíme se, hezké dopoledne.
1: Vás do studia i ostatní posluchače.
0: Tak festival Repete Fest se koná na místě, které možná nebude všem úplně známé, Rožmitál pod Třemšínem. Kde tak přibližně takový Rožmitál se rožmitá?
1: Tak Rožmitál pod Třemšínem není až tak daleko od Prahy, je to jenom hodinka. A je to i kousek od Příbramy, to může možná posluchačům napovědět víc.
0: Už máme teda tím pádem takovou pomyslnou trasu. Festival probíhá mezi 24. a 26. červencem, což je už za chviličku. Jedná se o multižánrový festival, tak co k té dramaturgii bys nám řekla, mimo to, že je multižánrová?
1: Přesně, no, je to tak, je to multižánr, co se týká hudby, tak proběhne spoustu koncertů v pátek i v sobotu, na nádvoří zámku, tak i uvnitř zámku, a teda co se týká těch žánrů, tak začínáme s jazzem, s popem, s rockem, pak pokračujeme i s rapem a s elektronickou hudbou, a jsou to teda převážně čeští umělci, i když letos máme i jednu zahraniční kapelu. A dáváme vlastně prostor i nově začínajícím umělcům, ale i už více etablovaným.
2: Pojď nás možná pozvat na tu zahraniční kapelu. Koho přivezete?
1: Je to kapela z Nizozemska. Jmenuje se, teď nevím, co čte, Tež Mají, myslím. Tak to je teďka novinka, že se snažíme jako přivést i někoho z zahraničí, no.
2: Přestože ten zámek je dlouhodobě přístupný veřejnosti, tak je dost dobře možné, že tam třeba někdo, kdo poslouchá, zatím nebyl, tak představ nám ty dvě scény, protože nádvoří si asi každý, kdo vidí fotku zámku, dokáže nějak tak představit, ale jak to vypadá v chladírně?
1: Tak chladírna, to je vlastně vnitřní zázemí zámku. Je to takový jako sklepní prostor, až bych to nazvala, a vždycky tam postavíme takovou menší stage, a právě super, že tam můžeme dát prostor i nějakým jako třeba solo projektům. Elektronická hudba se tam skvěle vnímá a je to taky víc jako uzavřený prostor. No.
0: Takže takový klubový zámek prostě.
1: Přesně tak, přesně tak. Takže nabízíme i open air festival zážitek, ale zároveň i takhle klubovou scénu menší.
0: Třeba tady v té chladírně se můžete schladit společně s Atenou Chlebovou, a nebo na nádvoří připomeneme a přihřejeme si naopak polívčičku z našeho playlistu dobře známý Laser Viking, anebo taky Bariel přijede s AV Show dokonce. Pojďme se ještě říct, co nás čeká v doprovodném programu, protože festivaly nebývají jenom o tom hudebním line-upu.
1: Přesně tak, tak doprovodný program proběhne během soboty. Máme pro návštěvnictvo připravené divadelní představení, potom projekce krátkometrážních filmů, proběhnou různé kreativní workshopy, yoga, zámecké prohlídky a máme i výstavy instalované uvnitř zámku.
2: Možná je dobré zmínit, že přestože festival probíhá vlastně celý víkend od toho pátku 24. července až do neděle, tak ten areál nebude otevřený rovnou třeba od rána, takže aby to někdo neudělal předčasně s tím těšením a s tím, že si chce prohlédnout zámek ještě předtím, než začne program, tak v kolik třeba je v pátek ideální dorazit, a ještě třeba jestli tam bude takový ten běžný festivalový pocit z toho, že se stage překrývají, anebo třeba je možné vidět úplně všechno z programu?
1: Tak v pátek je ideální přijet odpoledne. Areál otevíráme v 15 hodin a teda pak navazují ty koncerty různý, a jak jste zmiňoval, jako když se to dobře naplánuje, tak je možné vidět vlastně skoro všechno. U toho doprovodního programu se nám to trošku překrývá, na nějaké věci třeba i potřeba se registrovat, tak to je jenom fajn si zkontrolovat na našem webu. A ještě nevím, na co to je.
0: Já jenom doplním, ten web je repetefest.com, takže tam se můžete dívat. Zároveň k té registraci možná už na závěr jenom, kolik máme nakupovat lístků, respektive je dobré si je pořídit včas, anebo třeba myslíš, že budou ještě na místě, jak to máte s kapacitou před prodejem?
1: Lístky ideálně koupit co nejdřív právě přes náš web repetefest.com, protože ten zámek má jako omezenou kapacitu, ale zároveň nám to vychází, takže na místě bude i nějaký omezený množství k dispozici. Takže kdyby návštěvnictvo nestíhalo, tak může dorazit i bez lístku.
0: Jak se u vás dá přespat? Je to improvizované, řízené, dostupné, nahodilé?
1: Máme tady hned vedle zámku zámecký zahrady, kde se dá pohodlně stanovat, takže a je to vyloženě jako hned vedle, takže je to velmi komfortní pro návštěvnictvo.
2: Říká Julie Brabcová, která zve na Repetefest, který proběhne mezi 24. a 26. červencem už tenhle měsíc.

0: za pár dní na zámku v Rožmitále pod Třemšínem. Vystoupí tam mimo jiné třeba kapela Taige, která se objevila ve finále hitparády neobjevených starter, a my přejeme, ať se ročník vydaří, tak mějte se hezky, ahoj.
1: Ahoj, naslyšenou.

0: Nekoukejte do telefonu, ale hlavně nepráskejte.
1: A nepráskejte a taky cvičte. Teď jsem viděl krátký rozhovor s A$APem Rockym a on říkal, že teď hodně poslouchá jazz a že u něj cvičí ve fitku.
0: Jo, tak jako to je jasný, že úplně jakoby A$AP Rocky cvičí, že jo.
1: Jazzin.
0: Prostě. Co by dělal jinýho vrstě. Co si myslím, že není tak úplně jasný, jestli cvičí Dušan Vlka, Berlin Manson. Tam to zjistíme podle mě až teď, až nám tady odhraje track Varovný prst a Doja Cat, tam bych zase trošku typovala, že asi možná jo.
1: No a potom už právě v 10.
2: Festival Beseda, Horse Lord z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu, Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Siu nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda, 31. července a 1. srpna TASOV u Veselí nad Moravou. Beseda u BigBeatu.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
4: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Radio Wave.
5: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Do Jacket a Jill Stipe za pár vteřinek 10. hodina. Dnešní poslední zprávy přináší opět na Radio Wave Anna Gažová.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Ceny benzínu a nafty v Česku se znovu řídí trhem. Od začátku dubna ceny stropovalo Ministerstvo financí. Ceny pohonných hmot zatím přitom nijak výrazně nerostou. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Zdražení by se podle mluvčího České asociace petrolejářského průmyslu Václava Louly mohlo projevit až v následujících dnech. Někteří poslanci a senátoři navrhují, aby byla vražda v Česku nepromlčitelná. Teď mají kriminalisti na vyšetření případu 30 let, pak už pachatele nemůžou potrestat. Proti takové změně je například Česká advokátní komora. Podle ní by to nemělo prakticky žádný efekt. Počet potvrzených případů nákazy ebolou v Kongu vzrostl na víc než 2400, z toho přes 900 lidí zemřelo. Oznámili to konžské úřady s tím, že všechny nové případy zaznamenaly v provinciích Severní Kivu a Ituri, kde se epidemie šíří. Situaci tam navíc komplikuje dlouhodobý ozbrojený konflikt. Začalo zasedání výboru pro světové dědictví UNESCO. V jihokorejském Pusanu se ho účastní zástupci bezmála 200 zemí. Podle vedení této mezinárodní organizace má dnes přírodní i nehmotné dědictví UNESCO tři největší nepřátele. Války, změnu klimatu a překotný ekonomický rozvoj většiny států světa. Desetidenní zasedání rozhodne, které nové lokality letos UNESCO zařadí na svůj seznam. Žádná česká letos mezi kandidáty nefiguruje.
1: Sport.
2: Tenista Vít Kopřiva vypadl v prvním kole turnaje v Kitzbühelu. S pátým nasazeným Peruáncem Busem na Antuce v Rakousku prohrál po setech 5-7, 7-6 a 1-6.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno, přes den ojediněle očekávejte přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave pokračuje úterní ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Blade a jeho Blondie, ještě předtím FKA Twix, která nedávno vydala track i s Lil Yadim. No a teď se podíváme na českou scénu, konkrétně na brněnskou, protože zpěvák a rapper Jan Svatbík aka Jantrej má venku nový single, který je ve spolupráci s producentem Essayem a jmenuje se Heatwave, takže možná takový hezký doplněk sonický k těm teplejším dnům, které Tereza minulý týden už úplně odepsala a oni jsou zpátky. Jsi spokojená?
1: No já doufám, jako zatím to úplně necítím, mám na sobě podzimní boty, protože prostě není ani 25, no tak uvidíme, jak to celý dopadne.
0: Ano, takhle poznáte nedůvěřivé lidi, že mají na sobě otevřené boty.
1: No a
0: opačně,
1: no právě, no, zavřený boty, jako já čekám klidně i déšť.
0: Uzavření lidé prostě.
1: Uzavření lidé, každopádně někdejší členové sdružení Butter Club, pokud jste měli rádi, tak se tady potkali na desce, navíc ještě taky se můžete těšit na Filipa Zadražila, což si neřekl, že Essay se jmenuje Filip Zadražil, jo? Řekl si Jan Svatbík, takže jsme odhalili teda obě civilní jména, aby si prostě byli kvit, no a teď si tenhle ten Heatwave aspoň pustíme, když většinou, už by dneska nebylo horko.
0: Většinou to nesnášejí ty rapeři, když říkáme jejich pravý jméno.
1: Právě, no právě.

0: Spíš šudajdi, prostě tady těma efektama. Teď si ale poslechneme ukázku z nového dílu cestovatelského podcastu Casablanca normálním hlasem.
1: Já jsem to úplně hotový, jak jste to udělala, to bylo krásný. Herečka Klára Isová v něm bude vyprávět o trekování na Kanárských ostrovech, to jsem nikdy nezažil teda, ani cestu do Indie, to ty si zažila, ale taky Spojený státy nebo chození po Česku, tak to už jsem
0: to
1: konečně
0: známe.
1: Zažil.
0: To máme společný s Klárou Isovou asi jako jediný, celý díl můžete najít u nás na webu, taky v podcastových aplikacích. No a teď si poslechneme ukázku.
2: Nádherný. Joshua Tree miluju a chtěla jsem se tam letos moc vrátit, úplně mi to nevyšlo časově, ale tam jsem před těma 10 lety jela několikrát, že jsem byla právě fascinovaná tou pouští. Já jsem vždycky myslela, že budu inklinovat právě k té fauně, která je taková ta bohatá, až pralesní a ta divočina, že potřebuju to zelený. A pak jsem právě před těma 10 lety navštívila poprvé Joshua Tree National Park a zjistila jsem, že ta poušť je úplně nádherná a že asi ještě ta moje trošku arabská krev, která ve mně koluje po mém tatínkovi, který pochází ze Sýrie, tak že tam je něco, co mi dělá strašně dobře. A vlastně jela jsem tam několikrát na pár víkendů a vždycky jsem stávala brzo, kdy jsem chtěla stihnout rozednění a zkoušela jsem vylíst na ty jejich nejvyšší místa tam, což se podařilo a měla jsem krásné zážitky i krásné fotky. A byla jsem tam myslím, během ledna a únoru, což jsou brzo ráno úplně jako nízký teploty. Takže jsem si pak šla, musela jsem si dokoupit rukavice a bundu, protože ty teploty tam jsou hodně nízký, akord nahoře a pak přes den se zase člověk vyslíkne do těch kraťasů a do toho tílka. Takže většinou jsem vyjížděla brzo ráno, abych stihla rozednění a pak jsem se vrátila na nějakou snídani, na nějaký ty pancakes a pak jsem se zase vrátila znovu a to už se platí jako kdyby vstupný, protože ta pokladna většinou je otevřená od 9, ale když chcete jet do parku dřív, před otevřením, tak můžete, tam nejsou jako brány, takže jako pro ty brzký účastníky je ten park taky otevřený, což je sympatický.
3: Zmínila jste Sýrii a vaše syrské kořeny. Jak moc pro vás byly důležité a formativní nějaké výlety a cesty právě do Sýrie?
2: No, tak já jsem to zažila párkrát jako dítě. Jsou samozřejmě doby, kdy si to nepamatuju, kdy jsem tam byla jako opravdu malá holčička, třeba roční a byla jsem tam pokřtěná a nějakou dobu se tam rodiče i snažili žít. A pak jsme tam jezdili jako děti, dokonce jsme jeli dvakrát nějakou dodávkou a jeli jsme právě přes Evropu, přes Turecko, takže si pamatuju, že jsem měla obrovský strach z těch serpentín, protože to tam nebyly žádný zábrany, prostě silnice vede přes hory a my jsme koukali takhle jako na ten sráz z toho auta, jako děti jsme se strašně báli a přespávali jsme vždycky někde. Mamka vím, že měla malinký vařič a vařila nám kakao s piškotama, protože to byla naše běžná snídaně. A pak bylo pro mě asi úžasný to, že jsem trošku zažila jako dítě něco jiného, než že znali český děti, protože tím, že tam jsou vyšší teploty, tak přes ten den se ten život sklidní a pak to ožije až s tím večerem. A to je strašně hezký, že vlastně až do 10, do 11 tam žijou opravdu ty lidi venku, v parku, prodávala se tam kukuřice, popcorn, nebo se prodával, nebo ve velkých kádích vozili, arabsky se tomu říká sabr, ale tady u nás tomu říkáme opuncie, takže vám vždycky jenom nařízli ten kousek toho kaktusu, takhle to otevřeli, vybalili, aby vy jste se nepopíchal a ten prodával, a jenom jste si takhle vyloupnul ten kousek toho kaktusu a my jsme vždycky dostávali drobný od dědečka, od babičky a mohli jsme si chodit kupovat bušár, což je popcorn. A děti tam žijou trošičku, nebo žili, než my, co jsem tady znala, když jsem vyrůstala ještě před revolucí, tak jako víc svobodněji, že vlastně děti jsou tam docela centrem té rodiny a když jsou děti v rodině a ty rodiny většinou bývají velký, tak vlastně všichni mají v obýváku několik sedaček, že to není jako jedna sedačka, ale většinou jsou tam 3 sedačky, takže aby všechno to příbuzenstvo se tam vešlo a to před těma sedačkama je taková hrací plocha, tam ty děti vlastně jako si hrajou a jsou součástí, nikdo je jako neříká běž někam pryč, ty děti jako se předvádějí a dělají, že zpívají a tak, takže my jsme si mohli hrát a byli jsme vlastně součástí té velké rodiny a to bylo pro mě něco, co já jsem tady neznala. Velký stoly s jídlem a velký rodiny, který vlastně žijou ve stejném městě a vždycky, když jedou okolo, tak se zastaví na to malý rychlý kafe. Takže jako není to takový, že jo, uvidíme se zase za měsíc, ne, kdykoliv jede kdokoliv jako z rodiny kolem, tak většinou zazvoní a zastaví se a to je hezký, že ty lidi žijou hodně pospolu.
4: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
5: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
6: Yeah, that my Brooklyn, go see Shy Rock, Southside, C12, 9-11, grr to the reality, we still outside. Mine on the riches, hard in the trenches. You can't throw dirt on the underground, we thrive in it. Ghana boy stocks on the rise, Charlie, this flex, no, they ready. See, we went on the ride, nobody wait, we the ones who started with it. Translation, yanni had to buy, yanni had yanni hits. This shit goes so hard, even the ops go fuck with it, uh-huh. That's how you know we live.

ztratil a našel jen otázky. Smyslel jsem, že teď žít bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že teď žít bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky.

0: bez lásky. Na tuhle bolest.
1: Petrovský a sen o andělských křídlech, spole s nimi taky florbal a teď už nás čekají modeláři. To jsou samý zájmový aktivit. Florbal, modeláři, prostě tolik typů, jak si užijí ten dnešní den.
2: I v modelářích budeme objevovat křehkost, podobně jako tady se skladbou Sen o andělských křídlech, protože dojde na tuzemské novinky, které jsou nejenom české, ale taky právě křehké. Jo? Modeláři si dopřejí nové releasy projektu jako Mindwork nebo Esa z lesa a taky se podívají na to, co se děje nového u labelu Cranky a Room 40.
1: No a ti se zabývají právě takovou zajímavou hudbou, takže to je záruka docela zajímavé rituální očisty takhle uprostřed léta. Jak to bude křehké v případě modelářů, se můžete nechat překvapit dneska po 9.
3: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
4: Modeláři.
5: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
3: na rádiu Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: To jsou rytmy, co? To tady neznáte takhle v češtině.
1: Rytm.
0: Takže kdyby vás zajímal Darko Don a jeho lifestyle, tak se už velmi brzy dočkáte pravděpodobně jeho fonosešny, která by se dneska měla nahrávat.
1: Máme radost z toho, že Darkův lifestyle zahrnuje i chození do Českého rozhlasu, takže mimo to, že se objevil v jedné z epizod rapové show Excalibur v předchozích dnech, ten díl najdete už teď třeba na našem YouTubeovém kanálu i s vizuálem, tak dnes se dostaví do fonotéky, aby tam zapěl, aby tam zatančil a aby ukázal samozřejmě Gun Signs.
0: Takže kdyby jste se chtěli těšit, tak můžete, protože Darko Don už brzy na našem vašem YouTubeovém kanálu. Do té doby ještě je potřeba ale vymyslet si něco zážitků, protože to pár dní potrvá, než to zpracujeme. Takže můžete třeba vyrazit do kina dneska v Ostravě. Nabídneme letní kino Pavilon od 9. hodiny. Co jsme komu zase udělali? Claude a Marie, milovníci staré dobré Francie. A tudíž i správní

0: teďka od 15.30. Tam proběhne kolektivní čtení a taky ruční práce s dekoloniálním kroužkem kolektivu Združeny. Bude to s kroužkem Intersekce na Bienále ve věci umění. Dneska po 15.30 to začíná, vstup je zdarma, můžete jak číst, tak i třeba rukodělničit.
1: Taky to bude trošku francouzské, protože se budeme bavit o francouzské teoretičce, aktivistce François Vergès a budeme se bavit o prostoru právě pro feministický diskurs a taky dekolonizaci. Takže kdybyste chtěli dnešní večer strávit ve francouzštině, tak můžete i v Praze, i v Ostravě.

0: Dušan Vlk a jeho duše undergroundu a s námi ve studiu už Martina Foldinová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Za chviličku nám tady přiletí pozvánka na LFŠ, takzvaně Letní filmová škola. To je místo, které já doporučím v případě, že jste třeba na MFFKV nedostali žádný lístek do kina.
1: Wow, tolik zkrátek. Hele, já rozhodně doporučím Letní filmovou školu. Myslím, že je pro mě number one, co se týče filmových festivalů napříč celou Českou republikou. Jezdívala jsem tam pravidelně zhruba 10 let, podle mě možná tak na 10 ročnících jsem byla. A pokud jsem si někde upřímně odpočinula, upřímně jsem si užila filmovou atmosféru.
0: A cymbál.
1: Viděla jsem taky, cymbál rozhodně taky, ale viděla jsem skutečně velké množství filmů, tak je to právě Letní filmová škola.
2: To vlastně nenabízí úplně každý festival odpočinek, tak to je možná taková oáza odpočinku, kterou si můžete užít. A vidět třeba taky českou novinku Čika Čeka, filmovou, ale taky tam je hodně speciálních věcí v programu, například ty němé filmy s hudebním doprovodem.
1: Tak, přesně na to jsem chtěla dorazit teďka, nebo zmínit to, akcentovat, to je to důležité, protože Letní filmová škola má velkou specialitu a každý den má v programu vždycky němý film s hudebním doprovodem. Vždycky je to nějaká kategorie samostatná, která se buď věnuje nějakému žánru, období, režisérovi, herečce, která se objevuje opakovaně v nějakých filmech. No a potom Viktor Palák vybírá hudební doprovod a už je změna, že?
2: To je potřeba říct, že náš kolega Viktor Palák byl pro letošek nahrazen Davidem Čajčíkem z Hard Noise Promotion, který bude dramaturgovat právě všechny tyhle němé filmy a
1: takže
2: jejich
1: změna.
2: Hudební doprovody.
1: Změna.
2: A tím pádem tam bude i on dělat ty mluvené úvody, takže na něj se můžete těšit.
0: Možná tomu bude i zpívat, co my víme. Takže Barbora Hora ještě ve výhledu Taige, no a samozřejmě Letní filmová škola je před námi, stejně jako další vysílání s Martinou. Čau.
3: Ahoj. Ahoj. Zajedeme dnes na ty trosky?
4: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
3: Že bych vyrazil za váma?
4: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
5: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. Letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
6: www.lfs.cz.
5: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
6: Playback. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
7: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Slovenská hudební scéna, tohle jsou Pišta Kralovič, a.k.a. Fulcrum a Vojtík na společném tracku Shoty, což je skladba, kterou můžete najít na Fulcrumově loňské debutové dlouhohrající desce. Pokud jste z nějakého čirého důvodu ještě neslyšeli, rozhodně doporučuju a to podtrhuju dvakrát. Občas je dobré rozhodnutí počkat si na vydání debutové desky celou svoji kariéru, což může být třeba 10 plus let, jako to bylo v tomto konkrétním případě. Je úterý 21. července, 8 minutek po 11. dopolední a ze studia Wave už vás zdraví Martina Foldinová. Doufám, že máte hezký den, že vám k tomu hezky ladí i vysílání Wave. Já vám nabídnu až do 15. odpolední i nějaký redakční obsah, krom výtečné muziky, nových i starších kousků u nás v playlistu. Co se týče toho redakčního obsahu, tak už za chviličku pustím ukázku z aktuální studovny, ve které se tentokrát zaměříme na pocit neúspěchu, jak s ním vlastně pracovat, jak s ním můžeme sami naložit, ale pustím vám taky ukázku z aktuálních chudáčků, pořadu Hergot a nebo třeba z našich fasád, které pro vás pravidelně moderuje kolegyně Alenka Harciníková. Tak to bude tematicky, jako vždy, zase velmi rozkročeno v následujících 4 hodinkách. Teď už ale k muzice, za chviličku jihlavská rapová crew 58G, taky hudebnice Ariana Grande a teď už Fimi Guerrero, britský rapper s nigerijskými kořeny. Tady ukázka jeho aktuální tvorby, track s názvem Dutty.

0: On this end, bro.
1: Československá repová spolupráce 58G a Gleb na společném tracku teď v úterním dopolední na Waveu, ale my už od repu míříme za ukázkou z aktuální studovny. S lektorkou a koučkou Andreou Srbovou jsme právě v nové studovně probírali, jak zvládnout pocit neúspěchu, třeba taky pomocí techniky 3P i akutní a dlouhodobou úzkost. Jak znovu hledat motivaci a pečovat o svou psychickou odolnost? Před námi je ukázka z aktuální studovny. Celou ji hledejte na webu wave.cz anebo v podcastových aplikacích.
2: Možná se ti nepovedla maturita, přijímačky na vysokou, zkouška na vysoký, státnice, nebo máš na vysvědčení horší známku, než si čekal. Jak zpracovat pocit neúspěchu? To dneska probereme s lektorkou a koučkou Andreou Srbovou. Tak jak zpracovat pocit neúspěchu?
3: No, co je to neúspěch, že jo? Neúspěch je určitě něco, co nám není příjemný zažívat, to je jasný, ale neúspěch prostě patří k našemu životu. Je to jeho součást a jde vlastně jenom o to, jak my s tím naložíme. Samozřejmě není asi ideální, aby neúspěch nějakým způsobem definoval náš život ze 100%, to určitě ne. Ale neúspěch je něco, co k životu patří a musíme se s tím naučit nějakým způsobem pracovat. Nemá smysl ho dramatizovat, ale ani bagatelizovat za mě. Je potřeba si být po nějakou dobu po tom neúspěchu určitě jako dovolit si být třeba zklamaný a prožít nějakou emoci, která s tím je spojená, ale netrápit se v tom a netopit se v tom přes příliš dlouho. Jako nepadnout do té role nebo takový toho postoje, té oběti, takový jako teď se mi to jako pokazil, teď jsem neuspěla.
2: Proč právě já?
3: A proč právě já? A co to špatně? A vlastně celý život je špatný. A to ne, to si dovolit fakt jenom jako chviličku, takovou, jako prostě jsou na to nějaké jako techniky sebekoučovací, o kterých určitě budem mluvit, ale opravdu se v tom neutápět dlouho a jít dál a vymezit si to smutnění. I sportovci s tím třeba pracují, když se jim nepovede zápas nebo cokoliv v nám životě. Tak jasně, teď jsem smutný, frustrovaný, naštvaný, sebelítost tam je, ale prostě říct si OK, tak teď mám na to 5-10 minut. Možná do dnešního večera, ale zítra ráno se už probouzím s úplně jiným mindsetem a úplně jiným nastavením. Jo, takže to je za mě, jako je to součást života, netrápit se v tom dlouho. A já velmi ráda používám takovou, protože lidi mají rádi ty techniky, že jo. Co a jak uděláte, ten úspěch prostě přišel. A on je to možná známá technika, zkrátku má 3P, jo? To znamená 3 písmenka P, 3x P. To první P znamená, že ten prostě neúspěch přijmem. Prostě se to stalo, ono se to už neodestane, ale je potřeba se z toho ponaučit. To je to velmi důležitý, to druhý P, jako ponaučit se z toho. A to třetí, možná nejtěžší, nevím, pustit to. Pustit to z hlavy a vlastně odpustit si to i možná jako sami sobě, že to prostě proběhlo, ale už to proběhlo. Teď už je to minulost. Teď už s tím nic neudělám. A tím, že ta přítomnost vlastně definuje tu moji budoucnost, tak proč se mám topit v té minulosti, kde se mi něco nepovedlo. Takže ono to zní takhle jednoduše, možná pak ta praxe je trošičku složitější, ale dá se to trénovat. To 3P.
0: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Trk hudebnice Kate Le Bon s trackem Daylight Matters. No a já mám pro vás jeden kulturní tip na tento víkend.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Pokud patříte mezi ty, kteří úplně neholdují festivalům, které mají desetitisícovou účast návštěvníků, návštěvnic, tak právě pro vás bude ta kulturní pozvánka na aktuální víkend od 24. července, protože tentokrát zvu na festival, který se koná v Rožmitálu pod Třemšínem na tamním zámku. Jde tedy o Repete Fest, který má letos, pokud se nepletu, už 6. ročník. Je to tedy multižánrový festival, na kterém se představí celá paleta jmen. Mezi ty hudební patří Mezipatry Klid, Laser Viking, Pokoj 25, Bariel, Mariana, nebo třeba má velmi oblíbená kapela Taige, kterou jste dokonce slyšeli v playlistu jen před pár minutkami. Vlastně zámek v Rožmitále pod Třemšínem prochází dlouhodobou obnovou, no a festivalem Repete chtějí organizátoři podpořit vlastně jeho opravu, a nejenom finančním způsobem. Jejich hlavním cílem je vlastně rozšířit povědomí o této krásné kulturní památce na okraji Brd a zároveň tak poskytnout prostor třeba i začínajícím umělcům. Pokud vás festival zaujal, tak koukněte na jejich velmi pěkně zpracované webové stránky repetefest.com a tam se můžete kouknout na kompletní line-up. Ten program je od pátečního odpoledne 24. července do nedělního poledne. Tak koukněte.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Tak s pravdou ven, pane řidiči. Řekněte mi, jak vy to s těma holkama dělá?
5: Tak jednoduchý jako vy to teda nemám.
6: Ty takový talent a děláš tady šatnářku.
7: Milovice, družba, znáš?
5: No jasně, družba. Barevná Saskie. No řekni, mámo, kdo tohle má?
8: Filmová retrosérie Volha. Ve čtvrtek večer na ČT1 a v i vysílání.

Hudebníci Oliver Thor a Šimon Kounovský, jejich společný audiovizuální projekt Axontor, trocha experimentálnějších poloh našeho pravidelného playlistu z domácích luhů a hájů, teď čerstvě za námi. Tohle byl track Scan Satellite v jejich podání v úterním, ještě stále dopolední na Wave. No a teď jedna kulturní pozvánka, respektive pozvánka ke kritice, protože pokud jste měli v plánu v rámci aktuálních dní, v rámci letošních prázdnin výpravu do kina na aktuální velkofilm Nolanův velkofilm Odysa, o kterém se teď skutečně velmi hovoří, tak by vás mohla zajímat aktuální epizoda podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12. Právě Vinohradská 12 se tentokrát Odyse věnuje a já vám rozhodně doporučuji se jej pustit. Matěj Skalický tady mluví s Pavlem Sladkým, filmovým kritikem, kulturním publicistou Radiožurnálu. No a pokud posloucháte rádio pravidelně, tak taky víte, že s naším editorem a moderátorem třeba cestovatelské Casablanky na rádiu Wave. Pavel Sladký odpovídá na samé důležité otázky. Odpovídá na to, jestli si snímek zaslouží ovace za filmařské umění, proč se na film snáší tvrdá kritika za casting nebo nakládání s historickými odkazy. No a odpoví třeba i na to, jestli se Nolan už trošku neopakuje. Všechno to ví Pavel Sladký, já už jsem aktuální epizodu Vinohradské 12 dneska ráno slyšela a vám doporučuji udělat to stejné, pokud vás film zajímá. Před námi už teď další muzika. Jak už to tak bývá zvykem v on-air vysílání na Radio Wave, teď si společně lehce hodíme bokem, protože před námi ukázka z aktuální desky Madony, tady track s názvem Danceteria.

0: Tolik Travis Scott na vlnách Rádia Wave s trackem Hyena. No a teď už u nás, ještě předtím, než odbije pravé poledne, taky živá návštěva v proskleném studiu, což mi dělá vždycky velkou radost, naše zprávařka Anna Gažiová. Vítej, ahoj.
1: Ahoj.
0: My spolu koukneme na web Waveu wave.cz do naší sekce Wave News. Tentokrát se věnujeme nové studii, podle níž nejvíce používané chatboty často odmítají kritizovat autoritářské vůdce nebo vlády. Ta nová zjištění vlastně vyvolávají obavy z toho, že se jejich prostřednictvím může cenzura šířit za hranice autoritářských států. Tak mě vlastně vůbec zajímá, jak ta studie proběhla.
1: No tak je to studie dozorčí rady společnosti Meta a ta zkoumala 10 velkých komerčních jazykových modelů, včetně těch, které jsou právě od společnosti Meta, dále Anthropic nebo OpenAI, prostě ty největší chatboty, a požádala je o vytvoření různých typů kritického obsahu vůči vládám nebo právě autoritářským vůdcům, například nějakých letáků nebo nějakých satirických říkanek nebo i seznamu toho, proč by lidé vlastně měli jít na protesty proti těm vládám. No a ty výsledky ukázaly, že modely, které reagovaly ze zemí, kde vlastně není omezená svoboda slova, například z Austrálie, tak celkově mnohem častěji generovali obsah kritický vůči státnímu aparátu a politikům demokratických zemí, jako je třeba Japonsko, Velká Británie nebo USA, než například obsahu pro Čínu nebo Saudskou Arábii nebo Turecko, tedy všech těch států, kde je kritika úřadu omezená zákonem a hrozí za ní nějaké postihy.
0: Ta studie naznačuje, že modely umělé inteligence vlastně odrážejí omezení svobody projevu i mimo země, kde tato omezení platí, tak co si z toho odnést?
1: No ta zpráva přímo neuvádí, jako proč se to děje. Vlastně, že spíše píšou, že to nebylo možné přesně určit, proč se to děje i v těch zemích, kde vlastně to omezení svobody projevu není. Ale naznačuje ta studie, že to může spočívat v datech, na kterých jsou ty modely trénovány, a také v tom, že ty společnosti mohly vlastně z komerčních důvodů přijmout určitá opatření, aby se vyhnuli právním postihům.
0: Můžeme třeba nějak shrnout, na co si teda vlastně v tomto kontextu dávat pozor?
1: No tak ta studie přímo uvádí, že existuje vlastně reálné riziko, že pokud ti vývojáři nebudou věnovat náležitou péči oblasti lidských práv, tak vybudují infrastrukturu AI, která bude, ať už záměrně nebo ne, mít za následek globální rozšíření takových těch neoprávněných omezení svobod projevu, prostě že to nebude kritizovat ty diktátory. A ty výzkumníci ještě z jiné studie varují také před tím, že se liší hodně výstupy umělé inteligence v angličtině a v jiných jazycích. Konkrétně třeba uvádějí příklad čínštiny, kde na otázku v angličtině, zda je Čína demokracií, tak ChatGPT odpověděl, že obecně za ní není považována, ale pokud stejnou otázku položil uživatel v čínštině, tak ten model odvětil, že záleží na tom, jak definujeme demokracii.
0: Takže názorný modelový příklad už tomu rozumím dozajista. Zajímá mě, budeme mít třeba i nějaké odlehčenější téma dneska na webu Rádia Wave, anebo půjdeme takto jenom do velkých témat?
1: Tak to odlehčenější bude, že pozveme na první Riviéru.
0: A Riviéra, série eventů, které opět v létě nabídneme v areálu Trojského zámku v Praze ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy, takže hudební, diskuzní eventy, pokud chcete podrobnosti, tak vyčkejte, na webu Rádia Wave budou dneska v rámci našich Wave News. Ani ještě se zeptám, budeš mít ještě nějakou další vysílací směnu, protože ty se vypravuješ do zahraničí?
1: To tak ještě tady budu v pondělí.
0: Ještě tady budeš v pondělí, dobře. Tak já se s tebou nebudu úplně loučit, ale stejně se zeptám, těšíš se?
1: Těším se velmi.
0: Těšíš se velmi, no tak to. Doufám, že se ještě společně uvidíme tady za mikrofonem, pokud náhodou ne, protože teď z hlavy úplně nevím, jestli budu mít směnu v pondělí, tak ti držím palce a moc ti děkuju za tvoji zprávařskou činnost u nás na Waveu.
1: Já taky děkuju.
0: Tak se měj moc hezky.
1: Ty
0: díky.
1: Taky.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.

0: 19 hodin na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

až do úsvitu. Laserem v očích probodávám stropy mýho bytu. A nevím, co zas hledám, možná něco, co furt nemá, možná něco, čím bych aspoň dneska zlomil realitu. Potkal jsem lidi a

Sweet Love and Good Vibration, to zpívá hudebnice Agnes na tracku Love and Appreciation, tak já doufám, že přesně tak se dneska cítíte v úterý 21. července ve 12 hodin 8 minut k tomu, v tento okamžik, teď a tady, a zároveň taky můžu zmínit, že právě v toho 21. července slaví svátek všichni s krásným jménem Vítězslav, takže pokud je ještě speciálně poslouchá nějaký Vítězslav v tento okamžik, tak tradiční zdravice, přání všeho nejlepšího. Tady z našeho proskleného studia na rohu Vinohradské a Balbínovy. Znáte to, pravidla jsou jasná. Vítězslavům směřují následující skladby u nás v playlistu. No a že bude o co stát. Před námi Aminé, taky hudebnice Oli XL s výtečným trackem Nosebleed Melody. Můj hodně oblíbený kus v naší pravidelné rotaci. No a teď už hudebnice Sophia Steele s aktuální novinkou Molly in the Club.

0: No a je to zase tady. Jsou tady další chudáčci. No a chudáčci se na četné žádosti posluchaček a posluchačů věnovali otázce bydlení. Vynechali tentokrát finanční poradenství, no a rovnou představili spektrum toho, v čem byli za svůj život ochotní bydlet. Těšte se na historky o příbytcích s plísněmi, s podivnými zvířátky nebo sousedy, kteří si neberou servítky. Bude takzvaně pro každého něco. No, tak tady krátká ukázka.
1: Já zavřu oči a slyším písk, písk, písk, písk. Říkám si, jsou myši tady prostě, nebo co to je? Přešlo to, nic. Druhá noc, zase pískání, ještě blíž. A já prostě z bytu u mojí mamky, jo, jsem vlastně zvyklý na to, že vůbec nikde kolem mě žádný hluk není. Vlastně. A byl jsem na to aspoň tenkrát extrémně háklivý. Mm-hmm. Kamila, prostě ostrá holka z paneláku, ta je zvyklá prostě vedle tebe děti, nad tebou varna, to prostě je úplně normální. Jako,
2: a je člověk naštvaný, že to tak není třeba, no, když je někde.
1: A teďkon, ale to pískání, jsem zjistil, že přezeď slyším pejska souseda, který píská s hračkou. A čím víc jsem se do toho zaposlouchával, tak jsem najednou si uvědomil, že slyším, když si soused míchá kafe, jak mu lžička jezdí kolem hrnku. Že slyším, jak si soused pustí vodu v kuchyni. Že slyším přesně slovo od slova sousedovu televizi, i když jí nemá nahlas. Protože ta zeď je tak tenká.
2: Ty jsi prostě všechny ty svoje jako lovecký instinkty nasměroval prostě za zeď.
1: Ne, bylo to fakt úplně extrémní, prostě, protože to bylo...
2: Nějaký sádrokarton jako, nebo?
1: No, něco, je sádro, víš co, 23...
2: OSB desky, podle mě.
1: 23 C-čko, no, CPUčko.
2: Jenom izolace, no.
1: Ne, to byl prostě dřív nějaký velký byt, který se pak takhle rozpůlil i možná na méně části. A takže tohle byla jako první taková věc, kterou já, protože to fakt reálně znamenalo to, že když jsem přišel domů, tak jsem chodil do 2 hodin do rána venku.
2: Fakt jo.
1: U toho jako nešlo spát. To si fakt jako představ, že slyšíš, že prostě máš patro, takže máš hlavu u té zdi a slyšíš úplně všechno. Co se za tou stěnou děje. To jsem nikdy nějak neuměl spát, jako spát s muzikou. A hlavně taky jsem úplně...
2: Jo, takhle, ty jsi chtěl unavit. Aby oni
1: šli spát, takže já jsem prostě
2: oni měli tu varnu, že nechli spát někdy.
1: No a právě se dostáváme k varně, že tohle byla taková první věc, co jsem jako říkal, táto říká, hele, jako ono vzhledem k tomu, že ta garzonka je vlastně tak trochu tak jako špajs těch sousedů, tak to úplně prostě není.
2: Někdy k nám se dá dát jakoby jahody třeba.
1: No, tak to není super. Tak kde ten byt byl?
2: Suterénní.
1: Byl v podzemí nebo ve střeši?
2: Suterénní. Dobře. Suterénní, místo přízemí. Hotelným. V přízemí, no. Pod přízemím vlastně.
1: Takže suterén.
2: Takže suterénu, no. No a prostě řešila jsi tam furt vlhkost. Všechno v pohodě, ale třeba jsi tam nechal boty třeba v botníku a za týden měli na sobě bílej povlak.
1: Tak to se tam neřešila trochu vlhkost, kam? To jste prostě...
2: A já úplně, no tak jsem je nepoužíval, no, tak se je umyju, tak dobrý. Ale prostě postupem času fakt už to, jsem byl furt nemocnej. Nicméně oni oddělali potom tu skříň a zjistilo se, že za tou skříní, že je to celý černý, prorostlý houbou nějakou. Nebo jestli je nějaká věc, kterou už nikdy v životě nechci zažít, je řešit vlhkost v domě. To je fakt něco tak strašného, co ti leze úplně do všeho. Úplně, jakože já jsem si dával bundu a je, tak...
1: Zimy!
2: Dneska budu za bedlu.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Hudebnice Grace Carter se skladbou Hope trochu naděje přinesla teď do úterního playlistu na Waveu, a to přesně o 12:30 odpoledne. No a já teď přinesu trochu naděje rozhodně tedy pro Kamzíka Horského, protože před 100 lety Kamzíka Horského do severních Čech znovu vysadili lovci z Rakouska, aby rozšířili nabídku lovné zvěře. Dnes je pevně vrostlý do tuzemské krajiny i kultury a jeho přežití neohrožují turisté na kolech, ani vlk, který se sem po letech vrátil, ale rostoucí teplo. Vojtěch Kasič z České zemědělské univerzity v Praze se zaměřuje na severočeskou populaci kamzíků už 9. rokem, no a stovky hodin strávil přímým pozorováním z posedu. Jak se takový kamzík vlastně zkoumá? No tak na to dostanete odpověď, pokud si poslechnete z Brusunovou epizodu našeho Podhoubí, kterou tentokrát moderuje kolegyně Mája Kořenová. No a nové Podhoubí uslyšíte ve vysílání Waveu právě dnes o 17:30.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na rádiu Wave.

0: My Love, skladba v podání Hany Jagadu, teď v playlistu Rádia Wave. Naopak teď už před námi Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Přináším vám dvě pozvánky na aktuálně probíhající výstavy, které můžete a nemusíte navštívit právě dnes. Třeba Brněnské umělecko-průmyslové muzeum pro vás má výstavu až do 24. ledna roku 2027. Módní návrhář Jan Černý, tedy nositel titulu Grand Designer cen Czech Grand Design, připravil do světlíků umělecko-průmyslového muzea svou první solovou výstavu. Jméno mladého designéra je vlastně asi nejčastěji spojováno s poslední olympijskou kolekcí nebo třeba ikonickými modely pracovní obuvy, stejnokroji personálu českého pavilonu na Expo v Osace nebo zelenými skleněnými šaty, které na Karlovarském filmovém festivalu vynesla herečka Aňa Geislerová. Poznávacím znamením jeho tvorby pak jsou odvážné pánské nebo unisex kolekce inspirované uniformitou, výtvarným uměním nebo řemeslem. Jeho výstavu můžete vidět v Brněnském umělecko-průmyslovém muzeu, jak už jsem zmiňovala, do 24. ledna 2027. No a druhá pozvánka směřuje na pražskou galerii Rudolfinum. Tady máte prostor do 30. srpna a jít se kouknout na výstavu s názvem Datas. Kdo ovládá naše data, osobní suverenitu i politickou svobodu? Odpovědi nabízí právě tato výstava, kde čeští a zahraniční umělci ve svých dílech zkoumají, jak výpočetní technologie, automatizace a digitální infrastruktury narušují osobní i státní suverenitu. Vstupné je dobrovolné a třeba dnes otevřeno mezi 10. a 18. hodinou. Pro podrobnosti koukněte na jejich webové stránky galerierudolfinum.cz.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: dvě dekády působící hudební elektronické duo Salem, jedno z velmi výrazných jmen, co se týče elektronické scény. Od nich jsme si na Waveu teďka pouštěli track s názvem Red Dragon, což je vlastně stejnojmenný název jejich poslední dlouhohrající desky, na které kombinují staré a nové tracky, a to byl i vlastně případ skladby Red Dragon, kterou jste slyšeli na Waveu právě teď. Úterý 21. července, 7 minutek do dnešní 13. hodiny odpolední. No a do té doby hned dvojité zastavení na domácím poli. Před námi kytarovka Orient anebo hudebník Kvítek.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
3: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
4: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Čau, já jsem Tomáš Orient, posloucháte Rádio Wave.

Na noc plnou diska v Soulu nás teď sebou v playlistu Radia Wave vzal hudebník Louis Offman. Ještě předtím jste si mohli vychutnat kytarovku Geese s trackem Bow Down. No a to vše byl start další hodinky vysílání u nás na Waveu. 13 hodin 6 minut k tomu aktuálně v tento okamžik. Pokud jste nás naladili až teď, tak vězte, že ladíte odpolední on air s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Už za chviličku vám pustím ukázku z nové epizody našeho Hergotu, kde se tentokrát společně vydáme do světa čínských duchů, démonů a politické moci. Pokud je to něco, co vás láká, tak určitě vydržte ještě chvíli u vašich přijímačů. No a už za chviličku se dočkáte ukázky z aktuální epizody. Do té doby v playlistu několik hudebních zastávek, bude to třeba hudební producent Fred Again, taky Yawning Portal, no a teď už francouzsko-kubánské sestry eBay, které letos vydali perfektní desku, svoji čtvrtou řadovou desku, dlouhohrající desku, ze které si teď pustíme spíše ukázku té energičtější polohy desky s názvem track Mosh Pit. Pojďme si je vychutnat. No a přiznám se, že tahle aktuální deska sester eBay je za mě jedna z nejposlouchanějších na mých soukromých streamovacích platformách.

0: V novém díle Hergotu se společně vydáme do světa čínských duchů, démonů a taky politické moci. Hostem je tentokrát sinolog Jakub Odčenášek z Vysoké školy ekonomické, který přiblíží, jak se čínské představy o démonech a nadpřirozených bytostech promítaly do uvažování o společnosti, řádu a vládnutí. Před námi je krátká ukázka, ale jako vždy celou epizodu už teď můžete najít a poslouchat na webu Rádia Wave a ve všech podcastových aplikacích.
1: Dalším nějakým pojmem, se kterým pracuješ, je pojem Tianxia, jakýsi starobylý ideál světového řádu. Tak co to vlastně je a jak se k němu třeba staví i dnešní čínští myslitelé?
2: Jo, Tianxia znamená doslova pod nebesy nebo pod nebem. Tian je prostě nebe, ale může to znamenat i nebesa, ne v tom jako křesťanském smyslu, ale jakožto nějaký garant morálky a případně i místo, kde přebývají předkové nebo různá božstva. A v konfuciánském myšlení třeba ta nebesa nejsou nějak tak úplně personifikovaná, ale myslí se tím tedy nějaká kontinuální morální záštita a síla, se kterou pracují nebo která nějakým způsobem ovlivňuje to, co se děje pod nimi, čili ve světě. Čili ten svět pod nebesy je vždycky v nějakém kontaktu nebo v nějakém dialogu s těmi nebesy. Není jen tak tam položený a jen tak, jako, že by si tam tak zahníval, ale musí vždycky nějak mezi nimi probíhat nějaký dialog. To znamená, že i mezi správou toho podnebesí a nebesy musí vlastně fungovat takovéto napětí a pak se to projevuje nejznámněji v takovém tom principu mandátu nebes, který vlastně znamená, že dobrý panovník třímá mandát nebes, že ta nebesa projevují dobrou vůli vůči panovníkovi, třeba tím, že je hezké počasí nebo že je dobrá sklizeň a nejsou nějaké přírodní pohromy. A když naopak takovéhle pohromy jsou, tak to znamená, by to mohlo znamenat, že ten mandát byl ztracen a že ta vláda je špatná. To se teda netýká jenom králů a císařů, ale dost často se to objevuje i v té republikánské i lidové Číně, že prostě třeba komunistická strana se chápe jako držitel toho mandátu, protože má to i takové, jako dejme tomu, sekulární jako interpretaci, která se dá zkombinovat s modernitou. A sice, že ten mandát nebes vlastně, bo ta nebesa, ta vůle nebes reprezentuje vůli lidu. Čili když někdo je prostě tyran a ten lid trápí, tak samozřejmě ten mandát ztrácí v očích lidu, tím pádem i v očích nebes. A je to všechno propojené právě na tom principu té odezvy, čili nejenom lidé a nebesa, ale i příroda a ty živly a tak dále. Všechno to nějakým způsobem takhle mezi sebou komunikuje. A snaha je tedy vytvořit z toho prostoru mezi nebesy a zemí nějaký harmonický prostor, kde vlastně všichni fungují nějak nenutně rovnostářsky, často spíš hierarchicky, ale v nějakém souladu a každý zná své místo a není potřeba sahat k nějakým násilným třeba metodám a tak dále.
3: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: příjemně plynoucí kousek na vlnách Wavu Summer. Skladba v podání hudebnice Taši teď v úterním odpoledni na Wavu. No a pokud patříte mezi ty z našich posluchačů, posluchaček, kteří se rádi vzdělávají v rámci duševního zdraví, v rámci určitého seberozvoje, tak asi tušíte, že na Wavu existuje pořád Nádech. No a Nádech bude mít právě dnes od 19. hodiny taky novou epizodu, ve které si položíme celou řadu otázek. Třeba to, kolik máme emocí, co se nám vlastně snaží sdělit závis, vztek nebo smutek, jak bychom se rozhodovali, kdybychom žádné emoce necítili, kdy, proč a hlavně jak emoce regulovat. No a třeba to, jakou roli v tom může sehrát třeba tělo, dech nebo lavor s ledovou vodou. Spousta otázek, na které dostanete odpovědi právě v nové epizodě pořadu Nádech, kam tentokrát dorazila psycholožka Alena Spálenská. Když se s emocemi naučíme pracovat, můžou být důležitým zdrojem informací. Pomáhají nám lépe se zorientovat ve světě. Právě to říká Alena Spálenská. Pokud chcete slyšet víc, tak 19. hodina a nový Nádech.
1: Vyvětrej si hlavu. Poslouchej Nádech na rádiu Wave. Lucie Zajda a její hosté. Dnes od 7 večer.

na waveu energičtí Chris Lake a NPC na společném tracku A Drug From God teď v úterním odpoledni na waveu. No a pokud patříte mezi pravidelné posluchačky, posluchače našich buchet na rádiu Wave, tak vám rozhodně doporučuju někdy v blízké době navštívit YouTube kanál Rádia Wave. Aktuálně tam už před pár dny vyšlo video se Zuzanou Fuchsovou, která se s vámi projde po Brně a odpoví na 31 otázek. No a právě včera přibyla k těmto otázkám taky série otázek, které se pokládaly naší druhé moderátorce Buchet, sice Ivance Veselkové. Ta vás tentokrát tedy vezme na procházku po Praze, vezme vás do svojí oblíbené kavárny, vezme vás na střechu rozhlasu, na své oblíbené místo, a to se teda přikláním, protože myslím, že kdokoliv byl někdy na terase Českého rozhlasu v 6. patře, tak asi ví, o čem mluvím, protože je to oblíbené místo pro spoustu z nás, kteří tady pracujeme. Vy se v tom aktuálním rozhovoru můžete dozvědět, jak by třeba vypadala Ivanky sekta, proč sama nesnáší nudu a co se jí vybaví, když se řekne Zuzka Fuchsová. Pokud chcete vidět i nějaký video obsah spojený s našimi buchtami, tak šup, utíkejte na YouTube Rádia Wave, kde se můžete podívat na dvě procházky po Praze a po Brně. Teď už v playlistu Steve Lacy a SZA na společném tracku Is It Cool? Never knew.

Huh?

0: kůži netrvá. Výtečná slovenská hudebnice Erika Rainy, Láska v ulité. Připomínám, že Erika Rainy zavítala i do fonotéky Českého rozhlasu, aby odehrála Fono Session Radia Wave a na její výsledek se můžete podívat na našem YouTube. Také ještě jeden tip na video obsah, co se týče naší stanice. No a protože 14. už téměř klepe na dveře, tak před námi pouze a jen další muzika. Patřit mezi ně budou Curting, taky domácí Gufrau nebo Duendita. No a po 14. odpolední pak ukázka z aktuální epizody našich fasád, kde je tentokrát kolegyně Alena Harciníková v skutku velmi aktuální, protože se věnuje požáru Baťovské budovy číslo 34, který propukl ve čtvrtek 9. července. Pokud jste stejně, skoro jako celá republika, sledovali dění, tak vydržte, po 14. si k tomu povíme trošku víc.
1: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave
4: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Ahoj, tady Aiko a posloucháte

Uf, hutný zvuk na vlnách Rádia Wave, The Buck, Deep in the Mud, teď na vlnách Rádia Wave, ještě předtím hudebnice Alena Širmanová Kostebelová, tedy Aiko s trackem Instincts, tak to byl start další hodinky vysílání u nás na Waveu, 14 hodin, 6 minut k tomu. No a já se rovnou zanořím do hlubin našeho webu a kouknu se s vámi na jednu aktualitu, kterou nabízíme v rámci naší sekce Wave News, kde se mimo jiné věnujeme třeba způsobu, jakým každý den používáme naše mobilní telefony. Právě tento způsob totiž dost často ničí naše ruce a způsobuje třeba karpální tunely, artritidu i takzvaný texting thumb syndrom, ať už jde tady o několikahodinový doom scrolling, vypisování si s kamarády, kamarádkami nebo přejíždění prstem po displeji, tak ten způsob, jakým naše mobilní telefony používáme, prostě není zdravý. No a ta varování přitom vůbec nejsou nová. Už před 20 lety si totiž lidé lékařům stěžovali na takzvaný BlackBerry palec právě kvůli tomu delšímu a delšímu času, který s telefonem v ruce strávili. No a co doporučují lékaři? No tak jsou to velmi jednoduché rady, jak těm případným bolestem ruky předejít. Jednou z těch nejdůležitějších je změna držení těla. Hodiny a hodiny ve stejné poloze prostě neprospívají zejména loktům a zápěstí. Tím ale vlastně úplně nejjednodušším řešením je omezit čas na mobilu, anebo si aspoň mezi jeho používáním dávat malé pauzy. Je to v skutku takto jednoduché, ty tipy jsou ještě daleko širší a pokud vás zajímají jaké, protože s tím třeba sami máte problém nebo máte někoho takového v okolí, tak jak už jsem zmiňovala, teď informace čerpám z našeho webu wave.cz a konkrétně z naší sekce Wave News. Zpátky k playlistu. Ear nebo Angelina Zuli už za chviličku v playlistu, ale teď už tady pomrkává Charlie XCX.

0: 14 hodin 15 minut k tomu a před námi ukázka z nového dílu podcastu Fasády. Požár baťovské budovy číslo 34, který propukl ve čtvrtek 9. července, sledovala snad celá republika. Jedna z ikon zlínského průmyslového areálu je dnes na hraně zániku. Jak významná ta budova vlastně byla? Hostem nejnovějších fasád je Vít Marek, iniciátor projektu Ať žije Baťov, který se dlouhodobě věnuje architektuře a historii firmy Baťa. Celý díl najdete už teď na webu Rádia Wave a ve všech podcastových aplikacích.
1: Průmyslová města obecně mají problém s nějakou svou identitou, tím, že se tam v jeden moment nastěhuje spoustu lidí z jiných koutů republiky a tomu město nezbývá nic jiného, než si vytvořit, buď se nějak napojit na tu původní silnou identitu, a nebo vytvořit vlastně novou identitu, kde Zlín je krásný příkladem toho, že se mu podařilo vytvořit novou identitu. To město je právě výjimečné tou architekturou, něčím, co je vlastně známé nejen v rámci republiky, něčím, co je známé jako po celém světě. Takže když minimálně teda v republice řeknete, že jste ze Zlína, tak si každý vybaví něco typického pro Zlín, ať už teda jsou to teda ty boty, nebo je to ta architektura. A to mi přijde strašně zásadní pro nějaké to ukotvení sám sebe v tom prostoru, v tom, že jsem prostě ze Zlína, že mám vazbu na to místo a vím, na co můžu být hrdý. A přijde mi důležité toto nějakým způsobem udržovat, protože čím jako víc se zajímám o to své okolí, čím víc se vlastně mám nějakou spojitost s tím městem, vím, že je něčím výjimečné, tím větší zájem mám o to, aby i v budoucnu bylo dobré. A mám zájem o to, aby ten veřejný prostor, to, kde se pohybuju, prostě nějakým způsobem zkvétalo a zajímám se o to. A proto mi přijde škoda, že se na to jakoby zapomíná, že ta architektura a ty nějaké ty principy, ty tradice, které si myslím, že jsou jednoduše adaptovatelné na současnost, tak v tom Zlíně jsou. A jsou tady prostě ambice je nějakým způsobem potlačit, vytlačit, nahradit, však to ničemu nevadí, ale postupně možná se dostáváme tam, že zaniká ta identita nebo zaniká ta vazba na to místo. Už nám nepřipadá, prostě se drolí to, co bychom je prostě považovali za nějakým způsobem výjimečné.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Trochu melancholie na vlnách Rádia Wave, tohle bylo táborské hudební duo Kale se skladbou Without You, teď v úterním odpoledni u nás na Rádiu Wave. No a možná vás naladím na trošku optimističtější notu, než by tedy ta melancholie někdy v našich životech nebyla důležitá, ta samozřejmě je, ale teď se otočím možná k těm veselým zítřkům, protože doufám, že přesně veselé pro vás budou zastavení na naší riviéře. Už po třetí se totiž můžeme sejít v zahradách zámku Troja na třídílné koncertní sérii Rádia Wave a Galerie hlavního města Prahy. Každý z těch večerů opět nabídne dva koncerty, taky jedno uvedení uměleckého díla přímo v zahradách, staneční performance, no a zároveň debatu kolegyně moderátorky Terezy Havlínkové s hostkami a hosty. Ty termíny konání jsou 28. července, to proběhne, vypukne ta první, takže už je to skutečně za chvilku, přesně za týden v úterý v podvečer. Vy se do prostor zámku Troja můžete vypravit na vystoupení zlínského hudebníka Čaba Lacigy a taky kapely Market. A pokud nestíháte už příští týden, tak posečkejte, vydržte do 11. srpna, protože to datum bude patřit riviéře s pořadovým číslem 2. Na té druhé vystoupí Klára Voden, Silence a Josefka. No a pak do třetice zmíním datum 25. srpen, což vypukne, proběhne třetí riviéra a na ní vystoupí Dirty Depressa a Arty a taky Candy Pumps. Takže pokud vás zajímá některé z těchto jmen, anebo třeba vůbec některé z těchto jmen neznáte, protože i já sama se řadím mezi posluchače, kteří možná některé z těch vystupujících a že dozajista nestihli vidět naživo, neměli prostor je vidět naživo, takže já se velmi těším na to, že budu sama vlastně objevovat v rámci letošní riviéry ještě na tak kouzelném místě, jako je pražský zámek Troja. Pokud chcete vědět podrobnosti, koukněte na facebookové události, tam je všechno rozepsáno do detailu.
1: Impact. Událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

0: Archivní chlapec teď na vlnách Rádia Wave, ale já už mám pro vás poslední kulturní tip této směny.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát to bude tip, který se dotýká města Brna a zamíříme tam spolu zítra. Zítra odpoledne večer, myšleno ve středu 22. července, protože v středy v Kolaps parku jsou pravidelná odpolední a večerní setkávání pod širým nebem, která propojují odpočinek, někdy hudbu, diskuze, workshopy, různý komunitní program i volné trávení času v centru města. Ať už chcete jenom posedět s kamarády, kamarádkami, dát si něco dobrého, poslechnout živou hudbu, zatancovat si nebo se zapojit do programu, můžete to udělat už zítra. No a v rámci už odpoledního programu mezi 15. a 18. hodinou v prostoru Kolaps proběhne Plant Print, což bude workshop antotypie, který představuje ekologickou fotografickou techniku, která využívá různé přírodní rostlinné pigmenty a UV záření k vytváření obrazů. Tento formát vlastně propojuje vizuální umění, fotografii, environmentální témata, práci s veřejným prostorem a zároveň vytváří místo pro setkávání a propojování komunit. Pokud vás to nalákalo, tak vězte, že ten workshop proběhne s El Cantonou a Veronikou Karasovou. Začne takovým krátkým představením techniky a její stručné historie. Následně pak dostanete prostor pro sběr rostlin v areálu Kolaps parku, případně taky v různém blízkém okolí. No a potom v té praktické části workshopu proběhne vysvětlení výroby pigmentu a následné pokládání rostlin na už předem připravenou emulzi z pigmentu. Pokud vás to téma zajímá trošku víc nebo chcete vědět o tomto workshopu, jiných workshopech, které se konají v rámci pravidel

0: na rádiu Wave.
1: Kulturistán. Sometimes I wanna hurt myself.

0: Rapeři z Ameriky Joey Valensbury, Live Right, no a tohle je vystoupení, které já jsem měla možnost slyšet naživo na hudebním festivalu Pohoda v Trenčíně v loňském roce. A Eliška Soukupová už teď ve studiu Rádia Wave, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: JVB zkráceně, výtečné vystoupení a za mě osobně asi to nejlepší rapové vystoupení, které jsem kdy v životě viděla.
1: Opravdu?
0: No a ty máš za sebou teďka čerstvě Colors of Ostrava.
1: Tak je to
0: co,
1: tak?
0: Co se nabídlo tam pro tebe?
1: No, tak tam toho byla samozřejmě velká spousta, zároveň tedy různé věci v programu byly rušeny nebo přesouvány kvůli obrovským bouřkám a dešti. Nicméně, já jsem tam byla asi jenom na 2 dny a přiznám se, že jsem takový člověk, co potřebuje si dát i jakoby kafičko a voraz s přáteli. Mm-hmm. A taky jsem tam trošku pracovala, ale co jsem stihla, tak já to vezmu od toho nejhoršího. Koncert Lord.
0: Kecáš?
1: Nekecám.
0: Fakt?
1: Fakt. Je to jedna z headlinerek, já jsem se na to moc těšila. A nebudu to tady rozebírat dlouze, můžete mi napsat, to by to Marťo řeknu tady vzadu. Hmm. Každopádně myslím si, že ten koncert byl velmi neosobní, že byl minimálně na half playback, možná na úplný autotune, asi úplně celou dobu, ale to je prý standard. Ten koncert nebyl dělán jako pro lidi. Ten koncert, podle mě, ona může úplně stejně odjet, jako by v Glastonbury i v Hradci Králové, i v Ostravě. Protože ona vlastně až na poslední píseň nešla vůbec k divákům. Ona tam celou dobu byla uprostřed stage na takové obrovské kostce, nebo kolem té kostky, kde měla výborně udělanou show s 2 tanečníky, která byla suprově rozzáběrovaná na ty close-up kamery. To znamená, že i ti lidé, kteří byli daleko, tak z toho měli opravdu velký zážitek. Já jsem řekla, že to je skoro až jako hodinu a půl videoklip. Jo, že vy se koukáte, že ta práce s tou kamerou byla opravdu jako na vteřiny natajmovaná.
0: A to nutně nemusí být špatně, zase to má nějakou jinou dimenzi, ne, ten koncert, než všechny ostatní koncerty.
1: Tak jakoby rozhodně ano, ale nebylo tam nic živočišného, nic osobního, nic, proč my posluchači hudby na koncerty chodíme. Vždyť my tam chodíme proto, že vidíme našeho interpreta, jak aspoň na vteřinu jakoby se autenticky nadechne, nebo zakřičí, nebo se na někoho usměje, nebo tomu publiku něco řekne, nebo mu to třeba ujede, nebo udělá cokoliv, co vlastně nemůžeme vidět ve videoklipu nebo v nějakým jeho jako oficiálním vystoupení. Že jo? My přece chodíme na ten koncert, aby jsme se ho dotkli nějakým způsobem, ale tohle bylo opravdu dokonalé. Já jsem si říkala, ty bláho, já jsem byla o něco dál a byla jsem v takovém jako VIPku, víš, takže jsem na ní viděla perfektně a já jsem vždycky musela hledat, kde ona na té stage je, protože ona byla ulitá tam mezi kamerama vzadu. Já si říkám, já si nedovedu představit, že bych přišla přímo na Lord. Vystála bych 3 hodiny, 4 hodiny pod tou hlavní stage vepředu, abych byla v tom mošpitu, protože prostě jí chci dejchat, že jo, chci na ní prostě vidět a ona vlastně nejde vůbec k těm divákům. Ona až v poslední písni, přísahám, v poslední písni se jako prošla. Mezi písněmi neříkala vůbec nic, asi 2x tam měla promluvu, ale vždycky to bylo spojené s tím, že uvádí další píseň. Nebylo tam vůbec nic osobního a na konci řekla něco dojemného, přičem se ani nepodívala na diváky a odešla. Bylo to jako projekt výborný, projekt Lord, produkt velmi dobře udělaný, má obrovskou fyzičku, skvěle vypadá, jakoby super light design, vymyšlený nádherně, ale za mě absolutně neosobní.
0: No tak děkuju za tuto recenzi, protože paradoxně vlastně ty články, které se psaly o Lord předtím a které jsem slyšela v rámci hodnocení třeba kolegy Tomáše Pacovského, který byl na jejím koncertě v rámci předchozí tour, v rámci předchozí desky, tak častokrát se hodně akcentovalo to, že Lord teďka nemá žádné opulentní velké kostýmy, že nemá žádné velké líčení. Byl to článek i na i rozhlase, který to velmi jako důrazně akcentoval, hlásal, že vlastně Lord je hodně postavená na tom jako zpěvu a na té jako její osobě. Tak mně vlastně přijde zvláštní, že teďka říkáš úplný opak. Hmm. Ale teď já nepopisuju jakoby konkrétní recenzi toho, co se událo na festivalu Colors of Ostrava, ale vnímám to nějakou optikou jako sledování její minulé kariéry.
1: Make-up neměla, nebo měla nějaký nude make-up, vlastně měla taky nějaký jako wet look do zádu. Co se týká kostýmu, tak tam byl nějaká, nevím, třeba 2-3 změny, které byly dramaturgicky udělané kvůli osvětlení a tak dále. Fajn, dobrý, Ale prostě já nevím, jakože když tam jedna písnička je celá udělaná, takže ona leží na té kostce, aby ji snímala správně ta kamera. A ta kamera v různých momentech zabere detail jejich prstů, detail jejího oka, ze kterého se line slza. Jako z dálky to je krásný. Jo, ale okay. Já když jsem jako vepředu, tak já na ní ani nevidím. Ona je 10 metrů ode mě, kde leží na nějaký kostce prostě. Hmm. A já jakoby jsem tam přišla, abych ji viděla zblízka a místo toho musím koukat na kameru, že jí teče slza. Hmm. Já nevím, prostě asi to je, možná jsme jako v jiné době, já nevím, ale tohle bylo jako, mega bych si pustila záznam z toho koncertu a za mě záznam koncertu bude mít mnohem větší pro mě jako zážitek, než když tam budu stát. Oproti tomu třeba hned po ní, nebo nevím, hodinku a půl po ní, šel taky jeden z headlinerů, to byla sobota, byl to... Teddy Swims, já ho vůbec neznala, teď už ho tedy znám, není to můj šálek kávy, nejsem jakoby faninka, ale bylo to skvělý, protože to byl prostě člověk, který dejchal, který se potil, který funěl, jakoby měl ty známky toho, že je člověk, jo? Mm-hmm. Normálně nás pozdravil, ostrává, jo, jak se máte prostě, zpíval, jo, pak tam měl svoje back vocalisty, který představoval jménem na rozdíl od Lord, jo, se kterýma zpíval a ještě jim tam dával respekt. Měl tam svoje hudebníky, který představoval jménem. Jo, byl to člověk, chápu. Který promluvil, který jako, bylo to nějak, říkám, nejsem fanoušek jeho hudby, oproti třeba tomu Lord, jako by za mě dělal lepší hudbu, ale tam v ten moment, já jsem si říkala, ano, tohle je, proč chodím na koncert. Já vidím člověka, který se i zadejchá, ale i zandá tu vejšku. Člověka, který se pobaví, který mi něco mezi písní řekne a já trošičku zjistím, co asi je i tím, jak se vlastně chová k těm kolegům na té stage, že jo, to je prostě hrozně důležitý, nebo aspoň pro mě. Ale nejlepší koncerty pro mě byly Past a Hihi Haha Holky.
0: Domácí hudební pole.
1: Je to tak, jako takhle, Past a Hihi Haha Holky za mě, Zandali Lord, i tedy svým se absolutně do kapsy, protože jakoby, já si myslím, že to je asi to, co my rádi vidíme, nebo co já vidím ráda na stage, a to je to, že ten člověk žije. Že ten člověk žije, že pro tenhle moment je to pro něj důležitý, ty diváci jsou pro něj důležitý a chce jim dát prostě maximum. A tohle prostě jsem bohužel u těchto dvou headlinerů, u Lord a u Teddyho Swims se necítila.
0: Chápu. Mm. Tak vidíte, doufám, že pokud bude někdo z domácího hudebnictva hledat teď záznam zpětně, tak si můžete dohledat na webu úterý 21. července, jo, písná se z Hihi Haha Holek prostě a z kapely Past, tak záznam od 14.00, tam to najdete prostě, jo, jste lepší než Lord z Nového Zélandu.
1: Jo, mega, mega.
0: Eliška Soukupová.
1: Ano, Radio Wave.
0: Ano, Radio Wave, podepsáno. Eliška Soukupová, každopádně až do dnešní 18. hodiny. Já se loučím, mějte se krásně, pá.
1: Pa, pa, pa.
2: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: přijď na naše akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

Track 1515 právě doznívá na vlně rádia Wave. Není úplně 1515, je 15 hodin a 7 minut a vy ladíte rádio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Přeju vám krásné úterý 21. července, i když to tak venku nevypadá, ale můžete si představovat, že třeba svítí sluníčko. Každopádně, co vám při té představě rozhodně pomůže, je Rico Nasty. Já myslím, že tahle žena, tahle skvělá rapperka je lékem na asi polovinu lidských nemocí. Tak si moc užijte, Rico Nasty a novinka Cupcake.

0: Teď si ve vysílání Rádia Wave dáme ukázku z herního podcastu Quest. V nejnovějším díle budeme recenzovat titul, na který se všichni těšili, aniž by o tom tak úplně věděli. Čtvrtý Assassin's Creed s podtitulem Black Flag se dočkal přepracování s přídomkem Resynced. Je stejně dobrý jako před 13 lety? To se dozvíte v naší recenzi. Celý díl najdete na webu Rádia Wave, to znamená wave.cz/quest, a nebo ve svých podcastových aplikacích, třeba v aplikaci Můj rozhlas. Ale teď už slibovaná ukázka.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
2: Šárko a Lukáši, ahoj.
3: Čau.
4: Ahoj.
2: Co byste dělali, kdybyste byli piráti, plavili se na vlnách a měli loď, která se jen tak nepotopí?
3: Umřela bych na kurdě. Oh.
4: Já bych si dal do rozkroku volant a říkal bych, ach, it's driving me nuts.
2: Já jsem minulý týden na ten vtip říkal.
4: Vidíš, a řekl jsem ho doufám mnohem líp než já.
2: Řekl jsem ho celý.
4: Já mám ten problém, že mám fakt dobré vtipy, které absolutně neumím vyprávět.
2: Tak já mám problém, že nemám ty vtipy a ještě neumím vyprávět.
4: Nejsou teda moje.
2: Tenhle jsem mi povedl, jakože jsem ho vyprávil a dokonce se lidé smáli.
3: Wow.
2: A no, vyprávět to tady nebudem, ale co budem vyprávět? Budem vyprávět to, že už příští týden, ještě předtím, než se budeme povídat v tomhle questu, tak už příští týden ve čtvrtek 23. července se můžete na nás přijít podívat naživo do letní podcastové scény v Troji. Začíná to v 19.00, přijďte aspoň třeba 10-20 minut předtím, než to začne, abyste si mohli najít pěkně místečko, dát si něco dobrého a podívat se na nás, jak vás budeme bavit.
3: Hlavně se nás poslechnout. Já neplánuju dělat žádné vizuální triky, jako žunglování.
4: Já nebudu mlčet a konečně využiji toho, že to není jenom rozhlasový pořad.
3: Bude to pantomima.
4: A ano.
2: Tak doufám, že
3: šarády, hádáme.
4: Nějaký pantomima tam přijde taky.
2: Uh-huh. Tak doufám, že se nikomu nic nestane.
4: Hlavně, aby se nikomu nic nestalo.
2: A doufám, že vychytáme takové ideální počasí, jako je třeba, možná bude ještě dnes, že bude třeba pršet a nebude takové vedro.
4: Posledně, respektive poprvé minule, když jsme byli na letní podcastové scéně, tak byl krásný slejvák, co dokonce teda teď se natáčí tady slejvák o kousek vedle. Náhoda, nemyslím si. Byl krásný slejvák, který vyčistil vzduch a my jsme pak měli tu scénu úplně takovou svěží a uchvatnou. A
3: my jsme taky byli svěží i s Honzou Špačkem.
2: A uchvatní.
4: Teď budeme extra svěží, protože to téma bude o herní svěžesti oproti tématu aktuálního questu, který teď začíná.
3: Ano, které hry by měly použít více deodorantu?
4: Přesně tak, kteří herní hrdinové hrdinky.
3: Ano.
2: Pojďme dneska vyplout, protože dneska to bude o hrách pirátských. Wow,
3: Edward kontroverzní Kenway téma. Určitě používá deodorant a můžete si typnout jakou značku, ale my nemůžeme říct nahlas.
4: Nemůžeme říct nahlas, no.
2: Vy jste naposledy upirátili hru. Wow.
3: To je hodně dávno.
4: Dobrá otázka na tělo. Jako bych slyšel za dveřmi přešlapovat
3: softwarovou buch policii.
4: Ale přesto se zkusím přiznat, co si vzpomenu. To už bude jako docela let?
1: Quest. Hrajeme s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu.

0: Kdybyste měli vybrat ze skříně vaší nejmilejší osoby 5 kousků, které jí ve vašich očích definují, jaké by to byly? Přesně tuhle výzvu dala Veronika Rupert mladému páru z Prahy, Kristýně a Oliverovi. Kristýna je scénáristka a režisérka, Oliver vývojář, který stojí za filmovou produkcí 106%. Vy si můžete poslechnout, jak jejich partnerská výzva šatníků dopadla už dneska v 18 hodin.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Šatníky. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 15 hodin a 40 minut, já mám pro vás takový možná nevšední tip pro dnešní večer. Tenhle tip vás zavede do Vily Engelsmann, což je vila, která se nachází v Brně, na takovou speciální akci, která spadá pod Muzeum města Brna. Dnes ve 20 hodin tam můžete zajít na divadelní představení, které vás možná, ale i roztančí. Jedná se o představení Michala Nikodéma. Jedná se o takové umělecko-terapeutické představení pro odvážné, pod vedením právě vztahologa z prvky terapie a tance. Večer, kdy vy netančíte, ale můžete být pohnuti. Představení Michala Nikodéma Vyprovokuj se tancem začíná ještě jednou díky Muzeum Brnu na místě Vila Engelsmann dneska ve 20 hodin.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Hey sweets, let me introduce you to my friend. Her name's Fashion.

0: Tohle byl Spelling a Portrait of My Heart. Je 15 hodin a 49 minut a tenhle ten poetický název Portrét mého srdce mi trošičku připomíná název audioknihy, kterou si můžete úplně zdarma poslechnout v aplikaci Můj rozhlas anebo na webu Rádia Wave. Napsal ji Ocean Vuong a jmenuje se Na zemi jsme na okamžik nádherní. O téhle knize, tedy její audiopodobě, si budeme povídat až po 16. hodině, tady v rámci on-air vysílání s Eliškou Soukupovou, ale jelikož je teprve 15 hodin a 49 minut, tak si dáme společně třeba The Last Dinner Party a track The Feminine Urge. Už za chvilku.
1: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu, Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Sue nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda. 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u BigBeatu.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na Rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Aňka Labulka.
1: Tohle byl Lua de Santana, skladba Piri Piri na rádiu Wave. Je 16 hodin a 8 minut a zdraví vás Eliška Soukupová. Přeji vám krásné úterý 21. července a věřím, že nám k tomu krásnému a možná ještě krásnějšímu úterý napomůže následující track od Fimi Carrera, což je britský rapper s nigerijskými kořeny, a dáme si jeho spolupráci s Bass Victimem a track Duty.

0: keep one thing.
1: Na webu Rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas je k poslechu nová audiokniha. Napsal ji Ocean Wong a jmenuje se Na zemi jsme na okamžik nádherní. Vypravěč autobiografického románu píše dopis matce, která si ho nikdy nepřečte, neumí totiž číst. Vypráví o rodinném traumatu z války ve Vietnamu, o dospívání v USA zatíženém chudobou a rasismem i o první velké lásce. Audioknihu si můžete zcela zdarma poslechnout až do 26. července. Pokud by vás to zaujalo a nechtěli byste zrovna teď rovnou zamířit do vašich aplikací, tak tady mám pro vás o důvod víc, abyste tak udělali. Krátká ukázka zní.
2: Začnu znova. Mami, píšu, abych ti byl na blízku, přestože s každým slovem, které napíšu, se ti vzdaluju. Píšu, abych se vrátil v čase na benzinku ve Virginii, kde si s hrůzou zírala na vycpaného jelena zavěšeného u záchodu nad automatem napití a stín jeho paroží ti padal na tvář. V autě si pak nepřestávala vrtět hlavou. Nechápu, co je to napadlo. To nevidí, že je to mrtvola? Mrtvoly se mají odklidit a ne takhle navždycky zůstat trčet. Vzpomínám na toho jelena. Jak si zírala do těch jeho černých skleněných očí a viděla v nich svůj odraz, celé svoje tělo pokřivené tím mrtvým zrcadlem. Tebou neotřásl ani tak bizarní pohled na zavěšenou zvířecí hlavu, ale skutečnost, že vycpaněna představovala stělesněnou smrt, která nekončí. Smrt, která neustále umírá, zatímco kolem ní procházíme, když si jdeme ulevit. Píšu, protože mě učili, že nemám nikdy začínat větu slovem protože. Já se ale nesnažil napsat větu, snažil jsem se dostat na svobodu. Protože svoboda není nic jiného než vzdálenost mezi lovcem a jeho kořistí.
0: Audioknihy Rádia Wave. All you can cheese. Poslouchej na webu Rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Nenechte si ujít v České televizi. Kultovní seriál Sandokan je zpět. Legendární tygr z Momprače mu miluje.
1: Krásná perla Labuan.
0: Bojuje.
2: Princ a princezna jsou v bezpečí.
0: A brání svobodu Malajzie.
3: Ta loď je plná vojáků.
0: Sandokan. První dva díly ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
4: Už příští týden ve středu 28. července se potkáme všichni na první ze tří dílů letní série Riviera, kterou Radio Wave pořádá spolu s Galerií hlavního města Prahy a Centrem choreografického rozvoje Sesta. Tentokrát stejně jako minule v malebných zahradách zámku Troja. Tematické ukotvení letošní Riviery vyplývá z výstavy s názvem Labyrint, krajina vnitřního bloudění, kterou je možné navštívit v interiérech trojského zámku. Co se týká programu prvního večera, který ještě jednou připomenu, je už příští středu 28. července, tak v 18 hodin vás tam čeká vernisáž, pak vás čeká taneční workshop a následovat bude debata s tématem Uložená místa, v rámci které si moderátorka Tereza Havlínková a její hosté položí otázku, jak moc místa, ze kterých pocházíme, si neseme sebou. Pokud vás zajímá konkrétnější program, tak určitě mrkněte na náš web wave.cz, kde máte pozvánku v podstatě na hlavní stránce. A teď už Marika Heckman a skladba All Night.

0: Pode mnou ještě doznívá kapela Květy a její single Dotmy. Každopádně je 16 hodin a 40 minut a to je čas, kdy si vždycky takhle 20 minut před celou hodinou připomínáme, co je nového, ať už v kultuře a nebo ve světě. No a já i přesto, že už jsem Madonu doporučovala, tak mi to nedá a musím jí doporučit dneska znova, protože mi dneska zase zlepšila náladu. Její album Confessions 2, které vyšlo už pár týdnů zpátky, je stále neoposlouchaným klenotem. Myslím si, že kdyby lidé víc poslouchali nové album Madony, tak by třeba se zlepšila úroveň jejich mentálního zdraví a nebo by třeba, já nevím, prostě se měli líp. Poslouchejte Madonu, dejte tomu šanci, já tomu rozumím, možná máte nějaký předsudky, ale poslouchejte, tohle je třeba z toho nového alba.
1: Já jsem nadšená.

0: 16:51, ladíte Radio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Normálně bych tady s vámi byla až do 18 hodin, ale nás společně čeká v 17:30 nový díl ekologického podcastu Podhoubí. Jeho hostem je Vojtěch Kasič z České zemědělské univerzity v Praze, který se zaměřuje na severočeskou populaci kamzíků a stovky hodin strávil přímým pozorováním právě kamzíků z posedu. Na to se společně mrkneme za půl hodinku přibližně, ale teď do konce 16. hodiny nás tady společně čekají třeba Alina a Smers, All Orville Peck, anebo za malou chvíli Julia Vraunč.
1: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely

0: fanoušky.
1: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
2: Špína.
3: Pořad, který se vám zarije za nehty.
2: Špína.
3: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
5: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
4: Že bych vyrazil za váma?
5: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
6: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
7: www.lfs.cz.
6: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

Ahoj, zdravím vás, ladíte Radio Wave a pode mnou Juli Koli a Stereotype a teď už The 8th and Vernon Sing Song. Přeji vám krásné úterý.

Podle nové studie jsou nejčastěji používané chatboty zdrženlivé v tom, aby kritizovali autoritářské vůdce nebo vlády. Nová zjištění vyvolávají obavy z toho, že se jejich prostřednictvím může cenzura šířit za hranice samotných autoritářských států. Studie dozorčí rady společnosti Meta zkoumala 10 velkých komerčních jazykových modelů, včetně těch od společnosti Meta, Anthropic a OpenAI. Na co přišla, co získala za data a co by nás mělo možná i třeba zneklidnit, to si přečtěte v sekci Wave News na webu wave.cz, kde máte tenhle ten článek od naší skvělé Anny Gažiové přeložený, jsou tam zdroje ze serveru ABC, ze serveru Euronews a tak dále. A myslím si, že pokud nějaký typ chatbota používáte, tak je to rozhodně věc, kterou byste si měli přečíst.

0: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcore, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři.
2: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
0: na rádiu Wave.

0: Slater-Kinney ve vysílání Rádia Wave a skladba Untidy Creature. Je 17 hodin a 30 minut a zdraví vás Eliška Soukupová. Já se s vámi už pomalinku rozloučím, protože půl šestá v úterý na Rádiu Wave znamená jediné a tím je podcast Podhoubí. My si teď dáme nejnovější díl z tohoto ekologického podcastu. Jehož hostem se stal Vojtěch Kasič z České zemědělské univerzity v Praze, který se zaměřuje na severočeskou populaci kamzíků a stovky hodin strávil přímým pozorováním právě kamzíků z posedu. Vy si tenhle ten díl moc užijte, já se s vámi loučím a můžeme se společně slyšet tady v On Air vysílání zase třeba zítra. Tak jo, mějte se krásně a krásný zbytek úterka.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. Environmentální pořad Rádia Wave.
2: Krásný den všem na festivalu Kamenice. Moc děkujeme, že jste přišli a zdravím také všechny posluchače, co nás poslouchají ze záznamu na Rádiu Wave. Podhoubí je magazín o prostředí, ve kterém žijeme a o lidech, kteří nás inspirují. A dnešní host je člověk, který svou inspiraci hledá na posadech, v lese, na skalách, na loukách severních Čech, kde sleduje zvíře, které tu žije přes 100 let. Vojtěch Kasič působí na katedře myslivosti a ochrany přírody České zemědělské univerzity v Praze a dlouhodobě se věnuje výzkumu kamzíka horského. Vojtěchu, vítej v Podhoubí.
3: Ahoj, děkuji za přivítání.
2: Já začnu otázkou, která asi nenapadá jenom mě, ale možná všechny vás tady. Proč zrovna kamzík?
3: Ten kamzík z několika důvodů. Ten první důvod byl, jak když jsem byl ve druhém ročníku bakalářského studia, tak jsem vymýšlel, na co bych chtěl mít svůj bakalářku, na co bych se chtěl zaměřit. A ten spektrum bylo široký, ale dozvěděl jsem se, vlastně v té době jsem to ještě nevěděl, že máme tady na severu Čech poměrně malou, izolovanou a hlavně neprobádanou populaci kamzíka horského. No a to byl vlastně ten poput, jo. Ten cíl vlastně byl v tom sepsat toho, co nejvíc, co o té populaci víme, protože když se podíváte do odborné literatury, tak jsou asi jenom dva záznamy nebo dvě jako knížky, ve kterých se o tom kamzíkovi tady v té konkrétní oblasti dočtete. To samý potom z nějakého vědeckého hlediska, nějakých odborných článků.
2: Vy jste z Děčína, takže místní krajinu znáte dobře. Jak často se tu teda na kamzíka dá narazit?
3: Na kamzíka se dá narazit prakticky každý den, když budete vědět, kam máte jít. Jo, jako s většinou těch zvířat, když prostě víte, kde je máte hledat, tak je uvidíte. Myslím si, že všichni, co tady jsou, nebo většina lidí, co tady je a pochází tady odsud z Kamenice, tak na kamzíka určitě víckrát narazili, ať už v autě, když jim někde přebíhal přes cestu, nebo při nějakých vycházkách přímo tady okolo města Kamenice. Tady z toho centra není potřeba chodit nikam daleko a můžete na ně narazit.
2: A je nějaká typická lokalita pro kamzíka?
3: Typické lokality tady jsou, my se na jednu půjdeme podívat, konkrétně to bude teda na počátku Lužických hor, my se půjdeme podívat na Studenec, který býval baštou toho kamzíka a jsou tady i lukrativnější lokality z toho, že na toho kamzíka narazíte, ale ty už jmenovat nebudu.
2: Kamzík je v Česku nepůvodní druh. Odkud teda původně pochází a jak a kdy se k nám dostal?
3: To je poměrně složitá otázka. To, že je nepůvodní druh, je pravda, on má tu nálepku toho nepůvodního druhu, ale možná předtím, než to začneme rozebírat, tak bychom měli zmínit, že ten kamzík se tady vyskytoval historicky dávno, dávno, dávno zpátky na našem území, a to původně. My máme doklady archeologické z pozdního pleistocénu, což je přibližně necelých 12 000 let zpátky, že se tady ten kamzík přirozeně vyskytoval. Akorát, že to období mezi tím, co my jsme ho sem zase zpětně vysadili, tak je tak dlouhý, že už ho dneska nepovažujeme za ten druh původní. Že ta prodleva prostě mezi tím znovu vysazením je prostě dost dlouhá na to, aby jsme ho považovali za nepůvodní druh. Musel by asi 300 nebo 400 let počkat a pak bychom ho mohli považovat podle té poučky o nepůvodních druzích za druh původní. Jinak dostal se k nám v roce teda 1907. Ty pokusy o tu introdukci toho kamzíka tady byly i dříve. Ta první, nebo v literatuře, co dohledáte, tak je z roku 1752 na Křivoklátsku, která ale byla neúspěšná. A první úspěšná introdukce v České republice proběhla teda v roce 1907. Tady kousek v Jetřichovicích, nebo od Jetřichovic kousek od Tokáně v Medvědích dírách, kde teda postavili malou aklimatizační obůrku, asi 8 hektarů mám pocit, a v ní vysadili prvních 8 kamzíků.
2: A co bylo hlavním důvodem té introdukce?
3: Hlavním důvodem té introdukce jako u všech kopytníků bylo rozšířit repertoár lovné zvěře. Takže už je nebavilo střílet jenom na toho jelena, na toho srnce, ale chtěli i něco dalšího, a tady to byl ten kamzík.
2: Řekl byste teda, že je dnes kamzík vlastně cizinec, nebo k nám do té krajiny prostě patří?
3: Určitě je to pořád cizinec. Určitě je to pořád cizinec, ale samozřejmě po to období více jak nějakých 115 let, po tu dobu, co tady je, tak se provázal nejenom do té krajiny, ale samozřejmě i do té kultury toho. A to je především tady na tom Českokamenicku prostě cejtit z toho místa. Ať už to je hotel Kamzík, ať už to jsou kamzíci tady na nějakých naučných stezkách. Jo, má tady prostě svoje místo, ale pořád je to druh, který je teda tady nepůvodní, a ty podmínky, ve kterých on tady žije, tak nejsou pro něj přirozený.
2: A může naší krajině i nějak škodit? Nebo je to zvíře, které tu prostě spíš jen tiše existuje?
3: Škodit samozřejmě může. Já jsem na začátku zmiňoval, že ten kamzík je poměrně, nevím, jak bych to řekl, jako podstudovaný v téhleté oblasti. Takže my vlastně nemáme úplně představu, jestli škodí nějak přímo tady. Ale kdyby jsme šli zase pár desítek let zpátky, tak máme podklady o tom, že škodil v Jeseníkách, v té druhé lokalitě. Ten problém tam spočíval především v tom, že toho kamzíka tam bylo hodně, a nebylo hodně jenom toho kamzíka, ale bylo tam hodně i toho jelena evropského, který s ním ty habitaty sdílel. A ten největší problém asi, který se většinou omílá tak jako furt dokola, tak byly škody na významných druzích flóry. Konkrétně to byl teda Jitrocel černavej, konkrétně teda jeho poddruh Jitrocel černavý sudecký. Jo, oni ho okusovali, nejenom okusovali, ale i sešlapovali. A to, co je potom ještě teda další problém, který by potenciálně se mohl objevovat i tady, ale to nevíme, tak je nějaká eutrofizace. To znamená převelké množství dusíku v půdě. Oni ty kamzíci si vybírají rádi místa, na který se často vracejí, na který si chodí zalehávat. A když půjdete tady v Labských pískovcích se projít do těch pískovcových roklí, které jsou odlehlejší, tak uvidíte pod těma pískovcema prostě takovýhle nánosy trusů, protože oni se tam furt vracejí, z toho ten dusík do té půdy, a to nedělá dobře těm rostlinám.
2: Ví se, jaký je dneska aktuální reálný stav populace kamzíka?
3: Reálný stav pro žádného kopytníka neexistuje. Jo, my nejsme schopní přesně na jedince to číslo určit. Určuje se to strašně špatně. Kdybychom se měli bavit o nějaký představě, která je založená teda na jarním sčítání, kterou tady provádějí odborní orgány, jsou to teda především lesní správa Rumburg a Národní park Český Švýcarsko, kde těch kamzíků taky pár je, tak se nám to houpe někde mezi 90, 110 kusy, něco takového. Ale jak jsem říkal, ta představa, kolik přesně těch zvířat je, tak přesná rozhodně není. Jo, nemůžeme to říct jistotou.
2: No a jak moc se ten stav proměňuje v posledních letech?
3: Ten stav v posledních letech se nějak drasticky nemění. Kdybychom se bavili o posledních letech třeba za tu dobu, co já ho studuju, za nějakých těch 9 let, tak je plus minus konstantní. Ale kdybychom šli malinko zpátky do historie, kdybychom se posunuli zpátky, řekněme, třeba o 20 let, tak tam už uvidíme poměrně drastický propad. A třeba na těch lokalitách, na tom Studenci, a to zase, když bychom tady obcházeli místní, starší nebo chataře z té oblasti a bavili jsme se o tom, tak on nám budou vyprávět o tom, jak na tom Studeňáku, kam se odpoledne půjdeme podívat, běhali do těch kamzíků stovka. A dneska, když jich tam potkáte 30 i s tím přírůstkem, i s tou natalitou z toho roku, s těma kamzíčatama, tak je to hodně.
2: Vy jste se rozhodl zkoumat také vliv turistů na kamzíky. A výsledek byl alespoň pro mě docela překvapivý, protože kamzíci turisty prakticky ignorují a někdy se k ním přiblíží i na 20 metrů bez jakékoliv reakce. Tak měl jste vy před výzkumem nějakou hypotézu? Myslel jste si, že to bude jinak?
3: Úplně stejnou jako vy. Jo, ta hypotéza byla úplně stejná, že ten turismus bude mít negativní dopad. Zase kdybychom šli do odborné literatury, do vědecké literatury, do článků, tak se dočtete, že ten kamzík ty lidi snáší poměrně blbě. Nejenom turisty jako takový, většinou je to spíše spojený třeba s horskýma kolama, nebo co jim dělá hodně velký problém, tak jsou třeba paragliding. Tohle to všechno je poměrně jako hodně stresuje. Všude v těch Alpách je ten příběh stejný, jo? Ten turismus je prostě špatný. Stejně taky, kdybychom šli třeba do Tater. Takže ta hypotéza byla stejná. Měl jsem představu, že prostě ty lidi by tam neměli chodit, že by ty zvířata měli mít klid, ale vůbec tomu tak není. Jo, ty zvířata tím, že tady podlíhají strašně malýmu jakýmukoli tlaku, ať už predačnímu, nebo případně loveckýmu, protože ten kamzík sice v této oblasti lovený je, ale ten odlov se pohybuje většinou buď to žádný kamzík, anebo dva kamzíci ročně. A z tohohle toho ty zvířata si vůbec nespojejí dohromady toho člověka s nějakým rizikem. Takže oni nemají vůbec důvod se těch lidí bát a jsou vlastně habituovaní na tu jejich přítomnost. Takže jsou zvyklí na to, že tady ty lidi jsou a vědí, že jim od nich z jejich strany nehrozí hrozí žádný nebezpečí.
2: To znamená, že omezování turistů tady u nás v Česku v případu Kamzíka nedává smysl?
3: Jo, takhle. Když se budeme bavit přímo konkrétně o tom Kamzíkovi, tak omezovat turismus, tak jak ho máme teďka, nic nezmění, jo, nemá smysl. Je ale potřeba vždycky nad tím přemýšlet i z toho dalšího hlediska v té biologii, zoologii, etologii, to nikdy není úplně jednoduchý, je tam spousta věcí, které se proměňují. Jakmile bychom třeba teďka navýšili ten turismus, jo, že ho nebudeme nějak stropovat, ale těch lidí najednou začne chodit víc, tak ten response,
2: odpověď.
3: Děkuju. Nějaká? Ta odpověď se najednou může změnit. Jo? A najednou mu ty lidi vadit budou. A zároveň teda, co bychom asi měli zmínit, my jsme to zkoumali jenom na základě nějakého ostražitého chování, toho, jak teda ty zvířata si hlídají to svoje okolí, ale kdybychom se koukali třeba na nějaký fyziologický data, to znamená třeba na ten stres jako z fyziologického hlediska, tak bychom třeba něco našli. No, takže vždycky to není tak jednoduchý, vždycky to není tak jednoznačný.
2: A to je v plánu? Studovat i tady ten stresový faktor?
3: Jo, já jsem do toho úplně nechtěl zabíhat, protože ten stresový faktor a to jeho ověřování je taky poměrně složitý a hlavně je to finančně náročný. Takže prozatím ne.
2: Pokud tedy turisté za úbytkem Kamzíku nestojí tady u nás v Česku, tak co ano?
3: To my vlastně nevíme prozatím. Jo, my to vlastně prozatím nevíme, protože těch vlivů samozřejmě, který na to zvíře můžou působit, je spousta. To, co třeba spoustu lidí napadne, když jsme někde v zahraničí, tak je to třeba nějaké omezení, co se týče genetiky. Protože těch kamzíků nebylo introdukovaných moc, to znamená, že nějaká míra té příbuznosti tam je. Většina kopytníků, ale především teda cervidů. Přiznám se, že nevím, jak je to u těch ruminantů, teda u těch bovidů, jak moc velký problém s tímhletím mají. Ale většinou to problém úplně pro tyhle ty zvířata není. Co se týče toho, co já si myslím, že by potenciálně mohl být problém, tak je teplo, tak je klima.
1: Podhoubí s Májou Kořenovou na rádiu Wave.
2: K tomu se potom určitě vrátíme, ale mě ještě zajímá, jaké je vlastně soužití kamzíků s jeleny, protože sdílejí pastviny, v zimě i třeba krmítka, tak jsou to u nás v Česku konkurenti nebo si vzájemně pomáhají, protože v Alpách jeleni kamzíkům konkurují a vytlačují je do méně příznivých stanovišť.
3: Jo, přesně tak. Ten vztah toho kamzíka a jelena, zase kdybychom se podívali do těch studií, tak je poměrně černobílej a ten kamzík prostě strašně trpí. Všude, kde ten jelen s ním je, tak ten kamzík na to bude trpět. V těch našich podmínkách, zase kdybychom vyšli tady kousek, tak byste to viděli na vlastní oči, tak ten jelen s tím kamzíkem ty louky sdílí je i ve stejném čase. To znamená, že tam můžete vidět pásce dohromady, dokonce tvoří i smíšené skupiny, kdy oni se celý jako promísejí dohromady a vůbec jim to nevadí. A zase na základě studie, kterou my bychom měli snad v blízké budoucnosti publikovat, tak dneska už víme, že oni na sebe nenahlížejí jako na konkurenty. Naopak to vypadá, že ten kamzík a jelen mezi sebou se vnímají jako, nechci říct, aby to vyznělo jako stejný druh. Já to trošku rozvedu, aby to bylo jasnější. Ten kamzík, když je venku na té louce, tak je mu úplně jedno, jestli tam bude 20 kamzíků, anebo tam bude 10 kamzíků a 10 jelenů. Jo, pro ně je to úplně to samý. Ta pozornost, jakou bude věnovat tomu svýmu okolí, bude úplně stejná. A pro toho jelena stejně tak. Většinou v těchto těch agregátech, kdy ty zvířata teda tvoří nějaký smíšený skupiny, to znamená, že tam jsou dva druhy, tak jeden druh benefituje z toho druhého druhu víc. Krásný příklad byl studovaný v Africe, kde zebry využívají žirafy. Ta žirafa, jak je samozřejmě vysoká, tak má mnohem větší přehled o tom prostředí. A ta zebra se prakticky jako tlačí do těch skupin k té žirafě, tak, aby mohla využívat ty žirafy pro nějaké sledování toho okolí. No a my jsme zase měli nějakou představu v tom, že ten kamzík toho jelena bude malinko využívat, že ho bude využívat, v tom zase ten jelen je větší, ten jelen tady čelí mnohem většímu tlaku, takže by měl být jako ustrašenější a ostražitější v tom prostředí, ale není tomu tak. Jo, oba dva sami sebe vnímají jako sebe rovný, když jsou na těch loukách. Takže k žádný kompetice nedochází, ba naopak.
2: A jak je tomu teda v těch Alpách, nebo proč se to takhle hodně liší?
3: V těch Alpách a tohle zase nevíme, tohle je spíš jenom jako hypotéza, kterou je třeba ověřit, ale prakticky by to tak pravděpodobně být mělo. V těch Alpách jsou ty oblasti, kde oni se vyskytují mnohem méně uživnější. To znamená, že oni jsou tam k té kompetici dotlačený na základě nějakých přírodních zdrojů, na základě té potravy. Takže oni si musí konkurovat, protože ten kamzík zrovna chce sežrat tenhle ten jetel, ale on mu ho sežere ten jelen. Jo, a další jetel už tam není. V těch našich podmínkách je toho jetelu mraky, takže oba v klidu tam ten jetel můžou žrát a nemusí se stresovat tím, že tam jsou oba dva. A jinak právě tím, že ten jelen je prostě větší, tak on toho kamzíka vytlačí pryč, ten kamzík se s ním nemůže rovnat.
2: Jak už jsme nakousli, tak dalším velkým tématem je určitě klimatická změna. Kamzík je přirozeně vysokohorský druh přizpůsobený chladu a náročným podmínkám, tak jak moc mu vadí rostoucí teploty tady u nás v Česku.
3: Co se týče té teploty, přesně jak jste zmiňovala, co se týká teda těch vysokohorských podmínek, tak tam je to teplo mnohem horší. To platí pro všechny ty druhy. A tak, jak se nám otepluje, tak samozřejmě to, co je jako největší problém, tak jsou nějaký teplotní extrémy. S těma teplotníma extrémama jdou ruku v ruce období, kdy je málo vody v té krajině. Kamzík je třeba zajímavý tím, ne teda tady úplně u nás, ale kdyby se šli do těch Alp, tak ten kamzík tam téměř nepije vodu. On všechnu vodu získává z těch bylin, který žere. Takže jakmile se mi udělá velký sucho, ta voda v té krajině není, nic mi pořádně neroste, nebo je to suchý, tak on nemá kde získávat vodu. Velice špatně se vyrovnává s těma teplotama. Zároveň teda ta klimatická změna k čemu vede, říká se tomu takzvaný upward shift, je to jako posun nahoru, kdy tak, jak se mi otepluje, tak ty podmínky se mi postupně měněj a ta vegetace nebo ty typy habitatů, které jsou v těch nižších polohách, se mi posouvají výše a výše. Tyhle ty zvířata, konkrétně ten kamzík, který je druh teda okraju nebo horních částí lesa, se mi pořád s tou teplotou teoreticky

0: Stresuje více, zase jsou na to publikované studie, více než ten predační tlak nebo třeba například ten turismus i v těch Alpách. Ale je to teda taky o tom, že se nám celý změní podmínky v rámci té kompetice.
1: Napadá mě, jestli se nějak mění i jako kamzíkovo chování v rámci třeba rozmnožování.
0: Jasně, super. To rozmnožování ne, že by se měnilo, že by posouvali tu dobu toho kladení nebo teda toho pokládání těch mláďat, to se úplně nemění, ale je dobře, že to říkáte, protože ono, sice se mi nezmění ta doba, ale tohle je zase jiný efekt, tomu se říká green up a ten green up se nám taky furt posunuje. Ten green up je vlastně to, kdy nám rostliny dosahují vegetační výše, kdy nám začnou vlastně kvíst, kdy jsou teda v té nejlepší kondici. No a tenhle ten green up historicky je tak nějak spojený s tím, kdy oni ty mláďata samozřejmě pokládají. Je to naplánovaný tak, aby když ty mláďata, ty kamzice přestanou kojit, aby oni v tom největším vegetačním vrcholu začali spásat tu strašně bohatou trávu na ty živiny. Jo? To jsou třeba právě ty jetely. No jo, jenže ono, jak se nám otepluje a zima končí dřív a dřív, ale oni kladou furt stejně, tak se může stát v budoucnu, že ty kamzíčata se narodějí, ale prošvihnou ten green up, protože jim uteče, protože bude moc rychleji. Oni tu dobu budou třeba ještě brát to mlíko a potom teda nebudou schopní se hned začít krmit na té jako vysoce energetické stravě. Stejně tak samozřejmě pro ty kamzice je to taky problém, protože jak asi každá matka ví, tak to vychovávání toho dítěte, ta péče je velice náročná z toho fyziologického hlediska.
1: A ještě mě to samozřejmě celý vede k otázce, jestli je možné, případně za jak dlouho, že kamzíka v okolí kamenice vlastně vůbec nepotkáte.
0: Určitě to možný je. My prozatím nemáme představu, je to něco, čemu bych se chtěl v budoucnu věnovat, jak moc velký dopad na něj tady to teplo má. Ale kdyby jsme šli třeba do střední Itálie, tak tam na základě zase studie, já mám pocit, že teda není publikovaná, ale na základě jejich výsledků a na základě těch modelů ta představa je taková, že ten kamzík z té oblasti do nějakého roku 2037 úplně vymizí. Jo, protože to teplo a ta změna toho prostředí pro něj prostě už bude neúnosná.
1: Klimatická změna nedopadá jen na kamzíky a vy samozřejmě trávíte spoustu času tady v přírodě, v krajině. Tak mě zajímá, jak se proměňuje celý ekosystém Lužických hor a Alpských pískovců, jestli je něco, co konkrétně vy třeba hodně pozorujete.
0: Já se přiznám, že to období, ve kterém já jsem poměrně mladý, takže já to období nemám tak úplně nakoukaný, ale samozřejmě nějaký ty změny tam jsou. To, co potenciálně, co je zajímavé v těchto oblastech a co by potenciálně bylo něco, o co bychom mohli přijít v budoucnu, prozatím teda ten trend takovej není, tak jsou specifické oblasti, co se týče nějakých mikroklimatů. To je to, co najdete třeba uprostřed těch pískovců. A když půjdete mezi ty pískovce, teďka není teda takový vedro, ale uprostřed léta, kdy je prostě 30 stupňů a víte, že vlezete mezi ty pískovce a tam je krásně příjemně. Je tam vlhko, pěkně se mi tam udržuje celý rok, plus minus nějaký stejný mikroklima. To samý potom najdete, když půjdete do těch Lužických hor na různých těch kamenných rozsypech. A na tyhle ty stanoviště s těma typickýma mikroklimatama je vázaných spousta zajímavých druhů, spousta z nich, které jsou třeba i endemický pro tyhle ty oblasti, jo, nebo třeba pro oblasti Lužických hor. Ale tam se bavíme především teda o bezobratlech a ty nás úplně nezajímají teďka.
1: A pak je to samozřejmě vlk, který se vrátil do severních Čech a okamžitě rozdělil veřejnost. Jaké je přítomnost ovlivňuje právě kamzíky? Loví je vlci vůbec aktivně?
0: S tím vlkem a s tím jeho návratem je to taky poměrně složitý, protože my sice víme, že se nám ten vlk vrátil, evidujeme, že někdy od roku 2017 už tady byl stále, že se tady usadil a že tady měl teda založený teritorium, ale během těch předchozích let oni tady samozřejmě ty vlci taky byli. Jo, taky tady procházeli, jenom se nám tady žádný z nich neusadil, nebo jsme o tom nevěděli. Že je to poměrně jako složitý stanovovat, kdy přesně se objevil, kolik jich je, je to celý ten monitoring těch velkých šelem z toho začátku, dneska už je to samozřejmě, to kolegové mají podchycený mnohem líp, ale z toho začátku to bylo poměrně složitý. My jsme se na tohle taky malinko zaměřili. My jsme měli takovou představu, že s tím návratem toho vlka se nám ten kamzík úplně ztratí, že ten vlk ho odloví, jo, že ho prostě ta predace, ten predační trakt, který na ní bude vyvíjený, tak pro něj bude moc. Ale ono tomu tak úplně není. Dneska už toho vlka tady máme téměř 10 let a ten kamzík je tady furt. Nějaký změny v té populaci proběhly, ale nic jako zásadního. A co se týče toho, jestli ho loví, tak my víme, že teda ten vlk ho loví, ale

0: ten odlov nebo ta predace je poměrně nevýrazná. Jo, kdybychom se měli bavit o tom, co tady ty vlci žerou nejvíc, tak je to jako na většině v místech v severní Evropě, je to srnec, je to prase divoký, je to jelen evropský. A kdybychom se měli bavit o tom kamzíkovi, tak je to 0,0 nic. Jo, je to strašně malý procento.
1: A nepozorujete, že ten kamzík třeba mění své chování v přírodě právě z důvodu vlků?
0: Ty studie na ten návrat toho vlka a na ten predační tlak, který on vyvíjí na tyhle ty druhy, jich je spousta, jsou strašně zajímavý a jsou poměrně, jako teďka jich vychází strašně moc, takže já jsem doufal, že něco takového uvidíme, protože by to byla zajímavá studie v rámci tohohle toho zasazení v téhle krajině. Ale my jsme to na Mátkově zkoušeli spočítat v rámci statistiky a přišli jsme, že tam žádný ten vliv není. Jo, ale samozřejmě, jak už jsem říkal, nám chybí data za tu periodu, kdy ten vlk tady stoprocentně nebyl. Jo, takže kdybychom měli třeba data v období, kdy ten vlk tady vůbec není a srovnávali jsme to s dneškem, kdy už tady těch vlků je spousta, tak bychom tam třeba nějaký vliv viděli. Na základě těch dat, který máme my, to znamená, že sice ten vlk, teda sice ten počet těch vlků roste, ale žádný vliv na to chování toho kamzíka tam nevidíme.
2: Podhoubí na Radio Wave.
1: Z toho osobního hlediska mě zajímá, jak se takový kamzíci vlastně zkoumají, protože si myslím, že si to spousta lidí vlastně ani nedokáže představit, co všechno tahle práce obnáší, jak ten výzkum probíhá.
0: Těch přístupů, jak ty kopytníky, můžete studovat je spousta. U těch horských kopytníků to, co vidíme dneska, tak je stejný trend jako u těch kopytníků, který se teda nevyskytují v těchto těch vysokohorských oblastech. A je to nějaký využívání telemetrie, to znamená, že to zvíře odchytím, nasadím mu obojek s GPS-kou a potom vidím, jak se mi pohybuje. Z toho samozřejmě zjistím strašný velký množství zajímavých věcí. A případně to, co za posledních nějakých 20 let má taky obrovský nárůst, tak je využívání fotopastí. Akorát, že v těch našich podmínkách my víme, že ty fotopasti se využívat úplně nedají, protože oni toho kamzíka hodně podhodnocujou. Ten kamzík prostě tak, jak je specifický v těch našich oblastech, tak on se na těch fotopastech vůbec neukazuje. On se prostě na ně nerad fotí, protože se vyskytuje v jiných částech, kde ty fotopasti my dát nemůžeme. Nebo případně venku na těch loukách. No a to, co děláme my, nebo to, co dělám já teda, tak to jsou poměrně zastaralé metody. Dneska už se to moc nepoužívá, protože je to hodně časově náročný a to jsou přímý pozorování. To znamená, že já sem přijedu do kamenice, vylezu si na posed a tam prostě sedím a koukám na ty zvířata a zaznamenávám si, jak se chovají.
1: Kolik hodin týdně takhle na posedu strávíte?
0: Já se přiznám, že teďka už jsem pozorovat dlouho nebyl, protože mám spoustu jiný práce, ale kdybychom se měli bavit, co mám dohromady odpozorováno, tak se to blíží k nějakým 720 hodinám odsezených na posedu.
1: Napadá mě, jak se vlastně liší ten náš kamzík horský a kamzík alpský, který je teda v Alpách.
0: Tohle je poměrně zase složitá otázka, protože ten kamzík má poměrně velké množství poddruhů. A kdybychom se měli bavit o tom, kolik konkrétně jich je, tak jich je 10 těch kamzíků. A to znamená, že to, co my máme tady u nás v republice, tak je kamzík horský alpský. Jo, je to ten samý druh, který pochází z těch Alp. My vlastně, jak jsme zmiňovali tu jeho introdukci v tom roce 1907, tak on byl introdukovaný, byl sem dovezený z Rakouska. A je to poměrně složitý jako trefit se přesně, odkud ty kamzíci byly, když je sem přivezli, ale na základě teda genetických studií, konkrétně teda je provedla Martinková a spol, a tak víme, že ty kamzíci, který byly dovezený sem, tak pocházejí z toho Rakouska a konkrétně to jsou oblasti Mrstek a Ebenze. A takže z těchto těch oblastí. Takže ten kamzík, co my máme tady, je úplně ten samej, co je v těch Alpách. No ale když půjdeme vedle třeba do Slovenska, do Tater, tak tam už máme kamzíka horskýho, tatranskýho. A ten rozdíl v tom je, nebo mezi těma dvouma zvířatama je, na základě genetiky, oni se liší geneticky, a zároveň teda starší metody, jak se ty zvířata nebo ty podruhy rozlišovaly, tak je to na základě nějakých nosolakrimálních štěrbin. A to jsou štěrbiny, když se podíváte na lebce toho zvířete, tak na postavení a na srůstech na té lebce v oblasti nosu. Takže když vám ukážu dvě fotky, postavím vám, nebo ani vám nemusím ukázat fotky, postavím vám ty dva druhy vedle sebe, toho kamzíka alpského a toho kamzíka tatranského, tak oni budou vypadat úplně stejně. Jo, ten rozdíl mezi těma zvířatama, co se týče nějakého fenotypu, to znamená toho, jak vypadají, prakticky není a to samý bude potom platit i pro to jejich chování. Jo, jsou to prostě zvířata, které jsou si velice podobné. Takže rozdíly tam jsou, ale pro laika nebo v rámci i třeba těchto těch etologických, biologických studií, tak pro nás prakticky ten rozdíl není úplně podstatný. Jo, je důležitý z hlediska zoologie.
1: A v praxi vy zkoumáte čistě jenom kamzíky v této oblasti, nebo jezdíte i různě po Evropě a vlastně děláte i třeba právě to srovnávání?
0: Já bych to srovnávání strašně dělat chtěl, protože jak už jsme zmiňovali, ty Lužické hory a ty Labské pískovce, případně i to Český Švýcarsko, jsou strašně specifický habitat. A toho kamzíka nenajdete v takovémhle habitatu nikde jinde na světě, takže bych ho strašně rád chtěl srovnávat, ale je to poměrně složitý, jo, protože ta metodika, jak už jsem říkal, kterou my aplikujeme v rámci toho našeho výzkumu tady, tak je poměrně časově náročná a buď to by mi někdo musel teda zaplatit pěknou dovolenou třeba v Itálii, kde bych si ty kamzíky mohl takhle volně pozorovat, anebo by museli v té Itálii přesvědčit někoho, aby to dělal jako já touhletou zastaralou metodou a to se nikomu nebude chtít. Takže ten sběr těch dat tak, aby jsme je mohli srovnávat mezi sebou, tak je poměrně složitý. Naopak by to šlo i z té druhé stránky, to znamená, že my bychom tady v Čechách přemluvili někoho, aby nám dal peníze třeba na ty GPS obojky, aby jsme mohli dělat tu telemetrii.
1: Co vás v rámci výzkumu ještě dál čeká?
0: Veliký téma, kterýmu bych se chtěl věnovat v té blízké budoucnosti, tak je právě to klima, je právě ta teplota, jak už jsme zmiňovali, protože to si myslím, že bude mít největší přínos, nejenom teda tady pro nás v České republice, ale především teda v tom přirozeném areálu toho zvířete. No a kdybychom se měli bavit o nějakých dalších druzích, který bych chtěl studovat, tak já se úplně ničemu asi nebráním, ale v rámci toho navázání mýho na katedru myslivosti to pravděpodobně budou zase nějaký kopytníci. To, co je třeba teďka veliká otázka, nebo co se poměrně teďka široce řeší, tak je třeba daněk evropský, který se poměrně jako drsně šíří celou Evropou a teda i Českou republikou. Má obrovský populační nárůst.
1: A vždycky to byly kopytníci?
0: Vždycky to kopytníci nebyly. Já původně, když jsem nastupoval na to bakalářský studium, tak jsem chtěl dělat herpetologii. Já chtěl jsem dělat plazy, chtěl jsem dělat obojživelníky, akorát, že v rámci nějakého dlouhodobějšího jako kariérního růstu nebo nějakého budoucího zaměření mi to nepřišlo úplně tak vhodný, protože my jak těch plazů, tak těch obojživelníků v republice úplně moc nemáme, takže potom zase samozřejmě mnohem složitější se někde uchytit.
1: Ještě mě napadá, kdy jste poprvé sednul na posad?
0: Poprvé to bylo v roce 2019 přes léto, kdy jsem vlastně začal v rámci té bakalářské práce. Že to byl první rok a přiznám se, že konkrétně si datum nebo měsíc nepamatuju, ale bylo to léto teda v roce 2019.
1: To mě vlastně připadá dost pozdě, že jako já bych si řekla, když někdo dojde takhle daleko jako ve svém studiu výzkumu, tak musí mít vášeň už nějakým způsobem od malička a představovala jsem si, že jste takhle strávil dětství prostě na posedu pozorováním právě třeba kamzíku.
0: Jo, to já se přiznám, že si nepamatuju, kdy mě táta poprvé vysadil na posed. Jo? To zase možná jsem trochu mystifikoval, že to bylo v roce 2019 poprvé. Ale co se týče těch kopytníků jako takových, tak samozřejmě na ty jelenovitý, jo, chodil se člověk koukat, ale nikdy mě ty kopytníci za stolik nebrali do té doby, než jsem začal dělat toho kamzíka. No. Takže předtím to přesně byly tyhle ty menší živočichové. Tyhle ty menší živočichové, co se týče teda těch obojživelníků a těch plazů. A kromě těch obojživelníků a plazů, tak samozřejmě ptáci, všechno možné, na co můžete venku narazit. Jediný, čemu jsem pořád ještě nepřišel na chuť, tak jsou bezobratlí. Ty broučci mě prostě furt nějak neberou.
1: A je o ty kopytníky dneska větší a větší zájem? Sledujete to ve svém oboru? Protože vy vlastně děláte i přednášky, učíte, tak jak velký zájem o to dneska je?
0: Tohle to bude, kdybychom se měli bavit, co se týče lidí, který já vyučuju, tak by to bylo hodně posunutý, protože já většinou učím myslivce, takže tam je samozřejmě ten zájem o ty kopytníky jasný. Ale kdybychom se měli bavit z nějakého hlediska jako těch studií nebo obecného zájmu té veřejnosti, tak samozřejmě ten zájem pořád roste a roste, především proto, protože tak jako to bylo kdysi, tak i dneska samozřejmě je potřeba nějakého managementu těch kopytníků, protože ty kopytníci, tak jak je máme v republice, nejenom v republice, ale na spoustě místech v Evropě dneska, tak to není pro nás z hlediska nějakého ekonomického nebo hospodaření v tom lese, případně i pro hospodaření s nějakýma zemědělskýma plodinama úplně udržitelný. Vy teda to, co je asi Jedna z těch největších otázek nebo z těch kopytníků, který u nás se rozebírají pořád dokola a dokola, tak je prase divoký.
1: Tak vám moc děkuji za rozhovor, vám děkuji za účast a samozřejmě i organizátorům festivalu Kamenice, máte to tu moc hezký. A posluchačům moc děkujeme, že nás s Prokopem posloucháte. Nezapomeňte nás odebírat v podcastových aplikacích a v aplikaci Můj rozhlas.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Posloucháte reprízu pořadu.
5: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč.
6: Šatníky.
5: Na Rádio Wave.
7: Krásný den, je tu nový díl podcastu Šatníky, kterým vás bude provázet Veronika Rupert. Dneska to bude návštěva a bude to návštěva velmi speciální, já jsem na ní strašně zvědavá. Tohle setkání vzniklo hrozně hezkým způsobem. Možná jste slyšeli jednu z uplynulých epizod Šatníků s food artistkou Jarmilou Červenou. Já jsem se Jarmily jako každého v závěru ptala, koho by ráda v Šatnících slyšela a ona říkala, že by ráda slyšela více mužů, více kluků. A já jsem jí říkala, jo, to je super, já taky, ale je to hrozně těžký ty kluky do toho přemluvit. Není to pro mě úplně snadný je do toho natáčení získat. A protože vy, posluchačstvo Šatníků, jste úplně úžasný, tak potom se začala plnit schránka podcastu Šatníky na Instagramu různými tipy na kluky. A jeden z nich byl hrozně hezký, protože napsala posluchačka Kristýna s tím, že endorsla svýho kluka. A mně to přišlo moc milý, takže jsem se s Kristýny klukem, který se jmenuje Oliver, spojila. A přišla jsem s takovým nápadem, že by vlastně mohli být v podcastu oba dva, protože jsou pár, a mohli by mluvit o tom, jak vlastně vidí toho druhýho, samozřejmě v čem se oni sami cítí dobře, ale že by taky mohli dostat takovou výzvu, aby to byla trochu hra. A to se Oliverovi líbilo a přistoupila na to i Kristýna. No a v čem ta hra spočívá? Takže já jsem jim řekla, aby každý jednak přišel v nějakém outfitu, ve kterém se cítí dobře, abychom se setkali v něčem, o čem oni sami chtějí mluvit a v čem se cítí komfortně. No a druhá, aby každý z nich vybral z šatníku toho druhého nějakých jako pět kousků, který mají strašně rádi, ve kterých vlastně cítí, že to je ten člověk, vlastně v čem oni rádi tu svoji druhou polovičku vidí a co se jim strašně líbí. Což myslím, že může být docela zajímavý, protože každý toho druhýho vidíme trošku jinak než sami sebe, takže jsem strašně zvědavá, jak tenhle experiment vlastně zafunguje a jaký to dnešní natáčení bude. Nebudem se scházet u Kristýny a u Olivera doma, ale sejdeme se v takovým pracovním ateliéru, kam vlastně Kristýna a Oliver slíbili, že všechny ty věci přinesou. A já už jsem teď tady skoro za rohem, jsem v Praze, jsem na Letný, takže se přiznám, že tentokrát jsem to neměla až tak daleko na to natáčení. Ale blíží se nějaká velká bouřka, takže doufám, že úplně nezmoknu cestou, je to hned za růžkem, tak už jdu na to a doufám, že se vám tenhle díl bude hezky poslouchat. A jsem strašně ráda, ještě jednou děkuju, že jste tak aktivní komunita a že se takhle aktivně vlastně do natáčení Šatníků zapojujete. Přijde mi to vlastně to nejhezčí, co jako autorky zvedu můžeme vlastně mít. Takže díky a jdem na to.
5: Šatníky.
4: Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
8: Ahoj.
9: Čau.
7: Ahoj, takže vy jste Kristýna a Oliver.
8: Je to tak.
7: Můžete mi říct pár slov o sobě?
9: Já dělám scenaristiku a taky filmuju, věnuju se režii.
7: A žiješ v Praze, jsi pražská nebo mimo pražská?
9: Jsem pražská, jo, narodila jsem se v Praze, na Praze 4.
8: Já jsem programátor, já dělám různý softwarový inženýrství.
7: Vy jsme tady teď v takovém místě, kde to vypadá jako mega cool bar. Možná je to bar, který dříve existoval, a o kterém jsem hodně slyšela, je to tak?
3: Jo, slyšela se něm, jo. Tak to je výborný, výborný. My tady vlastně pokračujeme hrdě, neseme tuhle pochodeň Splitu dál a akorát jsme ji jako přetvořili vlastně na nějaký office nebo cowork space, no. Tak já tady prostě trávím většinu svýho ťukání do klávesnice, ale samozřejmě skrze všechny jako věci, co nabízí ten prostor, tak se občas stane jako barem nebo nějakým jako veselým prostorem.
7: Je tady taky velký projekční plátno, protože vy vlastně oba dva nějakým způsobem děláte do filmů. Tak pojďme se teda podívat na ty vaše věci a na ten váš styl. Je tady krásně naimprovizovaný takovej štendr. Je to tyčka zavěšená, zaháknutá na jedné straně o monitor a na druhé pláček ve výloze skvělý.
3: Hele, musel jsem si nějak poradit.
7: Jo, tak pojďme, kdo chce začít? Chcete jít na střídačku třeba?
9: Jo,
7: nebo
9: jo, jo?
3: Chris, tak vykopni.
9: Já mám vykopnout a jako by svým, anebo, no tak já začnu jako...
7: Možná začni svým outfitem,
9: jo,
7: jo, ať jo, řeknete nejdřív sami za sebe,
3: hustý,
7: že jo, a pak budete mluvit o tom druhým, nebo mi přijde takový fér.
3: Já jsem myslel, že budeme mluvit jenom o tom druhým, proč jsme to vybrali, ale no, ne, make sense.
9: Tak jo, takže, co já mám teďka na sobě, teď jsem si na jednom takovém pop-upu, jmenuje se to, myslím, že Recover Fashion, koupila od jedné designérky Vlasty Brown tadyhle ten top. Je to takovej jako Y2K topík bez ramínek a přijde mi to hrozně super, hrozně ke mně sedí, fakt jako se v něm cítím úžasně a nosím ho teďka každý den skoro.
7: Je dobrý na tohle počasí, horký, jo, jo. Který teď panuje, ano. Když to točíme.
9: A potom mám zvonáče, taky takový jako Y2K styl, mají takový vykrojení, já nevím, jak ho...
7: No. Jako, že máte pas, kolem pasu je normálně pas, ale je tam pak pod tím pasem na bocích vykrojení, že jsou vidět vlastně ty boky, že jo?
9: Jo, jo, je to jakoby ala, jak kdybych měla pod tím kalhotky,
7: který vyčuhujou.
9: Jo, jo, jo. A pak vlastně takový tenisky, takový brec trochu s platformou a náušnice Furiosa.
7: V designu Kláry Marie Bliss, že jo?
9: Jo, jo. Já se teďka docela ráda oblíkám tak jako mladistvě do toho stylu Y2K, to mě baví asi nejvíc teďka, hodně jako crop topy a nevím, ráda se cítím hot. Takže...
3: jo.
7: Jo, a cítíš se v tom dobře prostě.
9: Jo, jo.
7: A je to celý černý? Jakože seš ten člověk, co nosí jenom černou? Tady myslím, že to nevypadá na tom štendru, ale teď se dívám na tebe.
9: Myslím si, že nosím převážně černou, ale jako mám různý kousky, kterýma se to snažím jako vyvážit, nebo baví mě prostě i jiný barvy, ale ta černá je jako super.
7: A co jsi zažívala ty osobně, když byla ta doba Y2K, jako v jaký jsi byla fázi svýho života, jakože když se teď do toho oblíkneš, víš, tak co to vlastně pro tebe je, že třeba pro mě to je, když mi bylo 20.
9: Okay.
7: A byla jsem jako v čerstvé po maturitě a právě jako byla jsem prostě hodně na začátku všeho a bylo to jako specifický období pro mě hodně.
9: A to, že Y2K jsou jakoby 90 až 0. léta, ne? No, to mi bylo třeba 6 let.
7: Takže to nosili vlastně lidi, kteří, když ty jsi byla malá holka a ty lidi, co to nosili, tak byly ty velký holky, jakoby.
9: Jo, mě jako baví asi ten jako americký Y2K styl, vidím jako rozpálený beton, nějaký jako solária a suburban styl a v něčem je to hrozně nevkusný, ale zároveň to má nějaký jako spice tím, že už je to jako minulost, no. Pro mě...
7: Já si představuju Trumpa, jak tě poslouchá a říká, jo, solária, to je cool. Že mě to hrozně baví, tenhle ten střet jako těch světů, úplně rozdílný.
9: Jo, jo, no, já docela i sleduju různý umělce, kteří si s tím hrajou a vlastně vytvářejí takový jako hororový obrázky nějakých jako barových tanečnic, všechno je to ala jako 0. léta, všichni jsou prostě fakt jako spálený tím sluníčkem, je to někde právě na předměstí. takový jako nechutný, prostě nepříjemný, disturbing obrazy, ale vlastně mě to baví, jo, velký rty, ještě napíchaný a tak, že už to i přesahuje do nějakého jako hororu, že to vlastně není až jako hezký. A...
7: To je takový body horror.
9: Jo, jo.
7: Což jako neříkáme jako shameově, to je prostě žánr filmový, pokud to neznáte, tak si najděte, to je úplně jako úžasný žánr, který některý lidi v tom totálně jako jedou a je to jako kulturní záležitost. No nicméně ty do toho nejdeš úplně jako do takových věcí esteticky, protože spálená ze solárka nejseš a ty máš taky své, to vypadá.
9: To jo, ale to jo, někdy bych docela vyzkoušela právě třeba botox jako na rty. Jo, jako chtěla bych to zkusit a solárko bych taky chtěla zkusit.
7: To je totálně crazy pro mě fakt je taková ta doba, kdy jako taky jsem chodila do solárka právě v té době, ale vlastně lituju toho dneska. Vlastně bych to už nikdy neudělala, že jsem to dělala v té době, že mi to přišlo těsně cool, protože všechny ty ostatní holky taky byly opálený a bylo to takový to, že když nemáš ten správný odstín, tak prostě nejsi dost cool, jdeš na tu party, musíš mít ten pupík venku, musíš mít ten krop a to. A vlastně je to už dneska takový, že nemám chuť to udělat, ale chápu to. A zase vlastně, když jsem o tom mluvila, tak mě napadlo, že já třeba mám takovýhle jako slabost hrozně pro 80s, kdy vlastně já jsem byla 6letá holka a moje máma nosila přesně takový halenky, jako dneska mám, tyhle ty jako volány a 80s, jako krátký rukáv, prostě velký objem, velký ramena a taky mám proto slabost, protože to byly ty velký holky, když já jsem byla malá holka. Oni byli ty cool holky prostě, jo, takže já to jako chápu, tu fascinaci jako tou dobu, to je hrozně vtipný. A co pro tebe teda je ta věc, Oliver, ten tvůj outfit, pojď mi říct trošku o tvém outfitu jo. A o tvých jako formativních fashion věcech taky, no.
3: Takže já mám na sobě tričko šedý, který je vlastně asi sešitý z víc triček, jsou na něm takový proužky. To tričko jsme koupili vlastně na jednom tom Recover Fashionu, což je mimochodem super akce. Pro mě to je jako skvělý, protože nejsem úplně typ, který by obíhal shopy a hrozně se mi líbí, když je spousta dobrých věcí na jednom místě. A oni vždycky udělají jednou za čas pop-up, já si tam doplním šatník a vlastně...
7: Vyřešený,
3: no. Tak tam mám vlastně nějaký už oblíbený týpky, který se tam opakovaně jako vyskytujou a tím vždycky mají nějaký dobrý kousek, co se mi líbí. Tak tam jsem vzal tohle tričko. Je to od nějakého designera, nevím od koho, nějakýho italského, to není asi důležitý. Pak mám plavky, protože je horko.
7: Ale to je výhoda pánských plavek.
3: Jo.
7: Protože jako často jsou to trenýrky,
3: to
7: takový
3: tak,
7: černý prostě. A to nikdo neví, co to je. Prostě jsou to černý kraťasy, jako. To máte dobrý. A kdybych přišla v plavkách, kdyby jsme přišli v plavkách, tak je to hned jasný, jako. A byl by to taky statement svýho druhu, teda.
3: To by byl, to by určitě byl. Zase jako nevýhoda těch pánských plavek je, že vevnitř je síťka, jo. No já nevím, jestli máte síťku? Nemáte, že jo? A ta síťka jako je na dlouhodobý sezení fakt blbá. Jo, takže litu toho občas, ale nedá se nic dělat, prostě pokud se fakt nedá ani dejchat, tak já zvolím tuhle metodu. Bohužel, až najdu tyhle kraťasy někde, tak si je koupím a budu mít normální kraťasy, jako proper boy.
7: Prostě sportovní materiál, funkční, černý, do půly stehen.
3: Yes.
7: S rozparečkem malým na straně.
3: Pak mám boty, adidasky prostě. To jsou boty, které mám už druhý nebo třetí, myslím. Já jsem tenhle ten typ, co když má něco rád a dá si to koupit znova, tak si to koupím. A tohle jsou prostě hrozně pohodlné boty, celý černý, jsou trošku na platformě. Poprvé jsem je koupil v Sekáči v New Yorku a byly prostě vychozený za pár dolarů, ale tak dobře se mi v nich chodilo, že jsem pak musel koupit jako je nový, když jsem je našel na eBay, že furt se jako dají koupit, no. Takže tohle je můj oblíbený vlastně jako walking piece. A pak mám prsten. Ha, mám prsten a ten jsme nějaký koupili na této akci.
9: No a teď řekni jméno té designérky ještě.
3: Já vím, že se to jmenuje Spoon Rings, ten Instagram. Teď jsem koukal, že dokonce upuje svůj game a začne dělat i kabelky.
9: Fakt.
3: Jo, koukal jsem, no, hustý. A to je cool prsten, takový stříbrný prsten, který vlastně má na sobě lehký vzorky. Já to vnímám až folklorně trošku. A pointa toho prstenu je, že je vlastně udělaný ze lžičky. A je to vlastně stříbrná lžička, která je jenom obtočená vlastně do kuličky.
7: Jo, jestli máte takový ty žičky po babičce, který mají ten ornamentík jako na tom držátku, tak to je přesně tahle ta část.
3: No, já jsem vlastně z Moravy jižní, no, tak je to součást nějakého mýho jako toho, no.
7: A ještě nosíš tak jednu náušnici?
3: Jo, a mám náušnici.
7: Je jenom
3: to
7: jednu?
3: Tohle, jo, to mám vlastně ještě z nějakých mých teen let, kdy jsem měl samozřejmě tunel, ale zbylo mi tam místo, do kterého se dá dát ledacos a vlastně to, co jsem ukradl Kristýně, tady tuhle náušnici, úplně obyčejná náušnice.
6: A čepice.
3: Já jsem čepicový typ, jelikož jsem plešatej. Tímto zdravím všechny plešouny, co poslouchají. Já bych to rád vysvětlil za nás všechny. Čepice je strašně důležitá, protože ta pokožka na té hlavě nahoře je hrozně tenká. Jo? A jakýkoliv malý slunko člověka úplně odvaří. To prostě nechceš vůbec zažít. Zároveň, i stačí lehký chládek, tak na té hlavě je pak největší zima. A to taky není příjemný. Takže chtěl bych říct, že v tom je víc, než jenom skrývání pleše, ale je v tom i tahle ta skrytá funkce, která bývá často opomenuta.
7: No a taky čepice krásně rámuje obličej, že jo?
3: Skvělý, já jsem jenom pro.
7: Super, a co to je za čepici?
3: Čepice je vlastně merch filmového festivalu FAMUFEST, co dělá vlastně místní filmová škola. A jo, já mám rád hodně merchové věci. Je tady napsaný Ride or Die, celá černá čepice. Je to se skými výšivkama, které jsou prostě...
7: No napravě působí jako závodnický, jako kdybys byl nějaký motorkář, nebo jako závodník.
3: To je pravda, to se mi taky na ní líbí a já jsem motorkář. Takže tím to vlastně nějakým způsobem dobře rámuje, že mně přišlo, to je jako ono. Aha, že to aha. Prostě, že to jako sedí. Mám motorku, která se jmenuje K100, je to bavorák, kdyby někdo věděl. Tamhle tu bílou takovou.
7: Aha, aha.
3: A je to vlastně cestovní motorka. My hodně cestujeme vlastně s Chris a dá se na ní objet celá Evropa. Je to krásný spolehlivý stroj, ale samozřejmě je to s přítlakem taky na nějaký jako design. Je to bílá motorka, taková trošku hranatá. Já vždycky lidem říkám, že je to, jak kdyby někdo z roku 2300 se vrátil do minulosti, do 80. let, předal bavoráku jenom tyhle ty plány na tuhle motorku a zase se vrátil zpátky. Takže tohle byl jako jediný jeho úkon v té minulosti, aby udělal tenhle ten timeless piece.
8: Šatníky. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Na rádiu Wave.
7: Tak jdem teď na ty šaty, co jste vybrali na sebe.
9: Tak já teda klidně vykopnu. A mám vykopnout něčím od Olivera.
7: No.
9: Jo? Tak můžu třeba tohle bundou. To je... Vlastně bunda, takhle v době, kdy jsme se seznámili s Oliverem, tak hodně nosil takový elegantní kabáty. Měl takový elegantní kabát s beránkem. Teďka má takový jako víc sportovní styl, nebo takový rozvolněnější, ale byl takový víc jako elegantní klasy a měl právě martensky tenhle ten kabát. Čepici černou a jednou, když jsme právě šli jako na takový randíčko, tak si vzal tuhle bundu. A mně to vlastně přišlo super, no, že mě jako zbalil na tuhle bundu.
7: Že jako, to nečekala.
9: No jo, mně vlastně připadalo, že to je jakoby ono, že to kliklo a že to fakt k němu jde, tahle bunda. A strašně se mi to líbilo. Ale vlastně později, protože už jsme spolu asi 4,5 roku, jsem začala jako tu bundu nesnášet, protože ona je sama jako fakt pořád v jakémkoliv ročním období, na jakémkoliv prostě výletě, když právě jedem třeba na té motorce. Je to taková jako multifunkční bunda, což je jako super, ale už se trochu trhá a... začíná být lehce jako špinavá a už se mi tolik nelíbí, no. Už ztratila jako ten spark, který měla na začátku a trochu se mi okoukala.
7: Je to bunda, jestli to správně říkám, šusťáková? Není šusťák, je to takový ten tuší materiál. Jo, trošku to je možná šusťák. Je lehce vlastně vypočívkovaná, taková ta právě mid-season, jako že si ji můžete vzít na podzim, na jaře, v zimě, když není taková zima. A ten styl jsou prostě osmdesátky, je tam fialová, zelená, vzoreček. patentky. Je to moje dětství. Co je to pro tebe?
3: Miluju tu bundu.
7: Jak se stal teda ten přechod, že jako nejdřív se setkáte a ty seš ten classy guy a pak jdeš na rande a jdeš do tohohle, to mě hrozně zajímá.
3: Tak já jsem vždycky měl rád jako pěkný oblečení, čistý, že to vlastně má nějaký jako...
7: Formu,
3: to je hezky řečeno. Má to nějakou formu prostě, to se mi líbilo vždycky. A vždycky jsem rád chodil do sekáče, jen tak třeba mrknout, většinou ne sám, většinou s nějakou partou, třeba po obědě, jenom tak projdeme, prostě třeba něco padne do oka. A tato bunda se mi moc líbila, stála 50 korun. Skvělý prostě, na Florenci se
7: kvále. 4 roky.
3: Ta vydrží všechno. No a stala se tím taková univerzální bunda, no. Proč se stala ta změna? Mě prostě, já mám hrozně rád vlastně barvy. Mám rád fialovou, přesně ty barvy, co vlastně popsal, co na ní jsou. To jsou barvy, které strašně rád vidím, a i když prostě třeba něco designu nebo tak, tak hodně se jako ubírám tímhletím směrem i vlastně třeba v tomhle prostoru. Ono to teď není moc vidět, ale jsou tu fialové stěny. Proto mě padla do oka a přišlo mi, že nemám žádnej prostě barevný kousek tehdy a ta zalepila tuhle tu moji touhu.
7: Takže ji ještě pořád nosíš, jo?
3: Pořád ji nosím a je velmi užitečná, protože zároveň neprofučka. Takže přesně na motorku je úplně ideální, člověk je rychle schodí, rychle nahodí, jo. Je vlastně, ona na něm nemá zip přes celou délku, ale jenom je nasazovací přes vršek, přes hlavu. A v zimě, když si člověk pod ní vezne třeba svetr, tak skrz to, že tam je vlastně ta tlustá počívka, tak to úplně stačí a odchodím s ní celou zimu a proto ji Chris nemá ráda, protože ji vidí pořád.
7: Tak já to cením, že jsi to vybrala, že ještě...
3: Děkuju.
7: Tak pojďme na další, pojďme teď dát slovo tobě.
3: Tak, čím já začnu? Já skopíruju tvůj přístup a začnu něčím vlastně jako starším, takovým, a vyberu tady tenhle ten outfit. Je to červená taková, no, vínová blůzka, jak to mám nazvat, vínová?
9: Bordo.
3: No tak proč jsi mi právě vybral? Je, že je to takovej jako Kristýny outfit, který vlastně mi přijde hodně jako seriózní, ve kterým třeba může jít na nějakou schůzku nebo na nějaký jako vážnější takovej event a vypadá prostě jako dobře a zároveň působí tak, zase se vracíme k nějakým osmdesátkám, jak už tady pořád omíláme, působí vlastně, že je z nějaký týhletý doby a Kristy vlastně k ní sehnala kalhoty, které mají hrozně podobnou barvu. A ono to funguje jako takovej komplet. Říká se komplet? No. A ty kaloty jsou takový pukový vlastně, taky takový slušný. Funguje to hezky spolu a Chris to moc ráda nosí.
9: Akorát já jsem se to teda nesehnala, to je spíš jako souhra náhod, že jsem měla nejdřív ty kalhoty, které jsem si koupila v Top Shopu a pak jsem dostala tadyhle tu blůzku a nějak to k sobě jako ladí barevně. Což je super, jako, že mi to hrozně lidi chválej a myslej si, že to je jako jeden komplet, že takhle jsou tam jako ty barvy trošku jinak na té paletě, ale ono, když si to člověk jako vezme na sebe, tak to fakt jako ladí a funguje to.
7: Tak jedeme dál.
9: Jo. Tak já vyberu další věc a to je tohleto tričko a to je teda... Ježiš, něco ze Star Wars a já nevím co, ale to nevadí, je to nějaká limitovaná edice, bylo to koupený v New Yorku a je to právě ze sekáče, ale jakoby nový, že tam prodávali tuhle tu limitku, bylo to docela drahý. Oliver je právě fanoušek jako těch akčních filmů a přijde mi, že to k němu hrozně sedí i jako vlastně těma barvama, tím, jak to je jako růžový, zároveň je tam ta černá a bílá, takový jako dalmatinský prostě tečky a takový extravagantní, super prostě tričko, mě to moc baví a připadá mi, že to fakt k němu sedne.
7: To tričko je strašně dynamický, jakože to je takový jako pohyb, prostě že člověk se na něj jenom podívá a je tam akce, jako tam je nějaký ocelově stříbrný superhrdina v pohybu, a za ním to divoký pozadí. Jak ty se v tom cítíš, Olivere?
3: Je to tak, já to bych rád doplnil. Je to vlastně Silver Surfer, což je známý hrdina ze Star Wars. Já jsem tam nějakou dobu vlastně pracoval, tak nějaký věci máme z Améru. A já jsem velký fanoušek přesně tady těch superhrdinovských věcí. Má to takovej vlastně, oproti vlastně klasickému merči, který většinou někdo udělá prostě potisk nějakého plagátu, ještě třeba z hraného filmu, to mně se nelíbí, tak tohle je vlastně ta komiksová edice, kdy vlastně někdo udělal potisk kompletního trička vlastně s tím superhrdinou. Je to v takový zase růžový barvě, což je, taky mám moc rád, stříbrnou mám strašně rád. Přesně jak říkáš, Chris, že se v tom jako cítím se v tom dobře. Beru si ho vlastně často slavnostně. Když jdu na nějaký event, který mám rád, prostě a vím, že ten event je jako odlehčený, že můžu prostě si přijít jako jak chci, tak si vezmu třeba tohle tričko, protože mám nějaký pocit, že mě... Že ke mně sedí.
7: To je super, taky to tričko, ve kterém jako křičíš, i když jako máš zavřenou pusu, to je super. No tak co, tam máme dalšího, teď zase vybírá Oliver.
3: Takže. Tak já vyberu tady nový outfit, jo? Tohle, já to takhle vždycky chytnu a ukazuju tady, jo?
7: Držíme se stříbrné, teď pokračujeme ve stříbrné.
3: Přesně tak, já navážu vlastně. Tohle taky nový outfit Kristýny, který je takovej stříbrný obleček. Ježiš, já teď nevím, jak to nazvat.
7: Trikot? Overall.
3: Overall nebo trikot, jo. Který má krátký rukávy na rukou a má vlastně šortkový kalhoty. A je celý stříbrný a je protkaný takovým švem, který je vlastně ven, ale ne dovnitř.
7: Jasně, rubovej šev prostě. A vypadá to jako korzet. To je úžasný pís. Já už tuhletu značku jsem viděla u Jarmily.
9: Jo.
3: To je vlastně skvělý. Pravda.
7: A to je ukrajinská značka, je to
3: jo,
7: tak?
3: Jo, a ono je to vlastně, doplněný takovouhle ještě blůzkou nebo mikinkou, která vlastně přímo k tomu sedí. Oni to dělají jako jeden takový komplet a přijde mi, že tohle je takový jeden z písů zase, který si myslím, že jsem vybral jako hodně i za sebe, že vlastně Chris se mi v tom hodně líbí, na její prostě body proportions a všechno mě to hrozně sedí a přijde mi vlastně do nějaký míry, nechci úplně říct, že to fetišizuje tady toho Silver Surfera, jo? Ale
7: no, jako...
3: když to v té návaznosti říkám, tak ano, je to prostě tady tenhle stříbrný lesklej jako styl, mně se hrozně líbí a jsem moc rád, že takovýhle pís má, protože mně to přijde vlastně jako hot.
7: A kam to nosíš?
9: Jo, zatím jsem to moc nikdy neměla. Měla jsem to na focení. Tady jsme měli focení právě našeho týmu. Já nevím vlastně, kam to budu nosit. Jako přemýšlím, protože to, v tom jako nechci sportovat. Mně to přijde jako škoda se v tom potit nějak někde ve fitku nebo běhat. Zároveň nechodím moc na party, takže to jakoby v tomhle ohledu taky nevyužiju. Tak jsem si říkala, že třeba když bude... nějak vedro, což teďka jako je, takže si to prostě někdy vytáhnu, jenom ještě nebyla jako příležitost, úplně tu mikinu nosím hodně, prostě takhle jako k černým kalhotům nebo minisukni, ale ten trikot jako, nebo si to vezmu a přesto si vezmu jako kalhoty, to mi taky přijde super. Měla jsem to s těma těma zvonáčema a vlastně to funguje jako tričko, který má tady takhle jako vykrojený boky. A vlastně to není tak jako odhalující, protože ono přece jenom je to hodně takový jako sexy, fakt jako na tělo. Někdy bych si to vzala určitě, ale taky záleží prostě na jakou jako událost. No.
7: No tak jo, tak jdeme dál. Teď teda zase Kristýna vybere něco. Jo.
9: Tak já vezmu třeba tuhle mikinu, ale tě, my jsme hodně jako vybavený z toho New Yorku. My jsme si tam jako vlastně koupili celý šatník. Půlka věcí, co tady je, včetně toho, co máme na sobě, jsou fakt věci jako z toho New Yorku, no, že tam jako ty sekáče jedou a je to tam jako krásný, ty věci za pár šupů, nebo jako, že to fakt není tak drahý. A doteď to nosíme, no. To už je taky jako 3 roky, co jsme tam byli a pořád to nějak funguje. A teď, abych se dostala teda k té mikině, tak já ani nevím, to je nějaký jako možná merch něčeho, absolutně netuším. Jsou tady nějaké jako nápisy No Music, No Vibe.
7: Bude hudební vydavatelství, rola.
9: Jo, je taková fialová, vlastně fialová je teda nejoblíbenější barva Olivera. Ty nápisy jsou už ve žlutý, jsou trochu omšelý už ty nápisy. A zip ještě.
7: Kapsička na rukávu na zip.
9: Jo.
3: Tu miluju, tu kapsičku na rukávu.
9: A je už teda taky jakoby vidět, že má něco za sebou, ale jako super, mě hrozně baví ta barva a zase jakoby dá se to hrozně dobře kombinovat s těma, tím, že jako Oliver se hodně staví ten svůj šatník právě na tý fialový, růžový a takovýhle jako křiklavých barvách, tak se to pak dá dobře kombinovat, no, že i s tou tady letou letitou bundou to vlastně funguje a i s touhletou.
7: Je taky hezká bunda teda, teď tady přeskakuju, ale to je Raf Simons teda.
9: Jo, to máme vlastně taky z toho pop-upu Recover Fashion.
7: OK, takže mikinka fialová. Hej, to se mi strašně líbí, že máš rád takovýhle barvy, že nejseš prostě jenom man in black. Bylo to tak pro tebe vždycky? A nebo to přišlo v nějaký fázi? Nebo...
3: Já jsem takový spíš normální týpek, bych řekl. A fialovou jsem měl rád vždycky, ale mně přijde, že ono se to tolik neakcentuje. Většinou kluci chodí tak jakože obyčejně, že jo. A i spousta jako kolegů, vlastně bílý triko, rifle, často si třeba spíš dávají jako záležet na nějakých jako doplňkách, a třeba hodinky nebo prostě dobrý boty nebo něco takového. Ale mám spíš pocit, že pro ně je to ukázka jako statusu, že to má tuhletu jakoby, jo, a dělám tady, vydělávám lové, prostě hele na ty hodinky, nevím vůbec, proč tolik stály, ale hele na ně. Když už někdo jako je takový ten stylo programátor, tak to jde často touhle cestou. Pro mě oblečení je vlastně hrozně jako opohodlý. Co je ale zase důležitý na tom je, že to nějak komunikuje s tím okolím. Stejně jak člověk komunikuje tím, co říká, tak stejně tak komunikuje tím, jak vypadá třeba. A nebo co si obleče. A já ten způsob komunikace vlastně mám rád. Ze začátku mě přišlo, když mě bylo tak, já nevím, kolem 20, tak vlastně mě přišlo to oblečení hodně jako tahám třeba z nějakých mých jako hrdinů. Říkám obecně hrdinu, nechci říct jako celebrit, ale často to je i třeba někdo, nějaký oblíbený interpret, jo, nebo něco, ale tím, že mám rád hodně filmy, tak bych rád řekl jako hrdinu obecně. Často i třeba v knížce jsem si nějak představoval toho hrdinu, jak vypadá, proto třeba jsem nosil kabát, protože jeden můj oblíbený hrdina vlastně z knížky měl kabáty, jo, a vlastně vycházelo to z tohohle. A postupem času se to spíš transformovalo v to, co se jako cítím dobře, co se mi líbí i vizuálně jako jednotlivá věc, že to nemusí třeba jenom fungovat na mě, ale že se mi to líbí i jako předmět.
7: Teď vybírá Oliver.
3: Jo. Takže teď vyberu tady havraní bundu. Je to bundička celá černá, je to nějaká asi fake kůže, jak se říká, nebo tak, koženka. Je to vlastně, má velký ramena, má i s vícpávkou, jsou takový, jakože dělají drsňačku prostě. A proč říkám, že je havraní, tak vlastně na konci těch rukávů je přišitý černý peří.
9: No, ono to není peří, to je jakoby kožešina, která je nastříhaná jako tak, že to vypadá jako peří.
3: Cool, tak to jsem ani nevěděl, hustý. A no, ale vypadá to hrozně jak peří. No a vlastně přijde mi taky velmi oblíbený pís, který Chris nosí a přijde mi aj vlastně dost originální do nějaký míry, protože jsem ho vnímal jako takovej ptačí, protože byť to teda jako žičina, tak na mě to opravdu působí jako spousta peří. A hodí se, mně přijde k tady tomuhle přesně jak Chris je dneska v černým, tak hodí se hodně jakoby k velký škále jako outfitu, který se na sebe vezme a tímhle to jakoby jenom tak zaperlí vlastně na vršku.
7: A má vlastně vidět tu patrnu, jak je to ta koženka, takže vlastně ten límec je jako ošoupaný, ale vlastně to k tomu jako patří, že to vlastně je cool, že to je trošku jako ojetý už, že?
9: Jo, jo, ale jako bojím se toho, že vlastně se to nějak zničí, no, že už to mám několik let, tak 6 třeba, už to jako má přesně tu patinu, což je jako super, ale ve chvíli, kdy se to začne loupat po celých ramenou, tak to půjde do hája už jako...
7: No hele, jestli můžu, tak ono, já to možná nám ještě řekne Vedu, protože specialistka naše na materiály je Vedu, ale z mý zkušenosti, jak ta koženka začne degradovat, tak mi to přijde už pak jenom otázka času, takže dokud můžeš, tak jí nos, protože ona pak v určitý fázi prostě... No, jasně, jako odejde, no.
9: No, je to velká škoda, no, jako s tím se budu těžce loučit, protože už jsem vlastně nic podobného neviděla někde, no. Jsem sehnala přes Vinted, třeba za 400, a je to prostě nějaká, já nevím, nějaký asi řetězec.
7: Teď on vybírá Kristýna.
9: Jo. Tak jo, tak jsou už tady jako jedné z posledních kousků. Ano. A já tady vezmu, když jsme se bavili o tom motorkářství, tak prostě bundu na motorku.
6: Ty jo, to je nádherná, to je taky ty tlustý kůže, ojetá motorkářská bunda.
9: Jo, a mě baví vlastně, že to není nějaké jako novej, protože teďka jsou ty motorkářské oděvy jako... Prostě má to všude vycpávky a nevypadá to vlastně
6: moc dobře.
9: Jsou
6: hodně funkčňácký že hodně tak, sporty a tahle ta je taková spíš klasy.
9: No jasně, to je taková jakoby vintage bunda, kterou jsme právě koupili v nějakém motorkářském jako sekáči.
6: Ona trošku připomíná leteckýho bombera taky možná.
3: Jo.
9: Máme jich víc těch bund, ale teda vzala jsem tuhle, protože ta je jako nejvíc nošená a je to vlastně jako něco praktického, je to spojený právě s tím, jako, že jezdíme na té motorce, zároveň je to cool a dá se to jako nosit i jen tak, Oliverovi sluší.
3: Velká kožená bunda, fakt tvrdá, člověk se v ní cítí
6: sej. A není černá, je to taková ta hnědá, trošku do olivova, že jo?
3: Člověk se v ní cítí silnej. Silnej a zároveň jakoby nedobytnej. Že vlastně je to takový malý brnění, tato tlustá bunda. Trošku se v ní blbě hýbe, ale to se dá čekat tady u těchto těch jako tučných věcí.
6: Ale to k brnění patří asi.
3: Je to tak.
6: Super. No tak jo, to už máme skoro všechno. A ještě tady září něco Chris.
9: Jo, to je
6: no. Tak to musí Oliver povídat.
3: Další věc Chris. Zase je to overall, jak říkáte. Tenhle ten není vlastně krátkej, ale tenhle je naopak dlouhej. Dlouhý rukávy i dlouhý nohy. Já bych to nazval jako kočičí oblek. Je to koženka s límečkem. A není to vlastně uplý, jako by se u kočičího obleku asi možná dalo předpokládat, je to spíš volný. Zase je v tom trošku taková drsňáckost. Tohle jsem taky vybral, že je to vlastně něco, co mě se hodně líbí. Já jsem to Chris dal kdysi k Vánocům. Je to z nějakého amerického shopu, to jsem vlastně objevil. Já jsem hrozně dlouho hledal, já si myslím, že Chris prostě tato věc chyběla v šatníku. Že jakoby vím, co měla tak za věci, vím, že má ty halenky, jo, proto tady tyhle věci, bavlna, tohleto, ale chyběla jí prostě nějaký...
6: Pořádná
3: nějaký,
6: koženka.
3: Pořádný jako outfit, jako, který je tvrdácký, ona je totiž taková jemná a přijde mi, že to k ní vlastně jako vytváří dobrý kontrast, který jako funguje. A tak jsem asi týden hledal, to, prostě to se skoro nedá najít taková věc, já jsem to samozřejmě chtěl najít na sekáčích. Nemožný prostě, takový věcí se nikdo nezbavuje. A pak jsem našel tady jeden prostě americký shop.
6: To jsou taky osmdesátky ta silueta taky, ne?
9: Jo,
3: vlastně je to široký ramena, záda a spadlý ramena a vytváří takovou, přesně jak ten bomber, vytváří takovou velkou jako hruď, která potom jako je zalemovaná do úzkého pasu. Všechno je to potom takový skrabatělý, když to člověk dá na sebe, že to není uhlazený, ale má to ten efekt tý vlastně kůže.
6: Má to velký objem. Jak se v tom cítíš, Chris? Je to, dá se to nosit? Nebo prostě bylo to překvapení, když ti to Oliver koupil? Nebo jsi to věděla, že potom pase?
9: Vůbec jsem to nevěděla a bylo to super překvapení. Já jsem měla velkou radost, tak mně se to líbí. Cítím se v tom dobře. Je to takový můj právě taky jako slavnostní obleček, který si vezmu třeba někam jako večer, kde teda není nějaký jako předpis, právě něco jako volnějšího, tak to si pak ráda vezmu, no, že to je něco jako, co se tak nevidí zas tak běžně, že většinou lidi nosí buď jako šaty nebo něco jako klasy, ale že tohle je přesně trochu jako takový drsňácký, rockerský, vintage, trochu i hozený do toho jako motorkářského stylu. No, to mě moc baví a i když se v tom blbě chodí na záchod, tak je to super, jako cítím se v tom výborně.
6: To je krásný kousek opravdu. Dám klasickou šatníkovou otázku a pak ještě uděláme takovou tu endorsementovou otázku, jo? Protože to musím prostě udělat vždycky na konci. Takže jedna klasická je, kdyby hořilo, tak co byste zachraňovali?
9: Jo, a jako ze svého nebo teda z toho jako Oliverový?
6: To je právě otázka, teď jsem si říkala právě tím, že jsme to udělali jako tu výzvu, tak co myslíš, uděláme to, co by vás bavilo říct?
3: Co u toho druhýho bychom zachránili, jo.
9: Jo, tak jo.
6: Ale ne, že pak bude večer tichá domácnost.
3: Ne.
6: Tak ty jsi chtěla, ty bys mi nechala schořit tuhle věc.
9: No, já bych to vzala asi nějak prakticky a vzala bych tu bundu.
6: Ty co nesnáš? To je skvělý.
9: A no, a prostě bychom s ní odjeli jako pryč někam na motorce, do kapsy bychom si dali rychle pár věcí a jeli bychom.
6: Takže bunda z prvního rande, 80-ková. Oliver, co ty bys zachraňoval z Kristýny Šatníku v případě požáru?
3: Já jsem to nerozhodl mezi tím. Já bych Kristýně zachránil ten stříbrný oblek. Já prostě musím. Všechno jsou to skvělý pieces, ale ten stříbrný prostě je krásný, blíští se prostě na tobě, to prostě funguje.
6: No tak krásný. A teď už teda poslední otázka. Komu byste rádi nakoukli do šatníků vy a proč?
9: My jsme přemýšleli jako každý vlastně o dvou lidech, jako který bychom nominovali, nebo takhle jsme to jako pochopili.
6: No super, tak pojďme.
9: Jako můžeme asi říct oba, nebo...
3: Já nevím.
9: Já to řeknu, no. Tak ty jsi chtěl...
3: Tak já to řeknu. To...
6: Tak ty jsou všichni úplně napnutý.
3: Já bych nominoval, jako by, když přesně takhle říkáš, já bych mega chtěl vidět šatník Lady Gaga. To samozřejmě by jenom mě tím připomněla.
6: Určitě
3: jako,
6: poslouchá a už mi píše.
3: Ještě bych si někoho velký milovník, jo, velký fan.
6: Jo.
3: Ale já mám super kamoše mistra jazzu Martina Konvičku a tomu bych mega chtěl nakouknout do šatníku, protože ten si oblíká jako brutální kousky.
6: OK, takže konkrétní endorsement.
9: Okay, mm-hmm. A to já přemýšlím, jako komu bych chtěla jako s nějakých jako osobností se podívat do šatníku. Asi jako nějaký vintage šatník, nějaký jako hvězdy, která teda už zemřela, já nevím, typu Audrey Hepburn nebo Marilyn Monroe, tak to by se mi líbilo moc. Mám ráda vintage styl, mám ráda právě 50. 60. léta. Já jsem taková právě, že jsem vyzkoušela strašně moc stylů a jakoby skrz to psaní, že já vždycky, když jako o někom píšu, tak se hodně jako vcítím do té postavy a pak se třeba začnu podobně oblíkat jako ona, no, že tak jako jsou taková fluidní, takový chameleon. Myslím si, že Oliver má daleko konzistentnější styl, že bych ho vlastně dokázala jako nakreslit nějakým jako piktogramu a bylo by jasný, že to je on, ale já se jako neustále měním a vlastně už od základky jedu fakt jeden styl za druhým od nějakého jako emo stylu až po hippie a vlastně furt to nějak obměňuji a nedokážu se spokojit jako s jedním stylem, protože pro mě třeba to oblečení je hodně jako věc toho, jak se identifikuju a pak se skrz to cítím třeba jako nějaká právě ta postava, chci si něco jako vyzkoušet, nějaký jako zážitek z toho, jak i na mě nahlíží okolí a i jak já se v tom třeba cítím, baví mě jako experimentovat, no, v tomhle.
6: To se mi strašně líbí, že se mi líbí, že to někdo takhle má, protože je to hrozně zábavná hra vlastně, potom nějaký zkoumání nebo snažení se porozumět různým identitám a vlastně procítit je trošku jako charaktery, vlastně fakt je takový filmový, jakože si zkusíš ten charakter na chvíli a pak zase zkusíš jiný.
9: Jo, to jo, ale jako já bych hrozně ráda měla prostě jeden styl, jako... takový ten jako uniformní, kdy prostě nějaká ta postava je právě identifikovatelná, já nevím, jedním sakem třeba, nebo brejlema velkejma, ale bohužel jako to nejsem já, no.
6: A zase nejseš tak snadno polapitelná, víš, budeš pořád unikat. Aha. No tak super, no a komu bys teda nakoukla do šatníku?
9: No, my jsme vlastně ještě přemýšleli o jednom jméně, a to je náš kamarád, který se taky jmenuje Oliver, a je to tanečník a je hodně teda mladý, je mu asi 20. Tenhle ten náš kámoš se jako skvěle oblíká, zároveň se oblíká levně ze sekáčů, ale je jako extrémně stylovej a ještě jak je tanečník, tak taky jakoby nějak pracuje prostě s tím tělem, aby mu vlastně bylo pohodlně se pohybovat, no.
6: Tak to jsou super tipy, moc děkuju. Strašně moc děkuju, že jste mě tady přivítali. Děkuju.
9: Taky díky. Díky moc.
3: Díky, skvělý.
6: No a díky i všem vám, kdo jste poslouchali, kdo jste tady u toho byli s náma. Jako vždycky vám to nafotíme, dáme vám to na Instagram a na web šatníku. No a nebojte se psát, protože my fakt zvedu ty zprávy čteme. Nebojte se přihlásit nebo někoho endorsnout, je to vlastně hrozně hezký a mám z toho velkou radost, jak tenhle podcast vlastně funguje jako taková komunita. A i pro mě jako pro tvůrce nebo autorku je to hrozně zábavný, protože vlastně přichází ke mně nový impulzy a je to hrozně milý. Tak dík, že jste tady a těšíme se, zvedu zase příště.
10: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Poslouchej na webu wave.cz/šatníky nebo jako podcast, kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s Rádiem Wave.
3: Ahoj, jmenuji se Lucie Zajda a tohle je Nádech na Rádiu Wave. Dneska se budeme bavit o regulaci emocí, takže o tom, jaké emoce vlastně máme, kdy, proč a hlavně jak s nimi pracovat. Odpovídat bude Alena Spálenská, psycholožka z Národního ústavu duševního zdraví, kde spolu vytváří projekt Gradient, o kterém dneska taky bude řeč. Ahoj, moc tě zdravím a vítám ve studiu.
4: Ahoj, díky za pozvání.
3: Na začátek by bylo fajn si to téma nějak zarámovat a vyjasnit. Takže co to ty emoce vlastně jsou?
4: Já si to osobně představuji nějak takhle. Já to beru, že náš mozek je takový počítač a děje se v něm hodně procesů. A hodně z těch procesů se děje někde na pozadí a my k ním úplně nemáme přístup. Jsou někde prostě v nevědomí a nevidíme do všech těch výpočtů. Ale dostávají se k nám výsledky těch procesů a v podobě právě těch emocí. Je to vlastně nějaký způsob, jak nám mozek přechroustává ty kvanta informací do srozumitelné a užitečné podoby. A vlastně, když se s těma emocima naučíme pracovat a naučíme se je chápat, tak to může být nějaký zdroj informací a může nám to pomoct se ve světě lépe orientovat a pohybovat. Taky si myslím, že bychom mohli zmínit takový jeden známý případ z dějin psychologie. Občas funkci nějakého mozkového centra nejlíp pochopíme tak, že se podíváme na člověka, který o něj nějakou nehodou přišel, jak vlastně najednou funguje, jak najednou přemýšlí. A o tom píše ve své knize Descartův omyl psycholog Antonio Damasio, který popsal jednoho svého pacienta, který kvůli odstranění tumoru v mozku přišel o schopnost cítit emoce. A jemu zůstalo vysoký IQ, normálně mluvil, psal, co se týče prostě jeho intelektu, tak všechno bylo v pořádku. Ale najednou začal dělat úplně strašný životní rozhodnutí, že prostě přišel o práci, přišel o hromadu peněz, asi 3x se rozvedl. A bylo pro něj strašně těžké jakýkoliv rozhodnutí udělat, protože prostě všechny ty možnosti mu připadaly tak nějak stejně dobrý a necítil třeba strach investovat všechny své peníze do nějaký prostě akcie.
3: Takže nás emoce jako navádí životem.
4: Jo. Je nějaká teorie, že ty emoce vlastně tak jako zužujou zorný pole těch možností a my pak jako tím intelektem už jako dovyberem tu nejlepší, ale bez nich prostě všecko působí stejně dobře, no.
3: Zajímavý. A jaký emoce máme? Existuje nějaké jejich základní rozdělení?
4: Na to není úplně nějaká jedna odpověď. Myslím si, že zatím nevznikla nějaká ucelená teorie, která by jako dokázala vyjmenovat a odůvodnit nějaký konečný seznam. Máme nějaké jako základní emoce, máme radost, smutek, vztek, pak máme emoce, které se z těch základních skládají. Třeba když smíchám smutek a překvapení, tak mi vznikne zklamání. No a pak máme emoce, jako je nostalgie, které jsou prostě takovým mixem štěstí, smutku, ale ještě tam je prostě něco navíc a úplně to tímhle tím popsat nejde. Tady mi přijde zajímavá jedna taková studie, kterou provedli vědci v Kalifornské univerzitě a oni vlastně stovkám lidí pouštěli takový kratoučký, emočně zabarvený videa, takový jako reelska. A ty lidi potom hodnotili, jaký emoce to v nich jakoby vyvolalo. A ty vědci potom pomocí statistické analýzy odvodili, kolik různých emočních stavů je prostě potřeba na to, aby se vlastně popsali všechny ty videa. A z této analýzy jim vzniklo 27 emocí, který jakoby stačily na popsání celý jako lidský zkušenosti na základě prostě těch hromady stovek videí, který vlastně měli.
3: Ale říkám si, že ono se to bude asi lišit taky třeba kulturně, geograficky.
4: Jo, tam je právě hrozně těžký jakoby oddělit, co je relevantní jenom pro náš jako západní kontext, protože u všech psychologických studií je důležitý myslet na to, že většina participantů jsou prostě vysokoškolský studenti psychologie, co potřebují kredity jakoby do školy.
3: Takže to nereprezentuje třeba úplně celou populaci?
4: Úplně nereprezentuje. Tam jsou právě nějaké snahy o to vypíchnout nějaké úplně základní emoce, co máme všichni společný, A tam se dá mluvit o nějaké jako radosti, vzteku, smutku, překvapení a tak. Úplně těch jakoby nejvíc základních, tak to si myslím, že nějak jde.
3: My často mluvíme o dobrých a pak špatných emocích. Tak je tohle dělení nějak jako užitečný, funkční? Myslíš, že nám prospívá?
4: No, ono se stává, že cítíme nějakou emoci a úplně to v nás zhrkne a řekneme si, ježiš, to fakt jako nechci cítit, anebo to bych fakt cítit neměla teďkon, to je nějaký jako, teď jsem to nějak pokazila. A může to být třeba smutek, nebo žárlivost, nebo třeba závist. Ale je lepší nad těma emocema přemýšlet jako nad příjemnýma a nepříjemnýma, než nad dobrýma a špatnýma. A vlastně to, že nějakou emoci cítím, tak nevypovídá nic o mojí moralitě nebo o mém výkonu. Je to prostě nějaká zpráva, která na něco reaguje. A nemusím si to vlastně brát až tak osobně. Zároveň všechny ty emoce mají svůj důvod a svoji funkci a můžeme vlastně nad něma nějak jako hlouběji přemýšlet, když vlastně přijmeme to, že je cítíme a nesnažíme se proti tomu nějak jako bojovat.
3: Takže jestli to chápu správně, všechny emoce jsou v pořádku a je v pohodě, že je cítíme, ale pak je důležitý, jak na ně třeba zareagujeme, jak vlastně se chováme v návaznosti na to, co prožíváme.
4: Přesně tak. Neexistuje žádná špatná emoce, ale existují špatný činy. Může se třeba stát, že cítíme nějakou emoci, která je třeba příliš silná v tu chvíli a tušíme třeba, že úplně neodpovídá situaci, nebo cítíme úplně jinou emoci, než bychom jako v danou chvíli třeba i chtěli cítit. A v tu chvíli se s tou emocí dá nějak pracovat, když to vlastně nějak porovnáme s tou realitou. Ale je úplně v pořádku, že se objevila. Jakoby je důležitý tu emoci nejdřív přijmout a pak až třeba se rozhodnout, jestli s ní chci nějak dál pracovat. To mě ještě napadá takový hodně důležitá věc, který říkáme validace, a to je vlastně nějaký uznání, že mám nárok na tu emoci, kterou cítím a že to dává smysl, že se tak cítím. Validovat můžeme sebe, validovat můžeme i někoho jiného. A opakem validace je devalvace a to jsou takový ty řeči typu už zase hysterčíš, ty to zase přeháníš, když se tolik nestalo. To vlastně říkáme, že člověk na tu emoci nárok nemá, že nějak jako přehání, nebo že ta emoce, kterou cítí, je špatně. A v tu chvíli je prostě lepší říct něco, jako dává smysl, že se tak cítíš a je to v pořádku vlastně.
3: A je super, že tím se dostáváme teda k regulaci emocí, ale ještě předtím bych se zastavila u jedné dovednosti, která s tím souvisí, a to je nějaká všímavost nebo mindfulness. Tak by mě zajímalo, jakou roli tahle schopnost hraje při práci s emocemi.
4: Já bych možná nejdřív řekla tak nějak, co to všímavost je, protože já si pamatuju, že než jsem to zjistila, tak jsem si myslela, že to je nějaký jako ezo sezení v tureckém sedu, což jako může být, ale vůbec nemusí. A všímavost je vlastně taková vnitřní inventura, že se tak jako zastavíme a nacítíme se na to, co prožíváme, všimneme si toho, co se nám honí hlavou a třeba i jak na tom je naše fyzické tělo, jestli nejsme třeba někde zaťatý, jestli prostě nenapínáme hrozně moc čelist. A je to vlastně takováhle jako takový check-in, prostě co se děje, jaký cítím emoce, jaký mě napadají myšlenky. A u té všímavosti, když takhle děláme tu inventuru, tak se snažíme být nestranní, snažíme se prostě ty věci popisovat co nejvíc tak, jak jsou a co nejméně tam dávat svoje domněnky. Může se třeba stát, že mě vyhodí z práce a mě to hodně rozhodí a brečím z toho a napadají mě myšlenky, že jsem prostě úplně neschopná, že to konečně všichni poznali a takhle. A můžu se zastavit, všimnout si toho, že vlastně mě tyhle ty myšlenky napadají a připomenout si, že to jsou jenom myšlenky. A potom tu situaci popsat jako vyhodili mě z práce. A já teď hodně brečím a napadá mě myšlenka, že jsem neschopná. A najednou vlastně ta realita jakoby není tak jako všeobjímající, ale je to něco, od čeho můžeme o krok ustoupit, podívat se na to vlastně z dálky, jak kdyby to byl nějaký film, který se děje. A najednou to není prostě něco, v čem jsme utopený a plavem, ale něco uchopitelného, s čím vlastně můžeme něco dělat. Takže všímavost nám pomáhá nejenom zjistit, co se v nás děje, ale taky se od toho malinko distancovat a uvědomit si, že já nejsem moje emoce, já mám nějakou emoci.
3: Mm-hmm. Takže třeba, když by teda mě nebo tebe vyhodili z práce, což nám teda ani jedný nepřeju, ale kdyby se to stalo a něco to v nás spustilo, tak jak pak může vypadat ta všímavost? Jakože i když třeba vůbec nevím, co vlastně to cítím, co to je za tu emoci, tak jak vlastně využít tu všímavost, abych zjistila, co se mi děje?
4: Vlastně když něco cítím a nedokážu pořádně říct, co to je, nedokážu to pořádně vlastně identifikovat tu emoci, tak je dobrý se na ní podívat jako na něco, co má 4 složky, které jakoby už popsat dokážu. Je to tělesná složka, je to myšlenky, co mě u toho napadají, je to nějaké chování, něco, co dělám, nebo k čemu mě ta emoce jako ponouká. A taky to je to vlastně samotný ten prožitek té emoce, jako jak mi z toho je. Třeba když cítím vztek, tak v těle se mi to může projevovat tak, že rychle dejchám, je mi horko, jsem třeba taková jako celá zaťatá. Může mě napadat myšlenky jako to je fakt nefér, já jim ukážu, prostě já jim to všechno řeknu. Prožitek emoce, můžu cítit třeba hodně energie, můžu cítit prostě takový jako naštvání, cítím to třeba nespravedlnost nebo ten hněv a můžu třeba lidem odsekávat, můžu se hádat nebo můžu mít nutkání jenom prásknout dveřma, i když to vlastně ve skutečnosti nedělám. Tak tohle jsou nějaký 4 složky, skrz který můžu identifikovat, že jsem asi naštvaná. A takhle, když se člověk trošku něco přečte o tom, jak se ty emoce projevují na všech těch úrovních, tak pak je dokáže identifikovat i v moment, co vlastně přesně neví, jak u něj vypadá smutek, ale může si vlastně zjistit, že tohle se mi děje v těle, tohle mě napadá, tak to je asi tahle emoce. A tu všímavost je důležitý trénovat, protože ona je pak hodně užitečná v té emoční regulaci, jak si asi povíme později. A v moment, když už je člověk pod vlivem nějaké silné emoce, tak je vlastně těžké se tu všímavost teprve jakoby učit. Je dobrý vlastně do toho ušít s tím, že člověk dokáže nějak jakoby všímavě popsat, co se v něm a okolo něj děje, aniž by to vlastně rovnou hodnotil a aniž by říkal prostě tohle je dobrý a tohle je špatný, ale prostě jenom jakoby suše dokázat popsat fakta situace. Protože potom vlastně s těmi fakty můžeme nějak dál pracovat, aniž by nás dál ovlivňovali.
3: Já si právě říkám, že v ten moment, kdy mám tu velkou emoci, může být asi těžký, zvlášť pokud to nemám natrénovaný, se zastavit, dát si ten odstup a pěkně si promyslet od A do Z, co se mi to vlastně děje a tak. Takže chápu, že to může být fajn trénovat. Takže vlastně ještě k tomu mě napadá, jak se to dá trénovat.
4: Trénovat se to dá vlastně úplně kdykoliv a kdekoliv se člověk nachází. Můžeme si třeba říct, teďkon si fakt všímavě s ním snídani a budu se úplně zaměřovat na jakoby každou jakoby část a strukturu prostě té snídaně a to, jak jakoby cítím tu vidličku. A tím se vlastně člověk naučí se na sebe nějak napojovat a zároveň si u toho člověk může trénovat i jako popis té snídaně bez hodnocení. Třeba neříkat, je nějaká hnusná dneska, ale říkat, dneska je víc hořká než obvykle.
3: A to pak bude užitečný v momentě, kdy mám tu silnou emoci?
4: Jo, protože v momentě, kdy mám nějakou silnou emoci, tak dokázat vlastně tu emoci a tu situaci a to, co se ve mně děje, popsat nějak jakoby suše, fakticky a bez hodnocení a bez nějakých soudů, tak to vlastně pomůže se od toho trošičku jakoby distancovat a člověk získá odstup a tím pádem pak tu emoci dál jakoby nerozjíždějí nějaký jako domněnky a nějaký jako třeba katastrofizace, ale prostě potom už člověk reaguje na nějaký fakta té situace, které jsou prostě zvládatelnější.
3: A konečně se teda dostáváme k samotné té regulaci, tak si pojďme říct, co to vůbec je. Ty už si říkala, že to není žádný jako potlačování těch emocí nebo nějaká snaha je vůbec nemít, tak jak to chápat?
4: Je dobré na ty emoce koukat jako na nějaký nástroj a na něco, co bychom měli pořád ale mít v rukách my, ne něco, co bude ovládat nás. Takže dejme tomu, že emoce jsou jako oheň, je to dobrý sluha, je to špatný pán. A je potřeba vlastně přemýšlet nad tím, jestli mi v daný moment ta emoce slouží nebo naopak neslouží, protože tím, že nás ty emoce vlastně motivují k nějakému chování a k něčemu nás ponoukají, tak nás můžou dostat i někam, kde vlastně ani sami nechceme být, ale ta emoce nás tam prostě dostane a my ji nějak nezregulujeme, nezreflektujeme a vlastně to pro nás není dobrý. Ty emoce nejsou jenom nějaké informace, ale ponoukají nás k akci, jak už jsem říkala. Vztek nám má pomoct bránit svoje hranice nebo překonat nějakou překážku a dodává nám takovou jakoby energii, nebo tom, co studuje, zabránit tomu, abychom byli nějak vyloučení ze skupiny, abychom zažili nějaký odmítnutí a stud nás ponouká k tomu, abychom skrývali tu věc, za kterou se stydíme a kvůli které bychom mohli být vyloučení. A vlastně, když ten vztek a ten stud odpovídají situaci, ve které jsme, tak nám pomáhají. Ale když cítím příliš silný vztek nebo příliš silný stud, tak ve výsledku se prostě můžu chovat způsobem, který pro mě není dobrý. Třeba když cítím hodně velký stud v sociálních situacích a kvůli tomu vlastně skrývám samu sebe a vůbec se do těch situací nechodím, protože mám pocit, že vlastně kdybych to udělala, tak by nějaký to sociální vyloučení přišlo.
3: Mně taky napadá, co vlastně všechno ovlivňuje to, jak, který, nebo jak málo, jak silně ty emoce prožíváme. Že tohle asi nemá každý úplně stejně.
4: Jo, to je důležitá věc, co vlastně zmínit, že všichni jsme na ty emoce trošičku jinak nacítěný a jsme trochu jinak třeba zranitelný a to, jakým způsobem nějakou emoci prožíváme, tak je hodně ovlivněný i tím, co jsme si vlastně prožili. Že dva lidi můžou být v té samé situaci, ale jednomu z nich to připomene něco nepříjemného z dětství nebo nějakou věc, kterou aktuálně řeší. A spustí se mu silnější emoce než třeba jinému člověku, který v té situaci je. Taky je ta emoční zranitelnost daná temperamentem. Jsou lidé, kteří ty emoce prožívají silněji, jsou lidé, kteří je obecně prožívají slaběji. Na koncích tohle nějakého spektra přirozený variability nějaké emoční nacítěnosti, tak už vlastně to může tomu člověku komplikovat nějakého život a můžeme i mluvit o nějaké diagnóze, třeba u hodně velké emoční citlivosti. Mluvíme o hraniční poruše osobnosti, což už je trošku zastaralý název, teď se to bude měnit, ale myslím si, že prozatím to takhle komunikovat můžem. A zároveň je ta emoční nacítěnost taky něco, co vlastně je daný i trochu kulturně. Lidé jsou různě vychováváni k tomu, aby různě vlastně na ty své emoce byly nacítěni, aby je různě projevovali, aby je různě třeba i potlačovali. A v naší kultuře třeba můžeme vídat to, že ženy více vychováváme k tomu, aby na svoje emoce byly napojené a nějak s nimi pracovaly a muže spíš vychováváme k tomu, aby emoce neměly, neprojevovaly je a spíš, aby je potlačovaly. Takže to s tím určitě taky souvisí.
0: Nádech. Lucie Zajda a její hosté na rádiu Wave.
3: No a mohla bys popsat vlastně ten proces regulace emocí, jak to vlastně vypadá, nebo jestli tam jsou nějaké složky, nebo jestli bys zkrátka mohla popsat od začátku do konce ten průběh.
4: Jo, u té regulace emocí strašně závisí vlastně na kontextu a na to, v jaký konkrétní situaci se nacházím a co konkrétně za emoci cítím. Obecně se dá říct, že nejdřív si všimnu toho, že nějakou emoci cítím a pokud je ta emoce hodně silná a třeba hrozí, že bych udělala něco, čeho bych potom litovala, tak je potřeba tu emoci nějak jako akutně, rychle prostě srazit dolů, abych prostě třeba nenapsala tu zprávu, který budu nějak litovat, nebo neudělala něco sebedestruktivního. Potom, když tu emoci takhle srazím, nebo když obecně prostě není tak silná, tak je dobré se trošku zaměřit na to vlastně, co za emoci cítím. Můžu si to vlastně i nějak třeba jako ohodnotit, můžu si říct, že cítím třeba smutek na úrovni 70%. A když si nejsem jistá, co za emoci cítím, tak se podívám na ty 4 složky a pak už tu emoci mám. A potom je dobré zjistit, jestli ta moje emoce odpovídá situaci, ve které jsem. Jestli vlastně odpovídá faktům té situace, nebo vlastně reaguju na něco, co jsem si třeba domyslela, nebo co tak doopravdy není. Potom, když zjistím, že ta emoce situaci odpovídá, tak jdu vyřešit ten problém, který ji způsobil. Když zjistím, že ta emoce situaci neodpovídá, tak ji potom jdu nějak zregulovat a jdu s ní nějak dál pracovat.
3: A co, když ten problém vyřešit nejde? Nebo jak si to myslela, že jdu vyřešit problém, který ji způsobil?
4: Často vlastně tu emoci způsobí něco, co třeba, že se mi rozbije pračka a má cenu tu emoci zregulovat do té míry, aby vlastně pro mě byla prospěšná a já jsem dokázala jít vyřešit tu pračku. Ale zároveň je dobrý si část emoce nechat, aby mě to prostě nějak motivovalo, že jakoby je lepší prostě jí ten problém vyřešit. A pak jsou věci, u kterých, který vyřešit nejde a tam je prostě potřeba se s tím smířit. No.
3: Mm-hmm. A mě napadá pár věcí k tomu, co jsi říkala před chvilkou, tak si to vezmeme nějak postupně, byť vidím, slyším, že to je složitý téma. Já jsem si říkala, jak vlastně poznám, že ty moje emoce neodpovídají situaci. Jak vlastně poznám, že jsou nadhodnocený a že si tam třeba domýšlím strašnou spoustu věcí.
4: V tuhle chvíli vlastně člověku přijde vhod, když má trošku natrénovanou nějakou všímavost a dokáže vlastně popsat fakta situace trošku jako suše. Trošku tak, jak by tu situaci popsal člověk, který vlastně nezná nikoho, kdo je v ní zapojený, vůbec o tom nic neví a jenom šel kolem a viděl, co se stalo. Tak takhle, když tu situaci si popíšeme a vlastně ověříme fakta té situace, tak to vlastně pak můžeme porovnat s tím, co si o té situaci myslíme, jaký se nám honí myšlenky hlavou. Jako příklad můžu uvést třeba situaci, kdy můj kluk šel do hospody a teď mi dlouho neodpovídá. Já najednou začnu cítit prostě silnou úzkost a začnou mě napadat myšlenky jako určitě tam je s Veronikou, určitě tam dělá tohle a tamto, určitě mě prostě opustí. A když se v tu chvíli zastavím, a rozlídnu jsem kolem sebe a popíšu tu situaci úplně suše fakticky, jako můj kluk šel do hospody, dlouho mi neodpověděl, tečka. Zbytek jsou prostě moje domněnky, zbytek jsou nějaké moje katastrofizace. Tak vlastně zjistím, že ta moje strašně silná úzkost tak neodpovídá faktům. Ta moje strašně silná úzkost reaguje prostě na ty moje domněnky a na to, že se vlastně domýšlím, co se asi děje, ale nereaguje na to, co se doopravdy děje. Tak to je nějaký jakoby ověření faktů, takhle to nějak funguje. A vlastně pomáhá u toho myslet na to, říkat si, jak by tuhle situaci prostě popsal člověk, který jenom jde kolem a vlastně nic moc neví.
3: Takže jsme zpátky na začátku, jak můžeme dát odstup vlastně mezi mě a tu emoci, abych například nenapsala tu hrozivou zprávu, který budu pravděpodobně, spíš jo, litovat.
4: Napadá mě takový dvě cesty, které by mohly být užitečné. Jedna z nich je, když si tím jako hodně silnou emoci a už si s ní fakt vůbec nevím rady, tak existuje takový lifehack, kterýmu se říká potápický reflex, a to je, že když si napustím mísu plnou ledové vody a třeba si do ní přidám pár kostek ledu a ponořím do ní obličej na 20 sekund, tak se moje tělo automaticky uklidní. Je to prostě takový hard reset emocí. Není jakoby dobrý potom lesát příliš často, je to prostě takový jako hard reset, který nic jakoby nevyřeší. Ale je to dobrý, je to dobrá stopka v moment, co už jako hrozí, že by člověk udělal prostě něco, čeho by mohl litovat. A když vlastně ta emoce není až takhle strašně silná, tak ale přesto ji chceme nějak jako zregulovat, tak je dobrá třeba opačná akce. A ta se dělá tak, že se člověk vlastně zamyslí nad tím, co se děje v těch čtyřech složkách té emoce, jak jsme se o tom bavili. Co cítí v těle, jaký se mu honí myšlenky hlavou, co má nutkání udělat, jak se prostě cítí. A opačná akce funguje tak, že já udělám úplnej přesný opak všech těch věcí, které se mi vlastně na té emoci dějou. Že když jsem mluvila o tom steku, že když jsem stekla a rychle dýchám a je mi prostě horko a jsem taková jako nabuzená, tak zkusím ty svaly uvolnit, zkusím dýchat pomalu a třeba se trošku schladím.
3: Mm-hmm.
4: A tímhle udělám jakoby opak toho, co dělá to tělo. Potom třeba u toho steku tak mě napadají myšlenky, že prostě já jim jako ukážu, já jim to všechno řeknu, tak můžu se zamyslet vlastně nad tím, co by byla nějaká jako opačná myšlenka k tomuhle. Zamyslet se třeba nad tím, proč se oni takhle ke mně zachovali. Zkusit třeba pochopit tu jejich stranu, což může být fakt těžký, ale zkusit si prostě do té hlavy zasadit nějaký opak v těch myšlenkách. Potom v chování můžu mít jako chuť na ně řvát, prásknout dveřma nebo takhle. Tak opak je...
3: Zavřu hrozně pomalu. Potichu.
4: Hrozně potichoučku zavřu dveře a budu šeptat. No ale vlastně jo, můžu si vlastně zkusit chvilku šeptat, když mám chuť jakoby řvát. A když takhle uděláme úplný opaky toho, k čemu nás ta emoce vede, tak to tělo si začne vlastně myslet, že už ta emoce odešla, protože ono to je strašně propojený. Ono jakoby cítím emoci, tak se mi rozjedou ty lesní reakce, ale já můžu pozastavit ty lesní reakce a tím pozastavit i tu emoci. Ono to jde úplně ruku v ruce.
3: To mi přijde mega zajímavý. Jde vlastně to tělo používat ještě nějakým způsobem k té regulaci.
4: Jo. Další věci, co pomáhají k regulaci emocí, které jsou podobné jako ten hard reset, kdy si člověk vlastně dá oblečit do ledové vody, tak samozřejmě pomáhá nějaký hodně intenzivní fyzické cvičení, třeba když 20 minut si zaběhám nebo prostě dělám nějaký sklapovačky, tak to prostě automaticky to tělo nějakým způsobem nabudí. Taky pomáhá svalová relaxace, všechny ty svaly najednou prostě uvolnit. Když je to pro člověka těžký, tak může nejdřív všechny svaly strašně moc zatnout, chvilku je nechat zaťatý a až potom je všechny uvolnit a vlastně tím tu úlevu taky získá a vidí tam vlastně ten kontrast.
3: Mě mrzí, že tě u toho nevidí, jak se tady zatínáš celá.
4: A obecně je to tělo vlastně skvělý nástroj, protože ty emoce nejsou jenom v hlavě, ty emoce jsou nějaký celotělesný proces. Takže je dobré vlastně to tělo neopomínat a myslet na to i při té regulaci. Ale zároveň samozřejmě nejde každý problém a každá věc řešit tím, že to jenom jakoby resetuju přes to tělo. Je vlastně dobrý přemýšlet i nad tím, odkud ta emoce vychází a nad tím vlastně podhoubím, ze kterého vychází. Proč prostě tomu klukovi nevěřím, když jde do té hospody, proč vždycky žárlím a nenechat to jenom tím, že vždycky, když se to stane, tak si dám hlavu do lavoru. To prostě taky není řešení. Ale je to dobrá věc, kterou mít prostě v zásobě, v tom myslím jakoby emočně regulačním arzenálu.
3: Mně dál ještě napadá, jak vlastně poznat, co potřebuju, když se teda nějak cítím. Když jsem se nějak sklidnila, zregulovala, našla jsem odpověď na to, co cítím a možná jsem se i zamyslela, proč to cítím, tak co pak? Třeba dejme tomu, že jsem zjistila, že jsem smutná, tak co pak můžu dělat? Jak poznat vlastně, jaká potřeba nasedá na jaké emoce?
4: Vlastně každá emoce má nějakou svoji funkci, k něčemu nás motivuje, k něčemu nás připravuje, dává nám nějakou zprávu. Když třeba cítíme radost, tak nás motivuje k tomu dělat dál to, co nám tu radost přináší, nějak jako by to maximalizovat. A vlastně v tomhle dobrý se o těch emocích trošku něco přečíst, no, jakože, že třeba závist je taková emoce, která je podle mě hodně nepochopená, že máme pocit, že Čecháček zase závidí a že to je prostě něco jakoby nějaká jako charakterová třeba vada nebo takhle, ale třeba funkce závisti je, že nás upozorňuje na to, co chceme, po čem toužíme a že třeba to může být dobrá věc, na kterou se zaměřit, když si přijdeme trošičku ztracený v tom, jakoby kam směřovat nebo kudy, tak si můžu říct vlastně, komu já závidím. A najednou to prostě není jakoby něco nepříjemného, ale něco, v čem můžeme najít nějaký užitek a nějakou inspiraci. Tak je dobrý říct, že vlastně cíl není ty emoce nějak eliminovat nebo úplně super zregulovat, ale je důležité vlastně i prožívat. Třeba když jsme smutní, tak prostě účel toho smutku je trošku se stáhnout, odpočinout si, nějak se vyrovnat s tím, o co jsem přišla a obrátit se na druhý lidi a vyhledat nějakou pomoc. Tak vlastně neutíkat před tím, ale to trošku se i řídit tím, že vlastně když zjistím, že ta emoce odpovídá situaci a je to jakoby relevantní, tak pak si klidně můžu trošku řídit tím, vlastně na co mám chuť, k čemu mě tak jako ponouká.
3: Takže když pochopím tu funkci, tak pak i víc vím, co s ní dělat nebo co potřebuje. U té závisti třeba teď si nějak prožiju tu závist, teda připustím si to k tělu a tak dále, prožiju si to a pak se zkusím podívat na to, co bych mohla udělat já, abych získala to, co chci, to, co závidím. U toho smutku to může být to, co si popisovala, že si ho nějak prožiju a třeba se dojdu k někomu nějak opečovat nebo si dojdu pro obejmutí a tak. Je to o tom, že pochopíme tu funkci a pak líp vlastně přijdeme na to, co potřebujeme.
4: Přesně tak. Když se trošku člověk počte něco o tom, jaký mají ty emoce funkce, tak pak tom pochopí tu zprávu, kterou vlastně ta emoce posílá. Že třeba cítím žárlivost, tak to buď znamená, že jakoby se cítím já nejistě, anebo prostě moje partnerka dělá něco, co mi prostě nepřijde OK, co mi nějak narušuje hranice. Takže když vlastně pochopím ty funkce, pochopím, jak jaká emoce vypadá, poznám tu emoci u sebe, tak vlastně je to jak pak, kdyby mi přišla nějaká zpráva, jako hele, děje se prostě tohle. Zamysli se nad tím.
3: A zároveň si říkám, že bude důležitý kontext, ty už si to taky zmiňovala, ale že třeba tady u nahrávání podcastu bych se asi mohla zregulovat jinak, než třeba když jsem doma.
4: Jo, máme takový jakoby rychlejší a diskrétnější způsoby regulace emoce, to je často nějaká práce s dechem, to, že si prostě na chvilku odejdu někam mimo, že se zaměřím na to tělo a udělám třeba opak toho, co po mně chce, nebo si fakt jako třeba schladím trochu ten obličej. A pak máme takový jakoby pomalejší a více jakoby důkladnější způsoby regulace té emoce. A to je třeba, že půjdu domů a prostě do deníčku se zamyslím nad tím, na tu svůj žárlivostí, na tom, jakoby, kde se ve mně bere a vlastně jaká část té žárlivosti je, co vychází ze mě a jaká část je to, co vlastně dělá ten druhý člověk.
3: No a teď. S tím vším, co jsme řešili, souvisí projekt Gradient, na kterém pracujete v Národním ústavu duševního zdraví. Tak mohla bys nám popsat, co to je za projekt?
4: Náš projekt vlastně vzniknul nejdřív jako podpora lidí s hraniční poruchou osobnosti. Pak jsme zjistili, že se ta emoční dezregulace týká vlastně mnohem širší populace, než jenom lidi s nějakou poruchou osobnosti. A vlastně všechny ty myšlenky, co jsem tady popisovala, tak vycházejí z dialektické behaviorální terapie, což je něco, co v tom projektu tak jako šíříme a nabízíme. Nabízíme, ať už jakoby...
3: A mohla bys ještě popsat, co to je to složitý sousloví, co jsi teďko použila?
4: Jo. Dialektická behaviorální terapie, neboli DBT, tak je to vlastně takovej manuál na hlavu, tomu já říkám. Že to je takový jakoby ucelený soubor prostě dovedností pro, dá se říct, jakoukoliv životní situaci, ve které člověk cítí nějaký emoce. Vždycky tam je prostě nějaký nástroj, o který se může opřít. Začíná to tou všímavostí, jde to přes tu regulaci těch hodně silných emocí a toho obličeje ve kbelíku. A potom k těm pomalejším způsobům, kde vlastně člověk jakoby přichází na ty, odkud přesně ta emoce ho vychází. A je to vlastně i o komunikaci trošku, co jsme tady vůbec jakoby nezmínili, ale to je vlastně důležitá součást emoční regulace a obecně emocí, tak je vlastně to, jak je komunikujeme a sdílíme s druhými lidmi.
3: To dáme do dalšího dílu. Už se sem bohužel nevejde.
4: To už se nevejde. Ale mně to DBT přijde vlastně strašně super, protože mám pocit, že to je nějaký manuál na hlavu, který jsem já sama třeba i potřebovala a který mi nikdy nikdo nedal. A v tom mi to přijde fakt skvělý.
3: No a co za pomoc nabízíte vlastně, nebo jak to funguje, jak to probíhá, co si tam lidi můžou z toho vzít?
4: My jsme v rámci toho projektu rozjeli pár terapeutických týmů v Praze i v jiných městech a ty vlastně poskytují dialektickou behaviorální terapii, což je půlroční program, ve kterém chodíte na takový jakoby, je to trošku škola, že chodíte společně se skupinou lidí a lektor vám vlastně povídá o těch dovednostech a do toho máte individuální terapii, kde vám vlastně terapeut pomáhá ty dovednosti nějak aplikovat do vašeho života. Potom ještě nabízíme jenom nácvikové skupiny, což je vlastně jenom ta škola bez té terapie. A do toho jsme ještě teď nově spustili DBT dovednosti z domova, což je takovej online program, kde se můžete všechny ty dovednosti si o nich přečíst, vyzkoušet si je a je to dostupný na našem webu www.projektgradient.cz a je to úplně zadarmo. Takže kdyby vás tohle zaujalo, tak se můžete obrátit na naše stránky.
3: A tam se teda naučím s emocema pracovat?
4: Jo, přesně na toto je dělaný. Jsou tam všechny ty dovednosti emoční regulace, které vycházejí z DBT a jsou tam hezky naskládaný za sebe. Takže člověk si nejdřív naučí všímavost, potom ji může používat u té emoční regulace a v závěru vlastně se ještě naučí, jak tyhle ty emoce komunikovat druhým lidem. A je to takový hezký program s videem, ilustracema, cvičeníma, domácíma úkolama a myslím si, že to je dobrý zdroj pro někoho, koho tohle vlastně zajímá a chtěl by ty dovednosti nějak získat a zároveň se mu nechce úplně číst knihy nebo si neví, kde by vlastně ani začal, tak tady vlastně nejde tak nějak od každého trochu.
3: Mm-hmm. Ještě mě vlastně zaujala ta dialektika, kterou si zmiňovala několikrát a to si říkám, že by mohlo být taky užitečný v kontextu té naší dnešní debaty, tak mohla bys ještě popsat, jak v regulaci emocí nebo jak tady s tím tématem souvisí dialektika? Co to vlastně je?
4: To je dobrá otázka a vlastně něco, co jsem zapomněla zmínit. To slovo dialektika v tom dialektická behaviorální terapie, tak to odkazuje na filozofický směr dialektika, filozofickou myšlenku toho, že vlastně ve světě neexistuje jenom jedna pravda, jenom jedna realita, že pravdy jsou různé a můžou platit zároveň i dvě pravdy, co si zdánlivě protiřečí. Můžu třeba odcházet z práce a být fakt ráda, že z té práce odcházím a zároveň cítit prostě smutek, že z ní odcházím. A to jsou takový dvě jakoby protiklady, které se nevylučujou. A ta dialektika nás učí vlastně v sobě vnímat ty protiklady. Vnímat, že třeba jsem člověk, který je hodně samostatný, ale zároveň někdy potřebuju pomoc. Jsem člověk, který si dokáže stát za svým a zároveň prostě to občas nedokáže. A vlastně navnímat v sobě nějaký všechny tyhle ty protiklady, které jsou přirozený a které jsou v pohodě a který neznamená, že je se mnou něco špatně nebo že si musím jeden z nich vybrat. A najít vlastně jakoby syntézu a nějaký přijetí toho všeho. Tak to je hodně velká myšlenka, o kterou se DBT opírá. I to vlastně pomáhá s tou emoční regulací.
3: To téma emoční regulace je hodně široký, ale myslím, že všechny ty koncepty a nástroje, které si popsala a taky nám ukázala, jak s nima pracovat, nám všem můžou hodně pomoct. Takže děkuju. Chtěla by si dodat ještě něco dalšího?
4: To jo, já doufám, že jsem vás úplně nezahltila. Ono to je hodně vlastně, je to takový široký téma, ale mám pocit, že když se do toho člověk trošičku zabředne a když to člověka zajímá, tak z toho může fakt hodně získat. Že já sama vnímám, že od té doby, co jsem vlastně zjistila, co to je DBT, i když jsem prostě psycholožka. Takže mám pocit, že na to myslím skoro každý den, že každý den se stane něco, kdy si prostě říkám, tyjo, teď se můžu opřít o nějakou DBT dovednost. Takže pokud vás to zaujalo, tak určitě doporučuji si o tom zjistit něco víc. A tak je dobrý myslet na to, že emoční regulace je nějaká dovednost a vlastně je v pořádku, když to člověku nejdřív nejde, nebo když se o to nějak jakoby teprve pokouší, když se to postupně učí. Je to nějaká cesta a myslím si, že na tom konci může člověk hodně získat.
3: To byla Alena Spálenská. Moc děkuji za tvůj čas.
4: Díky moc za pozvání.
3: A já jsem Lucie Zajda a tohle byl Nádech. Loučím se, budu se těšit u dalšího dílu a moc doporučuji se na projekt Gradient podívat. Ahoj.
0: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: přijď na naše akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: S mou velikostí 38 jsem doslova plus size, jakoby, tanečnice. A jsem na to prostě zvyklá, na tyhle ty řeči. Ale tady mě to překvapilo, protože tam jsem nebyla jako tanečnice, tam jsem byla jako herečka. Jako ideální vstupní podmínky je prostě být milá, roztomilá, štíhlá, dlouhovlasá, nebo prostě, no, jako jednobarevný vlasy, ňuňu, prostě takový plátno. Úkolem nás žen od té doby, co se narodíme, je zhubnout. A nebo zůstat hubená, když jsem hubená.
0: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové na Rádiu Wave.
3: Ahoj, já jsem Adéla Šponerová a vy posloucháte pořad Impact. Začíná léto a s ním i sezóna festivalu a červených koberců. A proto mě dneska bude zajímat, jestli je český filmový průmysl připravený na rozmanitá ženská těla. A taky to, jaké tlaky dnes zažívají mladí herci a herečky a co vlastně rozhoduje o tom, jestli uspějí. No a ptát se na to budu Elišky Soukupové, herečky, choreografky a moderátorky pořadu Pod na Rádio Wave. Ahoj Eli.
2: Ahoj.
3: Eliško, tak ty jsi nedávno zveřejnila video, ve kterém popisuješ svoji zkušenost z fittingu na jednu společenskou událost. A pokud to budu parafrázovat, tak ti bylo řečeno, že velikost 38 není úplně běžná a že vlastně na tebe nic v této velikosti nemají. Tak překvapilo tě to vůbec?
2: Já se přiznám, že mě to nepřekvapilo, protože... Nebo takhle, mě to urazilo, protože vždycky, když někdo míří něco k vaší postavě, že to není dobré, což je skoro vždycky, tak je to nepříjemný, ale překvapilo ve slova smyslu asi ne, protože už se v tomhle biznesu chvilinku pohybuju a jsem zvyklá na to, že moje postava není jakoby jednoduchá pro oblékání, není jednoduchá pro focení, není jednoduchá vlastně pro nic, protože já jsem ještě dřív předtím, než jsem začala hrát, tak jsem byla tanečnice a vlastně spoustu z těch zkušeností na fittingzích, tedy na zkouškách oblečení, mám jako tanečnice, kde prostě s mou velikostí 38 jsem doslova plus size, jakoby, tanečnice. A jsem na to prostě zvyklá, na tyhle ty řeči, ale tady mě to překvapilo, protože tam jsem nebyla jako tanečnice, tam jsem byla jako herečka. A myslím si, že jako herečka můžu vypadat doslova jakkoliv, a když je to nějaká událost, kam jsem pozvaná, protože třeba něco mi šlo, nebo jsem něco prostě dokázala, tak by mě asi lidé měli obléct, protože tam jsem kvůli mému talentu a ne kvůli tomu, jakou mám velikost. Tak mě to zaskočilo a to video jsem vlastně natočila čistě jako pro kamarády. Já jsem si myslela, že to třeba ocení, nevím, 10 kolegů z branže, kolegyň možná, nebo nechci generalizovat, ale... odhaduju, a že to jinak zapadne. A vlastně, co mě překvapilo, byla ta reakce těch lidí na těch sítích.
3: Jak moc. No a byla jsi vlastně jistá hned, že budeš konfrontační a to téma otevřeš? Nebo vlastně tam byl nějaký proces, kdy jsi přemýšlela, že úplně třeba to nechceš dávat ven, že by jsi mohla zavařit, řekněme.
2: Jo, tak to mě nenapadlo, na to já prdím, ale spíš jsem si myslela, že to nikoho nebude zajímat a zároveň jsem trošičku si říkala, že je to přece jasný, že si nemám na co stěžovat, že kdybych měla menší velikost,
3: jo, takhle,
2: tak se mi to nestane. A mně dochází, jak blbě to zní, jo? Já jsem si toho vědomá, ale prostě v tom světě existuju. No, moje první reakce byla samozřejmě ta, že jsem jako zmrzlá. Pak jsem tam některé ty stylisty, stylistky konfrontovala a pak, když jsem odcházela, tak mi z toho bylo špatně. Pak jsem to řekla kolegům tanečníkům a tam mě dostalo, že oni na to nějak nereagovali, protože oni jsou vůči tomu úplně imunní. Já jsem říkala, víte, co se mi stalo? Já jsem byla prostě na nějakém jako filmovém tady fittingu. Tam se mi stalo tohle a oni, jo, to je, no. A malovali se dál a já úplně. Sakra, my jsme na tohle zvyklí, na to, že nás urážejí za to, jak vypadáme? To přece není v pořádku. No jasně. No jasně. A úplně mě to jako tak rozohnilo. A pak jsem to vlastně vyprávěla vždycky kamarádům. A tady dám kredit mojí kamarádce Natálce, tady Tali, který jsem to říkala. A říkala jsem jí, ty jo, víš, co se mi stalo? A ona říká, to je strašný, Eli. To bys měla jako natočit. Takže ona za to může. A já právě říkám, myslím, že by to někoho zajímalo. A ona, no podle mě rozhodně, podle mě to řeší jako spousta žen. A já jsem si říkala, jo, tak prostě, a já občas takhle něco na mých sítích vyrentuju, něco tam tak povím, když se na něco vztekám. A tak jsem si řekla, proč ne, no, takže takhle to vzniklo.
3: No a z těch reakcí, kterých bylo hodně, tak překvapilo tě něco zásadně?
2: Asi mě překvapilo to, že v nějaký moment, kdy se to video stalo hodně jako virálním, tak já jsem dostala strach, protože vím, že to je vždycky ten moment, kdy se tam jako snesou ty boti a ty hejtři a je tam nějaká diskuze a strašně jsem se bála takových těch řečí, že tady chci legalizovat obezitu prostě a říkat, že to není nemoc a tak dále. A byla jsem moc překvapená z toho, že se nic takového nestalo. Že pod tím, už jsem to teda dlouho nekontrolovala, ale pod tím příspěvkem je strašně moc komentářů lidí, kteří si fandějí, kteří si podporujou, jakože skoro každý, kdo to okomentoval, valná většina, 85% třeba jsou ženy, které něco podobného zažily, a nebo jejich dcery něco podobného zažily, a to je ještě bolavější. A sdílejí tam příběhy prostě, jo, to se mi stalo s dcerou, když jsme jí šli vybírat šaty na maturák, jo, že nás poslali do obchodu pro nadměrné velikosti, přitom prostě ona má 38-40, jo, nebo tam dámy sdílejí, že se jim tohle stalo ve svatebních salonech, když si šli vybírat svatební šaty. Ty to jsou, já mám vždycky husinu, když to říkám, to jsou tak neuvěřitelně bolestivý momenty, kdy se vás to dotkne. Nebo tam někdo říká historky o tom, jak celý mládí koukal na svou maminku, která prostě si sahla na břicho nebo na stehna a komentovala, jak to je jako velký větší, než by mělo být, a třeba ještě radila té svojí dceři, co má a nemá jíst, jak se má oblíkat. Asi to dělala v dobrý víře, pravděpodobně, ale jaký vlastně dopad to na ně mělo. No a vlastně je hustý, že po tom, co tam ti lidé sdíleli pod mým videem tyhle ty svoje příběhy, tak když tam měli odpovědi, tak to bylo pouze ve slova smyslu, ježiš, to je strašný, to jsem taky zažila, ale já jsem si otevřela tvůj profil a vždyť seš hezká. A ta druhá jí tam pak odpověděla, ne, ale ty seš taky super, to si vůbec nezasloužíš tohle. A já jsem tam to četla a úplně jsem byla taková pyšná máma.
3: Takže podporující.
2: Jo, jo, jo, jo. A bylo tam jenom pár mužů, buď jakoby byli, buď to byli asi gay muži, kteří si taky stěžovali na podobný nějaký fat shaming prostě, a nebo to byli jako heterosexuální muži, kteří tam většinou napsali něco ve slova smyslu. No já jsem vždycky slyšel, že se něco takového děje, a myslel jsem si, že trošku přeháníte, ale jak to tady čtu, tak to mě fakt mrzí. Že vlastně i oni tam došli k nějakému osvícení. Ale... ano.
3: Ty jsi říkala, že jsi tam vlastně šla na ten fitting, na tu zkoušku oblečení jako nějaká osobnost. Šla jsi tam z pozice prostě zkrátka toho, že něco budeš už prezentovat, představovat. Mě by v té souvislosti zajímalo, jestli máš pocit, že existuje něco jako nějaká hierarchizace, že řekněme, pokud seš třeba menší, méně známá herečka, tak si úplně tak nemůžeš dovolit být sama sebou, ale že třeba ty velký celebrity, tak k ním si to už nikdo nedovolí. Jak tohle vnímáš?
2: Já jsem přesně tohle myslela, že takhle to je. A tím jsem si to i tak nějak legalizovala pro sebe, což vím, že není v pořádku, ale říkala jsem si, no jo, tak když bych prostě byla asi nějaká slavná, jako doopravdická herečka známá, prostě pro každýho, bla, bla, bla, tak by se mi tohle asi nestalo. Se mnou nemají čas se tam nějak jako zaobírat prostě a tak. Zároveň jsem si uvědomila, jak moc tahle myšlenka je špatná. Stejně jako když mě poprvé napadlo, že to nechci sdílet, protože přece si to zasloužím a že moje velikost není akorát. Jo, ale došlo mi, že to je úplně sick, jako na co myslím, ale říkala jsem si, to bude asi ono. Protože si nedovedu představit, že by k nějakým hvězdám si někdo něco takového dovolil. No a to pak jsem byla velmi překvapená, když jsem se jednoho rána probudila a zjistila jsem, že moje reelsko o velikosti, o kauze 38 sdílela nejprve Zorka Hejdová, která je jako nádherná žena, absolutně, a je to profesionálka, je slavná, je velmi dobrá v tom, co dělá. Myslím si, že se ještě k tomu prezentuje, takže no prostě je dobrá, jako je dobrá, tečka. A napsala tam, že tohle velmi věrně zná, že je to ještě o to horší od té doby, co se z Prahy stal Ozempic Island, tedy Ozempicový ostrov, a že to je strašný, no, a že takhle to je. No a o malou chvíli později to sdílela i herečka Mahulena Bočanová, která opět v mých očích vypadá jako bohyně, je nádherná, je to profesionálka, dělá skvěle svou práci a tak dále. A s tou jsem měla i možnost jako si vyměnit pár zpráv a já jsem jí právě psala Mahuleně, že jsem překvapená, že jsem myslela, že to je nějaká statusová věc a že k člověku, jako je ona nebo jako je Zorka, si to přece nemohou dovolit. A ona mi řekla, no, jako oni ne, že by mi to řekli na rovinu, ale já vidím, jak se tváří, když jdou prostě pro to oblečení. Já vidím, že to je, řekněme, jako problém, jo? Že mám jinou velikost, než tam mají na těch štendrech. A teď samozřejmě parafrázuju, jo? Ale jasně. Prostě.
3: No. Ale že vaše tělo prostě v normální velikosti. No. Ještě je třeba říct, že ty tady mluvíš o velikosti 38, opravdu. To není ani, to je spíš menší velikost, ten průměr celosvětově je spíš 40, 42, takže to, to zkrátka je opravdu malá velikost. A i kdyby nebyla, tak no, je třeba poukázat na to, že zkrátka to je tělo něčí. Já bych řekla, že ta kauza, můžeme říct, že otevřela takovou obecnější debatu vůbec o tom, co znamená a jak dneska vypadá nějaký jako normální v uvozovkách a vlastně spíš akceptovatelný ženský tělo. Když se na to díváš ty třeba trošku s odstupem, tak je to za tebe vlastně selhání teda stylisty, nebo to spíš ukazuje fakt na nějaký symptomy toho, jak český film, český show business a vlastně celá společnost ještě furt přemýšlí o ženském těle?
2: Já si myslím, že B je správně určitě, že to je nějaký symptom toho, jak nejen česká společnost, ale vlastně modní průmysl celkově přemýšlí o ženském těle. Ale myslím si, že každý bychom si měli zamést před vlastním prahem, protože já to beru jako taková paralela, jo. Já učím tanec, jsem prostě lektorka tance. A jasně, že mi vždycky na lekci nepřijdou nejtalentovanější lidi na světě, se kterýma to mám takhle hotový. Jasně, že tam občas přijde někdo, komu to bude trvat, kdo třeba je si nejistý v tom, jak vypadá, ať už v tom tanci nebo ve svém těle a tak dále. A mým úkolem jako profesionála není jenom jako umět tancovat a bejt milá a udělat, to jsi nedal, sorry, čau. Mým úkolem je třeba i během té lekce odhadnout, wow, takže ty to potřebuješ jinak, ty to potřebuješ pomalejší, snažší, víc doprava, víc doleva, to je jedno. Ale já jsem tady proto, abych ti dala ten zážitek z té lekce, aby ty si odcházel s tím, že ses něco naučil a že jako, ne, že jako se cítíš jako flek na zemi prostě. Takže já si myslím, že součástí toho balíčku toho profesionála je i to, když ti tam přijde jakýkoliv člověk, člověk, co má třeba tři nohy, tak přece mou prací není řešit, ty máš tři nohy, jsi fakt zrůda, ty jo, to jsme tady neměli, to já nevím, já nemám tady kalhoty na tři nohy, to se zbláznil, máte někdo kalhoty na tři nohy, ne, to vůbec nevedeme, ne, to přece, to není tvoje pozice je, wow, zajímavý koncept, dej mi chvilku, podívám se, kolik tady mám sukní, protože to ti asi můžu obléct, jako, jak se cítíš v sukni, máš radši kalhoty, dej mi týden, já tě ušiju. Víš, jakože mně se stala zajímavá věc. Já jsem si povídala s jedním mým známým stylistou, který stylizuje opravdu hvězdy velkých jmen. A on mi říkal, že ho zastihlo to moje video jako odborníka prostě na fashion, na módu. A že ho to donutilo se zamyslet nad tím, kolikrát měl pod rukama nějaký klientstvo s velikostí, která je větší než 38 třeba. A říkal mi, že vlastně si uvědomuje, že vždycky v ten moment se lehce opotí, protože je si vědom, že tam vzadu má spoustu oblečení, ale na trošku jiný tělo. A že pro něj vždycky bylo důležitý, jak to komunikuje, ale zároveň, že má taky trošku strach, jestli to vlastně komunikoval správně. A že ho to donutilo zamyslet se nad tím, jakou citlivost použil třeba, jestli to je v pořádku a tak dále. A to mi přišlo jako, to mi přišlo super, ale zároveň mi jako vyprávěl, proč to tak je, jo? Že ten modní průmysl je opravdu udělaný tak, že když máš tu velikost 34 nebo 32 třeba toho těla, tak prostě je to hezká plocha, na kterou se dá krásně ušít nějaký ten model, hezky, co kam dáš, to tam drží prostě, jenom si to vytvaruješ podle svého. A v moment, kdy to tělo je jakkoliv jinak asymetrický, tak on, ale on to řekl hezky, on řekl, to tělo je najednou jako krajina a ty ji musíš respektovat. Ty nemůžeš jako do té krajiny zasadit cokoliv, To prostě se zeptejte, nevím, Aleny třeba ve fasádách tady na Vejvu, že tam nemůžeš zasadit, zasadit cokoliv, ale že musíš tu krajinu respektovat. A říkal, a to je vlastně těžší.
3: Ty se zvrátila z Karlovarského festivalu, teď před pár, nechtěla jsem říct hodinami, před pár dny. A já si vlastně, je třeba říct, že tady jsi herečka, jsi choreografka, vrátila se z Varů, protože jsi tam byla jako choreografka k novému filmu Šimona Holého Čika Čeka. No a když se teda podíváme na ten český filmový průmysl, trošku víc dálky, tak já si vlastně furt říkám, že přeci film je umění, že stejně jako tanec potřebuje různý typy lidí, různý typy těl i přístupů. Tak máš pocit, že stále ale existuje jeden preferovaný typ krásy? Protože mě třeba i překvapuje to, že říkáš, že v tanci to tak je, protože jsem měla pocit, že tanec už je taky nějak víc inkluzivní, chce různý typy těl. Tak jak to máš s tím filmem? Co, když se podíváš na to ze svojí pozice, která je opravdu široká a vnímáš to nejen jako herečka, ale právě jako člověk, který stojí za tou choreografií, tak zkrátka máš pocit, že stále je jeden preferovaný typ krásy, třeba v českém filmu?
2: Mm. Mě jenom hroze smále, už to teď slyším všude, že tvoje pozice je velmi široká.
3: No, tak, a je?
2: Já jsem to myslela takhle, no to je jedno.
3: Jo, takhle, ne.
2: Ale to, myslím si, že teda k tomu filmu, myslím si, že jinakosti jsou vítány, samozřejmě, pokud, pokud jsou ve správný čas na správném místě.
3: Což znamená?
2: Což znamená, že pokud se náhodou stane, že jste nakástována na určitou roli, která má takto vypadat a má být jako jiná prostě nějak vizuálně a díky tomu se třeba proslavíte, tak super, jako to je skvělý. Ale jinak obecně herečkám, já mám hereckou konzervatoř pražskou, jinak herečkám je obecně tloukáno do hlavy, že máme být dlouhovlasé, hnědovlasé nebo blonďaté, to je jedno, ale prostě jako jednobarevný vlasy. Mm-hmm. Jednobarevný
3: ještě
2: vlasy.
3: Ještě stále na konzervatoři?
2: Už jsem tam pár let nebyla, ale viděla jsem se s pár lidma, kteří tam jsou. Máš mít prostě dlouhý, jednobarevný, ideálně vlasy, nemáš moc vyčnívat jako stylově rozhodněné tetování a piercingy, protože prostě, no tak jako ono to dává smysl, že jo, ne každá produkce má hodně peněz a to něco stojí prostě zadělat to tetování a ty piercingy. Mm-hmm. To už musíš být na nějaký úrovni, aby ti řekli, to nevadí, že máš kérku na noze, my to zaděláme, my se s tím, ale když prostě tady máš v řadě 300 holek, který jsou tak nějak vlastně příjemný, dlouho vlasí a bez tetování, tak proč by si měl ještě o hodinu déle v maskérně zadělávat tetování? No nic, mě vždycky úplně točí tohle. A no a samozřejmě jako být štíhlá, no, to je jako velmi důležitý předpoklad, ať už kvůli kostýmům v divadlech, který dost často, ne na každou inscenaci se šije nový kostým. V těch větších divadlech, hlavně v těch státních, jsou prostě nějaký kostymérny, nějaký fundusy, kde se sáhne po něčem a třeba se to předělá. A je dobrý, když máš nějakou unifikovanou velikost. Hmm. A pro to natáčení zase traduje takovej jako úzus, já nevím, prostě, že kamera rozšiřuje. To se říká pořád všem jako herečkám, že kamera rozšiřuje, takže prostě no. Ale i takhle, já třeba mě by zajímalo, jestli to je opravdu pravda, a nebo ne. Já si myslím, že se jedná o to, že když koukáš na sebe, tak si prostě přijdeš, že určitě seš teda tlustší a ošklivější a proto si to myslíš, já nevím. Ale to se pořád říká, že kamera rozšiřuje.
3: Nicméně říkají to prostě.
2: Říkají to prostě. No takže já si myslím, že jako ideální vstupní podmínky je prostě být milá, roztomilá, štíhlá, dlouhovlasá, nebo prostě, no, jako jednobarevný vlasy, ňuňu. Prostě takový plátno, ze kterým se dá něco udělat, což do jisté míry dává smysl, protože ty chceš mít herečku tvárnou. Na druhou stranu, no, to si můžeme domyslet. Takže tak.
3: Mě k tomu napadá, že právě v souvislosti s popkulturou a filmem, tak se často mluví o právě tom přisuzování nějakých stereotypních rolí, právě třeba osobám s větším tělem. Mm-hmm. Můžeme zmínit třeba Drobinu. Mě to napadlo v souvislosti, když jsme se během Vánoc bavili s jednou fat influencerkou, tak vlastně říkala, že jí to vlastně hrozně uráží, protože ona tam zosobňuje nějaký typ člověka, který je hodný těm posměškům. Je to vlastně ta nešikovná postava. Nicméně já si stále říkám, že přeci přichází generace mladých filmařů, tak máš pocit,
2: no ano,
3: že
2: a to je
3: mění?
2: Naděje, to je
3: no
2: naděje.
3: Mění se to.
2: To se mění, to se rozhodně mění, ale bohužel jsme ještě v době, kdy máme spoustu skvělých talentovaných mladých režisérů, kteří už kastují úplně jinak, kteří vybírají lidi na role ne pouze podle šířky jejich boků, a jsou velmi otevření jako typům, který nejsou jenom takhle unifikovaný, ale stále, když se podíváš do kin na komerční filmy nebo na vánoční pohádky a tak dále, tak tam prostě ještě jako tomu vévodí ta starší generace režisérstva. A tak to je prostě, protože jsou déle na scéně, tím pádem snáze získají prostě financování na ty filmy a tak dále a tak dále. A prostě no, to je začarovaný kolečko, takže podle mě to ještě takhle chvilinku bude. Ale jak jsi zmínila, tak mladá režisérská vlna je fakt silná a jí přemýšlí úplně jinak.
3: No a máš pocit, že přináší právě nějakou diverzitu tělesnou, ale i rasovou, i tématickou, že zkrátka se to bude měnit?
2: Jo, to rozhodně, ale nevím, jestli si toho ještě dožiju.
3: Že to bude trvat takhle dlouho, myslíš?
2: Já nevím, jako já jsem hrozně pozitivní, jo? Jako doufám, že ve většině věcí, jinak bych se v dnešní době musela už jakoby jít prostě hodit, protože planeta hoří a tak, ale když mám být realistka, tak si myslím, že v dnešní době si musí herec vybrat, ale ne, to já nechci říkat. No prostě jakože, a možná přeháním, jo, ale jakože buď chceš jakože prostě buď chceš jakoby teda točit s těma mladýma režisérama a mít třeba brigádu k tomu nějakou, jo, nebo jako jinou práci, a nebo teda budeš točit s těma jako velkýma jménama, dělat ty jako velký věci, ke kterým nebudeš muset mít tu brigádu, ale asi budeš muset prostě mít jako velikost 34, no, jako já nevím. Jako to je hyperbola. Tohle je hyperbola. Jo, chtěla bych říct, tohle je hyperbola, ale trošku je to pravda. No. I přizpůsobit svůj vzhled, i přizpůsobit svou mluvu, i jakoby veřejné vystupování a tak dále.
3: No a právě na to, to můžeme rozvíst tak, že by mě zajímalo, co dneska podle tebe rozhoduje o tom, jestli vlastně ten mladý člověk ve filmu uspěje. Jsou tam nějaké atributy, které sleduješ, které musí naplňovat? Jsou to furt ty dlouhý vlasy?
2: Já si myslím, že to je story jakoby toho člověka. Mám pocit, že ten člověk, co má zajímavý příběh, jakože už jsme trošku v této fázi, že to jsou lidi, kteří mají zajímavý příběh, a tím nemyslím rovnou, že musí mít třeba nějakou rodinu, která je k tomu dovedla. Samozřejmě i takové možnosti jsou. Ale já mám fakt pocit, že když ten člověk má zajímavý příběh, který v sobě nese, tak zaprvé ty lidi kolem to ví, tím myslím lidé kolem v tom průmyslu, a zároveň to je vidět i z toho herectví, že vy vlastně koukáte na ten herecký projev a je to nějaká zkušenost v tom je vidět asi. A taky nemyslím si, že je asi nějak důležitý talent. Myslím si,
3: nemyslíš?
2: Že, nemyslím, no. Myslím si, že talent má do jistý míry spousta lidí. Ale mnohem důležitější je píle, mnohem důležitější je prezentace a mnohem důležitější je nějaký networking a branding vlastně a jako budování sebe sama jako jména, s čímž je většinou spojený celý tým lidí, že jo. Ať už to je, že máte za sebou jako agenta, agentku, nebo aspoň kamarády z PR agentury, kamarády z médií, kamarády influencery, to je nejlepší, že jo, dneska prostě, protože samozřejmě, to jsem zapomněla říct, jo, kromě dlouhých vlasů je taky dobrý mít hodně followerů na sociálních sítích, to je potřeba, no, ale tak to je prostě, no, tak to je.
3: Mě právě moje kamarádka, už starší, můžu říct herečka, tak mi říkala před pár lety, že součástí z těch castingů, kterých se účastní, je právě i kolonka už v dnešní době o Instagramu a počtu sledujících na tom tvém profilu. Jako jde to dneska bez těch sítí, můžeš uspět bez toho? Protože to, co jsi teď říkala, vlastně nemusí být nutně negativní, že třeba člověk prostě musí být zajímavá osobnost a nějak mít zajímavý příběh, tak to nemusíme nutně brát jako negativní.
2: No, ale zároveň jsem v rámci toho zmínila, že musí mít jakoby tu
3: celý tým.
2: Ten tým jakoby. Jo, a to už je jedno, jestli nemáš sítě, ale tvoje kámoška má sítě a je to tvoje jakoby agentka, a nebo jestli ta, to jak to, da, to není jako že máš ten příběh a takhle ho máš u sebe doma na gauči.
3: musíš ho prodat.
2: Ty ho musíš umět prodat, ty ho musíš umět povědět a říct lidem. A jelikož je velmi rychlá doba a lidi jsou prostě, tak jim to musíš cpát, že jo? Ale samozřejmě, jestli to jde bez sítí, jsou lidé, kteří jsou bez sítí a jsou už jako nějak známí, ale oni si ty sítě zrušili až v moment, kdy byli známí, buď, a nebo se jakoby proslavili tím momentem, že máš to štěstí a že se jakoby něco stane, nevím, mezi nebem a zemím prostě, jakože se říká takový to, že je ten moment, který jako tě udělá, což je, může to být nějaká televizní show, může to být nějaká spolupráce, může to být, já nevím, něco, jo, něco, co najednou tě jakoby vystřelí a pak už třeba ty sítě jakoby nepotřebuješ, jo, ale většinou to jsou ty lidi, co tenhle moment z toho něčeho, co je jako udělalo, zažili ještě před pár lety, před tím boomem těch sociálních sítí, jo, nebo prostě já nevím, když jsi z rodiny nějaký slavný, tak taky třeba nepotřebuješ ty sítě úplně jako tolik, jo. Ale zároveň myslím si, že a mám kolem sebe spoustu kamarádů, který nemají ani jedno z toho a zkouší to bez sítí a jde to hůř.
3: Hmm. Jako dostávají zpětnou vazbu, že by bylo fajn, kdyby to měli třeba?
2: No jasně, furt. Neustále. Jasně.
3: A ty to máš jak? Ty se přizpůsobuješ, štvetě to, nebo bojuješ proti tomu? Jak to děláš?
2: Já to mám tak, že já jsem byla v okruhu mých kamarádů jsem byla poslední, kdo neměl Facebook, poslední, kdo neměl Instagram a vždycky jsem říkala, že to je blbost. A pak mi moje dobrá kamarádka řekla, která je PRistka, mi řekla, že jestli jsem jako normální, a to je třeba už, nevím, 10 let, jo, nebo 15, jestli jsem jako normální, že nemám ten Instagram. A já říkám, já to nechci, prostě všechny věci, že jo, co říkají všichni lidi, co nemají sítě. A ona řekla, já vím, ale ty chceš být herečka, ne? Ty chceš být jako tanečnice. A já, no to chci. A ona, a já ti říkám, že za pár let bude všem úplně jedno, co jsi kde dělala. Co umíš, jak prostě seš dobrá nebo nejseš dobrá. Musíš mít ten Instagram. A já úplně, ježiš, to je hrozný. A ona, hele, ber nebo nech bejt, jako, chceš dělat něco jiného, nebo chceš být herečka? A fakt mi to takhle řekla, a jelikož já vím, že ona je fakt dobrá. A já říkám, a já nevím, co to mám jako dávat, nebo prostě, to úplně pitomí, ne, tam jakože, ahoj, snídala jsem mrkev, jo, prostě.
3: Právě to.
2: No, a ona říká, tak se na to vyprni, tak tam dávej pouze svoji práci. A já, jako jak? A ona, hele, vždycky máš plakát k představení, vždycky máš fotku z natáčení, vždycky máš a já, jako asi jo, a ona, no tak to udělej takhle. A začala jsem fakt jenom jakoby tohle tam sázet a fakt jsem ty výsledky viděla po nějaký době, že se mi třeba nějaký režisér ozval, že se mnou chce spolupracovat. A já říkám, ty jo, moc díky, to mám, znám tvoji práci třeba a my jsme se někde setkali, nebo od koho, nebo to. A ten člověk mi řekl, no já sleduju tvoji práci jako na sítích, vím, čemu se věnuješ a je mi to sympatický. A já, wow, cože, to existuje jako, jo. A teď už taky jsem já, nemám nějaký čísla, nevím, 4, 5, něco takového, pár tisíc jakoby, ale už se mě na to někdo ptal, jako kolik prostě jich mám a já se vždycky musím podívat, protože si to nepamatuju.
3: Že se tě někdo ptal v rámci nějakého castingu?
2: Jasně.
3: To je běžný.
2: Jasně. Nebo v rámci small talku, že mi řekne, hele, já si myslím, že ty by ses nám hodila na tohle, ty jenom i jaký máš sítě? A já říkám, nevím, hezký. A on...
3: A v rámci herectví, jestli můžeš prosadit, nebo té choreografie?
2: Herectví, moderace i choreografie.
3: Prostě je to balíček.
2: Je to prostě balíček. Je to prostě jako ty, jako Eliška, jako člověk. Prostě kolik tam máš těch čísel. A já se podívám, pak řeknu to číslo a ten člověk udělá, no, tak to, ale musíme k tobě dát ještě někoho, kdo má zatím nulu. A nebo mi řekne, jo, hele, to seš takový ten lokální influencer, to je v pohodě, takový ten...
3: Mikro.
2: Děkuju, mikroinfluencer. No, a takže já jsem si sama pro sebe ty sítě zarámovala tak, že já tam budu dávat práci a dovolenou někdy, protože chci mít deníček z mých dovolených a to se mi jakoby líbí, ale třeba z hlediska bezpečnosti, a na to bych tady chtěla docela apelovat, jestli to někdo poslouchá, já bych si tam v životě nedala, kde bydlím, v životě bych si nedala fotku z okna z obýváku, v životě bych tam nedávala tyhle ty věci, protože i když jsem velmi málo veřejně exponovaná, tak jsem měla už nějaké zkušenosti prostě s nějakýma stalkerama a takhle a je to hodně nebezpečný a lidi si to neuvědomujou, takže prosím, nedávejte na sítě, kde bydlíte a kde se často pohybujete, je to hodně zrádný. A třeba i když cestuju, tak dávám až zpětně, kde jsem byla. Protože já většinou cestuju, takže jsem v nějakém městě, pak jako jdu dál. A až když jsem třeba o jedno, o dvě města dál, tak dávám, kde zrovna jsem. čistě jako z bezpečnostního hlediska. Takže já mám ty sítě opravdu jako pracovní nástroj a málo kdy tam právě sdílím nějaký osobní věci, jako to, že mám kluka, jsem tam dala asi až po dlouhý době, protože se mě na to ptala Šimonova mamka a chtěla to vědět. Tak jsem to udělala, ale jako jinak tam, pokud mě kamarádi nevyfotí, že jsem s nima na kafi, tak já nedělám, jakoby, to jsme na kafíndu prostě, protože to není moje práce a já prostě tam nechci dávat, no.
3: Dobře, ale i tak je to tvůj pracovní nástroj?
2: Ano, určitě.
3: A neštve tě to, že musí být? Z těch reakcí, co jsi měla před 10 lety, tak...
2: Moc?
3: Tak si nechtěla úplně.
2: Jsou chvíle, kdy já vždycky říkám, že se moc těším, až budu hodně bohatá a bude to za mě někdo dělat. Já se hodně často jakoby vstekám a fňukám a osciluju mezi tím, že jsem jako super pracovitá a super výkonná a mezi tím, že jsem ufňukaná troska, která prostě není schopná ani zvednout takhle prst a je úplně jakoby odepsaná. A když jsem právě v té jako trosce, tak prostě říkám, že nechci dělat faktury, nechci dělat tabulky, nechci dělat Instagramy, nechci dělat nic. A pak si prostě řeknu si všechno to, co dělám, můžu dělat právě proto. Jo, jako já kdybych prostě, a třeba ne, třeba by to nebylo tak hrozný, ale to, kde jsem teď, součástí toho je i, že dělám daňový přiznání. Součástí toho je, že jsem si sama udělala webové stránky. Pane bože, ale já věřím, že kdybych to neudělala, tak třeba nemám tolik skvělého studentstva na mých tanečních lekcích a tolik lidí se o tom nedozví. Kdybych, já tomu říkám Instagramiáda, vždycky. No to je prostě, že moment, udělám si Instagramiádu. A jedeš. Storíčka, nahodíš to tam, ahoj, tady budeme hrát, tady děláme stand-up, tady budu tančit, přijďte na moje lekce.
3: Jak dlouho to trvá, ta Instagramiáda?
2: No to je strašný, no. Jako, jak kdy, měla bych to asi dělat každý den, a to já ten prostě jako nedělám. No jak kdy, třeba když otevírám nový lekce, tak to jsou prostě třeba 2-3 hodky denně, že jo, tam prostě strávím a klikám jak blázen, ale proto to dělám tak, že dělám půlroční kurzy, abych tu Instagramiádu mohla dělat jednou za půl roku a pak měla prostě pohov, když třeba s podcastem, tak to je hned, že jo, to tam prostě jenom jakoby dáme screenshot, že jsme natočili rozhovor nebo video, že jsme měli rozhovor s tímhle člověkem, ale třeba teď Instagramiáda k filmu Čika Čeka, tak už trvá, nevím, 3 týdny prostě.
3: Velká Instagramiáda.
2: Jo, ale je to super, protože tam je nově taková ta funkce přesdílet storíčko cizí, takže to já dělám teď.
3: Vypůjčuješ si.
2: Jo, že jakoby scrolluju, ale koukám, a tady někdo dal, tak já to přesdílím jenom, to je náš film. Jo, to je, tady jsem vyfocena, tak to jenom přesdílím zadarmo takový, no. Takže to je dobrý, že trvá to prostě a vždycky, když se vstekám, tak si říkám prostě, hele, chtěla jsi to, tak prostě tohle je součást toho, no. Když chceš mít hezký byt, musíš i umýt záchod prostě. Jakože tak to je. Ještě nemám prostě na uklízečku, no.
3: Eliško, řekni mi ještě, když, jak jsme říkali, tak nejseš jenom herečka, pohybuješ se v tom oboru prostě z více stran. Když to tak sleduješ, tak jaký další tlaky podle tebe dneska mladí herci a herečky řeší, o kterých se třeba moc nemluví? Protože zmínili jsme to tělo, zmínili jsme nějaký vzhled, zmínili jsme ty sítě. Co dalšího je těžký pro to uspět dneska?
2: No i já si myslím, že ty sítě asi jsou hodně důležitý ještě zmínit v tom slova smyslu nějakého jako mentálního zdraví. Protože nejen ty sítě, ale vlastně i to, že máš být neustále na telefonu. A to nemusí být na sítích, jo. Ale prostě to, že ti přijde prostě SMSka, tady self-tape, prostě tedy sama se natoč, jak prostě piješ vodu a moc ti to chutná a pak zaštěkáš jako a pošle to ze 3 úhlů a pak taky představení, potřebujeme to do dnešních 16 hodin prostě. A ty, ježiš, já jsem, ale tady dělám věci a teď jako, jo, tak třeba tohleto, jo, jako když jsem si dala 3denní detox od telefonu, tak jsem pak zjistila, že mi utekly třeba 2 castingy, protože jsem prostě...
3: Prostě to nedostala.
2: Protože jsem prostě na tu SMSku se nepodívala a protože jsem prostě, jakoby to, jo, nebo to, že ti spontánně někdo, já třeba mám to, že mi lidi píšou na Instagramu, na Messengeru, naštěstí nemám TikTok, na WhatsAppu, do SMSek a do e-mailů. Jo, to je kolik? To je 5 platform, ne? A já jako nevím, kdo mi kam píše, hey, what up, jo, půjdeš na kafe? A kdo mi píše, hey, what up, jo, mám tady pro tebe roli, protože to začíná všechno stejně. A já se v tom prostě nemůžu vyznat. A já bych musela být třeba 5-6 hodin denně, jako na telefonu nebo na počítači a reálně si jet ten office. jo? A mám pocit, že to takhle má jako spousta lidí, kteří dělají profesi jako já nebo jako ty, že jo, že ti prostě...
3: Právě si myslím, že to bude v hodně profesích, prostě být dostupný prostě 24/7.
2: Jenže tam je ten trouble, že moje práce není u počítače. Já, abych ten můj craft dělala velmi dobře, tak já potřebuju čumět na nebe, přemýšlet o věcech, číst si knihu, zažívat věci, být zavřená prostě v tělocvičně 2, 3, 4 hodiny bez telefonu, jo, koukat na zajímavý film a dostat inspiraci, nebo, ale já musím být takhle na tom telefonu. A když nejsem, tak je někdo naštvaný, režisér, producent, nevím, kolega, jo, a tak dále, a tak je to vlastně takový, že máš pocit, že bys neměl spát, abys jako něco nepropásil, takže tohle z toho FOMO tam určitě, čímž ale logicky, že jo, jedna a jedna jsou dvě, když takhle moc máš rozdvojený, roztrojený mozek a ještě čumíš do screenu a máš ten mikro jako stres, tak samozřejmě tvoje mentální zdraví na tom asi není úplně nejlíp, že jo. Takže to se můžeme jako všimnout, proč většina herců v jistý moment utíká do lesa někam, že jo. A z té svojí chatičky dojíždí na rozhovory, dojíždí na natáčení prostě a tak dále. To není náhoda. To prostě není náhoda, no.
3: Když se ještě vrátím obloukem k tomu tělu, jak jsme se bavili na začátku, k té kráse. Tak mě zajímá, jaký podle tebe má obecně dopad na společnost, když právě ve filmech, v nějaké popkultuře pořád vídáme jen jeden typ krásy. Co to vlastně dělá v celé té společnosti?
2: No, dělá to třeba to, že já s mojí velikostí 38 řeším, co si vezmu dneska na sebe na rozhovor, protože se budeme bavit v úzovkách o tom, že jsem tlustá, že mi to někdo řek, a já tady řeším, že budu sedět. No to je hrozný, ne? Že prostě moje břicho bude jako dělat věci, takže si na sebe vezmu pytel, třeba.
3: Nebo to vypadáš výborně.
2: Děkuju, ty taky. Nebo to s náma dělá třeba to, že prostě... Já jsem řekla, že to řeknu, já to prostě řeknu. Byli jsme na výletě teď s mým klukem a měli jsme s sebou svačinku. Prostě ovoce, zelenina, nějaký sýr, něco. A já jsem si dávala kousek toho a nechtěla jsem si dávat to pečivo. Že jo? Protože pečivo by se nemělo jíst. Takže jsem dlabala ten sýr a on mi v nějaký moment řekl, to jsi zblázila, ne, to asi nesníš všechen ten sýr. A já... Co je, proč ty mi ho závidíš? A on, no ne, tak to budeš mít tak 180 kg, když sníš tolik toho sýra, ha, ha, ha. S2-3 a já jsem se rozbrčala strašně, že jo. A on, já jsem to taky nemyslel, já jsem to myslel tak, že sýr je jako tučnej a že to je nezdravý, jako pro, jako zdravý, on myslí na zdraví. On mi nechtěl říct, že jsem tlustá, ale já jsem slyšela, že můj kluk mi říká, že jsem tlustá a že budu tlustá, když s ním ten sýr. A já, ale tam jsou proteiny, já jsem nechtěla jíst prostě ten chleba. No a byl z toho chudák úplně v háji, protože jestli si něco nemyslí, tak to, že jsem tlustá, že jo. A tohle to třeba s náma dělá, když vidíme pořád všude ta dokonalá těla. A já nedovedu popsat tu radost, když jsem viděla jeden francouzský film, bohužel si nevzpomenu, jak se jí jmenoval, ale byl o jedné sexuální pracovnici, která... měla prostě bohatství, jo, měla prostě o pár ještě velikosti víc než já a byly tam fakt jako nestylizované scény toho, jak ta žena vypadá. To bylo nádherný. Já jsem tam byla se Šimonem Holým, s kamarádem, režisérem. Jsme byli na tom filmu a v moment, kdy ta herečka seděla v posteli, byla scéna nějaká, že měla mít jako rande, ale pak se na to vyprdla a tak si vzala něco takhle k jídlu, pustila si serož a lehla si do postele v tom tričku. A ta žena neměla make-up, byla bez podprsenky, bylo to vidět pod tím tričkem a nebylo to sexy, jo? Nebylo to jakoby, tady mám takhle bradavky a omylem mám odlesk prostě na šíji, ne. Bylo to jako, že se tam rozkydla, normálně tak, jak my to děláme, že jo? Mm-hmm. Rozkydla se do postele, ještě se jí, myslím, to trošku povyhrnulo, takže jí byl malinko vidět jakoby ten špíček a ještě se jí takhle jako zaseklo do toho prostě bříška. A já jsem si řekla, ježiš, to je tak skvělý, já se můžu k někomu vztáhnout. Já vidím člověka, který vypadá jako já, který vypadá normálně prostě. Jo, nebo taky
3: jako
2: se...
3: všichni, když jako, se lehnou.
2: No přesně, nebo se tam oblíkala a tak a pak si takhle sedla v té potvrdě a každému, i když máte jakoby malinkou velikost, tak minimálně ta kůže se jakoby tady, že jo, nařasí a tak. Ale ona ještě tam měla prostě nějaký materiálek, takže jí to normálně udělalo jako bříško. A, ale nebylo to téma, jo, ona se bavila dál v tom dialogu, co tam dělala a já si říkám, to je skvělý, já jsem byla ohromená tím, že vidím ženský tělo tak, jak ho vidím třeba na koupáku. Víš? Jako úplně normálně. Já jsem si říkala, jo, prostě existuje diverzita, to je dobrý, já jsem taky taková, víš, a cítila jsem se dobře najednou. Myslím si, že to je fakt důležitý, jakože někomu to může připadat jako hloupost, Ale já jsem teď nedávno, právě po té diskuzi o tom síru, jsem mýmu klukovi řekla, že jsem na to hrozně vsteklá. Dobře, on se mě snažil uklidnit nějakýma řešma, jestli to není moc povrchní uvažovat o tom, jak vypadám a že to myslí dobře, no, ale prostě, no. A já jsem mu řekla...
3: Nebyl žena prostě.
2: No, ale já jsem mu řekla, víš, já mám prostě pocit, že úkolem nás žen od té doby, co se narodíme, je zhubnout. A nebo zůstat hubená, když jsem hubená. Hmm. Jakože to je fakt normálně, že to je HPPčko každý ženy. Ať už jako se staneš matkou nebo ředitelkou země koule, nebo máš 50 tisíc zaměstnanců, tak to, jakou máš postavu, je prostě alfa a omega všeho. Fakt mám pocit, že to tak je. A ty, co to tak nemají, tak dost často buď kecaj, anebo trošku na to rezignovali. Jo, ale já třeba mám kolem sebe i holky, které měly takzvaně tu dokonalou postavu, velmi štíhlou a to, a jelikož už třeba je jim jakoby skoro ke 40 nebo tak, ta postava se lehce mění, pořád vypadají absolutně geniálně, ale protože jakoby tahle kůže je najednou tady, opravdu o takhle moc, tak oni, hele, tady se mi děje něco, to je špatně, problém, alarm, začala jsem chodit na pilates. A já říkám, a baví tě to? Nenávidím to. A já, proč tam chodíš? No, protože ta kůže se pohla o ten centimetr a to je už jenom cesta do pekel. A já si říkám, tyjo, takže fakt já si myslím, že prostě cesta, nebo jako úkolem nás žen od té doby, co se narodíme, je zhubnout. A nebo si udržet váhu, která je hubená.
3: Tak to musíme měnit a ukazovat to ve filmech, jo, na Instagramu.
2: Jo, no.
3: Říká Eliška Soukupová, moc děkuji, že jsi přišla.
2: Taky děkuju.
3: A tohle byl pořad Impact. Tentokrát jsme se bavili o tom, jak se mají mladí herci a herečky a taky, jestli je velikost 38 stále považována za běžnou. Těším se na vás u dalšího dílu.
0: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: 14 hodin na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas.
2: Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave.
1: Můj rozhlas.
2: V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
3: Modeláři.
2: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem
4: na rádiu Wave.

0: callback, all right?
1: Krásný dobrý večer, posloucháte Radio Wave, od mikrofonu vás zdraví Banán.
2: Viktor, modeláři, dohromady se to jmenuje, už 286 dílů.
1: Přesně tak, jmenuje se to modeláři 286 dílů, to je neuvěřitelný. O to jsem radši, že jsme to otevřeli takovouhle nádhernou písničkou. Já jsem se úplně těšil vlastně na to, až ty dnešní modeláře budeme moc otevřít touhletou písničkou, že jsme se tady o tom bavili vlastně, když jsme sem šli do studia, jakou skladbu dáme jako první, a já jsem to měl vlastně úplně jasno, jo, protože ono to má takový pomalej nájezd, takový vlastně hodně emocionální, vybrnkávací, ten zpěv je položený vlastně v takovým hodně jako decentním nastavení, a pak se to rozjede do tohoto úplně nádherného finále, a je to nová skladba od kapely Fiddlehead, která se jmenuje Baby I'll Change. Je z EPčka, které vyšlo teď vlastně, a je strašně zajímavý, že vyšlo asi den potom, co Fiddlehead skončili svoje evropské turné, krátký týdenní. Takže oni vlastně tu desku vůbec neměli sebou, protože ta deska jako vyšla jako fyzicky teď a vyšla úplně těsně po tom turné, což jde úplně proti jako všem těm trendům, kdy ty kapely něco vydají a pak jedou na turné vlastně. Ale tady oni jeli na turné a pak něco vydali.
2: Turné, na kterém ty jsi dopsal
1: koncert. No, to bylo skvělý. No, to jako já vlastně jsem snil o tom, že uvidím Fiddlehead jednou, a mám tu kapelu strašně rád, a oni vlastně nikdy moc turné žádný jakoby nejezdili. Občas hráli v Londýně jednou třeba za dva roky, ale jako nikdy nehráli jako regulární turné. Teď to bylo celkem krátký, nakonec jeli asi jenom týden, kdy se jako na ten poslední týden vlastně přidali k turné Basement, a bylo to v Drážďanech, a právě v Drážďanech vlastně jsem viděl ten koncert, to znamená, že to byl první koncert Fiddlehead vlastně na tom turné, a zároveň asi 20. koncert Basement na tom jejich turné, a nemohl jsem si přát asi jako lepší jako prostředí a lepší možnost, jak Fiddlehead vidět, protože to bylo venku na takovém dvorku vlastně takového malého DIY centra Chemie Fabrik, bylo nádherný počasí, na tom venkovním pódiu vlastně hrály jenom tyhle dvě kapely, začínalo to ve 3:45, končilo to v 8:30. A oba ty koncerty, jako jak Fiddlehead, tak Basement, byly vlastně skvělý naprosto, jo? Že to mělo strašně jako vlastně takovou přátelskou atmosféru, ale zároveň to bylo divoký, mělo to energii, lidi prostě skákali z pódia a zpívali s kapelama, oběma texty, a obě ty strany si to naprosto maximálně jakoby užívali, mělo to dobrý zvuk, a já jsem tam odsaď odjížděl v 9 hodin večer vlastně úplně nadšenej, v 10 hodin jsme byli zpátky v Praze, bylo to v tomhletom ohledu.
2: Takže krásně strávené odpoledne,
1: úplně perfektní to bylo. A hnedka druhý den vlastně vyšel tenhle ten single, jo, který jsme si teďko pouštěli, a což bylo taky fakt překvápko, to nikdo nečekal. Maximálně se to dalo odhadnout podle nějakého designu na mikině tam, který je i na obalu té desky, to asi fakt nikoho nenapadlo, to mi došlo až potom druhý den. No a strašně rád jsem vlastně, že je nová muzika Fiddlehead, no, že to není celá deska, je to vlastně jednostranný 12 palec, ale ty všichni ty písničky z tři jsou skvělý, a tato je úplně, fakt, to fakt ukápne se. Zadíte si klip King, který je úplně výborný. A jinak vlastně ještě zajímavá věc je, že kytarista Basement hraje i ve Fiddlehead, takže oni vlastně, to, že spolu jeli turné, nebyla úplně náhoda, protože oni vlastně jeden ten člen je společný, přestože Basement je anglická kapela, Fiddlehead je americká, tak to tak nějak jako funguje už roky, a Patrick Flynn vlastně zpěvák z Fiddlehead, tak zpívá i ve Hard, a ty taky teďko měli nějaký koncert, takže mě tenhle ten typ jakoby hardcore rozhodně pořád oslovuje, a jsem moc rád, že jsme tady mohli dneska tu písničku zahrát. Má hrozně silný text, mimochodem.
2: A právě, co jsem viděl ten název, tak přemýšlím nad tím, o čem je.
1: On je vlastně o jeho tátovi, který umřel.
2: To nebylo na mém seznamu.
1: A to je právě na Fiddlehead je právě skvělá jedna věc. Ono to je prostě jako... Není to rozhodně nějakým způsobem kryptický, že by to musel člověk nějak jako luštit, jako o čem vlastně ty písničky jsou, jakoby, ale zároveň to absolutně není tak, že by to bylo jakoby nějakým fádním způsobem na první dobrou. Jo. Je to spíš, on má podle mě naprosto geniální jakoby dar vlastně popsat emoce tak, aby aby s tím mohli vlastně nějakým způsobem rezonovat i ty lidi, kteří jeho osobně nebo nějaký jako rodinný jeho vztahy třeba vůbec neznají. Mm-hmm. Jo, ale jako vlastně to, jak je to popsaný, jakoby je tak jako nádherně univerzální v dobrém slova smyslu, že to strašně jako rezonuje s těma lidma a mě osobně se to týká jako tak, já jsem toho nejlepším příkladem, si myslím. A to je na té kapele vlastně opravdu něco, co to se nedá podle mě naučit. Jo. To buď v sobě máš, nebo nemáš a pak to prostě v té kapele je, nebo to v ní není. No.
2: No a my teď můžeme vést debaty o tom, jak moc to je, nebo není v kapele Esa z lesa, kterou si budeme hrát teď, která vydala po nějaké době nový single, který se jmenuje Vykoupení. A Esa z lesa samozřejmě jsou tou kapelou, která vždycky emoce takzvaně přinášela prostě na stříbrném podnose a na talíři a v rámci toho, řekněme, emokoru, který už, to už myslím 16 let, co vydali debutové EPčko, což no, mě přijde věřím, vlastně no. Jako neuvěřitelná doba.
1: Jsem si tenkrát říkal, co to je za hrozný název.
2: Jo, no to tak...
1: A dneska už to beru vlastně jako úplně v pohodě.
2: Já to budu taky v pohodě, ale pořád jako nemám pocit, že by to byl dobrý název.
1: Jo, teda, jo.
2: Jako, ale zároveň si myslím, že to je i součást jako epíru té kapely, že vlastně hodně lidí k ním přirostlo vlastně i díky tomuhle názvu, který mu mohl být nějakým jako prostředníkem k tomu dostat se do té drásavé hudby. Oni tyhle ty emocionální výlevky prostě jako pumpujou pořád a ten nový single Vykoupení je toho důkazem. Má to být jakási předzvěst desky, která vyjde, ale až někdy později, možná příští rok. Každopádně Esa z lesa, jako oni nikdy nebyli ta jako ultra pracovitá kapela, že jo? Oni mezi těmi alby mají vlastně docela dlouhé prodlevy, a to i mezi EPčky, nejenom řadovkami. Na druhou stranu jsou to v vozovkách teprve dva roky, co vyšla předchozí řadovka, dokud vím, co mám. A teď teda s tímhle songem avizují něco dalšího. Povodí Ohře vyschlo, jak víme, ale tady duo Hryvňák Bouška samozřejmě spolu s Tomášem a Honzou Tyšerem, dalšími členy Esa z lesa, jedou dál a zní to zhruba takhle. Posloucháte Modeláře na Radio Wave.

0: Tak, SAS Lesa nejdříve, a tohle už samozřejmě nebyla SAS Lesa, to jste poznali, tohle byla Helen Svoboda. Jejíž jméno může čistě podle toho jména navádět jako různými geografickými směry. Každopádně je to hudebnice, která se narodila ve Finsku a od 5 let je v Austrálii. A jmenuje se Helen Svoboda, v pořádku samozřejmě. A tu jsme si hráli a ještě budeme hrát, protože vydala v červnu nové album, které se jmenuje Headwater, se kterým já teď trávím hodně času a chci, abyste to dělali taky, tak proto jsem tady takzvaně přinesl pár písniček. Ale ještě předtím ta ESA, co říct, no, ta jako kombinace nějaký introspektivnosti a trošku jako hraniční bolestínskosti, si myslím, že jako pořád maká svým jako správným způsobem. Co maká méně je ten vizuál, který tady k tomu singlu a k tomu takovýmu, to není ani klip, spíš takový jako ilustrační video malinko zvolili, ale na druhou stranu jako SR vždycky šla po nějaký trošku jako ne retroestetice, ale po něčem, co jako není na, s výjimkou toho alba Společnost psů, jako by tak vždycky šli po něčem, co není úplně na první dobrou jako hezké. Mm-hmm. A nejsem si jistý, jak dalece to je záměr, že právě tohle jako hezké není teda pro mě, jako má estetická stránka nebyla uspokojená, ale zároveň jsem s ním v míru jako v kontextu toho, co dělají za hudbu, a oni jsou ta kapela, která prostě kombinuje tu syrovost s nějakou jako elegancí, řekněme, nebo s nějakým jako trošku estetstvím, a nestydí se za to, že prostě chtějí sypat tu sůl do rán, a za mě to tak je v pořádku.
1: No, jako mě u té kapely vlastně přijde něčem zajímavý to, že za první, že to fakt je už 16 let, co vyšel ten toto EPčko, jo, to už je vlastně dlouho, jako, jo, a že už je to vlastně tím pádem trochu retro.
0: Jo,
1: jako, jo, že už jako, jakože tam je furt to, co tam bylo před 16 lety. Mně přijde, že to furt tvoří gro té kapely. A okolo toho, jakoby oni samozřejmě, jasně, že to není stejný jako před 16 lety, ale to, co mě na tom bavilo před 16 lety, mě na tom vlastně baví v pořád, jakoby, a to, co mě na tom trošku, nechci říct, ani štvalo, spíš moc nebavilo, jakoby, to tam taky je pořád.
0: Jo.
1: Jo, takže já si tu kapelu vlastně rád poslechnu, vždycky, když je nějaká nová hudba, tak na to okamžitě kliknu, a jsou písničky, které mě baví fakt hodně, jakoby, a třeba ta minulá deska, nebo ta poslední, jakoby, mi přijde super, jo, ale zároveň si myslím, že to kapela, která už vlastně celou dobu, co bude hrát, tak tam jakoby bude jakoby vlastně zůstávat opravdu takovej ten nějak něco, to, co si popsal ty jakoby před chvílí, a vlastně chápu, že to bude možná i někoho jako rozčilovat. Mě to jako nerozčiluje, občas nad tím maličko jako tak jako, ale hezkým vlastně způsobem jako protočím jako oči. Že to tam furt je prostě tak, jako cítit ten chep prostě v roce 2010 jakoby, no.
0: No a plus oni se fakt prostě nebojí těch velkých slov,
1: no,
0: jako
1: no.
0: Se vykoupení, jo, že jo, tak
1: jo,
0: prostě.
1: Jo.
0: Takže tak. No a Helen Svoboda, to je teda hudebnice, jak jsme si řekli, působící v Melbourne teda. Ta její deska Headwater vyšla na labelu Room 40, což je label hudebníka Lawrence Englishe, který tady taky čas od času připomínáme. A ta deska je hodně, hodně doširoka rozkročená. I proto si z ní budeme hrát ještě dva kratší songy, právě proto, abychom si nějak demonstrovali to spektrum, řekněme, které Helen Svoboda dokáže pojmout. Headwater, to je výraz pro pramen nebo pro horní tok řeky. Ona o té desce mluví jako o nějaké, řekněme, plavbě životem, kdy vlastně ta voda z toho pramene tam zůstává vlastně celou tu dobu. A Helen Svoboda je kontrabasistka, je to ten jakoby její hlavní nástroj. Tu desku skládala sama, anebo respektive v okruhu nějakých zpřízněných tady hudebníků a hudebnic. Je postavená na dvou kontrabasech, místy na dvou hlasech, na nějaké elektronice. A když mluvím o tom, že je to jako hodně rozšířené, široka rozkročené, tak to v některých případech je vlastně až kontrastní. Jo. Tady jsou tady songy, které jsou jako vyloženě křehké, pracuje se tady s nějakými folklorními nápěvy. Tam skladba, která se jmenuje Child, a ta vyloženě připomíná třeba až jako Shenandoah Connor v těch jejich prostě lamentech jako nejlepších. Místy je ta nahrávka úplně jako vyloženě horečnatá. Jo. Jsou tam, úplně jsem si toho představoval, jak prostě z těch smyčců odlítají ty žíně, jak prostě zběsile na to hraje, míří to jak nějaký, jako řekněme, rituální očistnosti. A ty klidnější momenty zase určitě pomrkávají někam směrem, řekněme, k folku. Mluvili jsme tady o Finsku, ona zároveň mluví o tom, že vlastně nějaké ty finské kulturní, folklorní kořeny vnímá spíše intuitivně, už protože tam by žila jenom prostě do svých 5 let, ale rozhodně jí nejde jako nějaké napodobování nějakých tradic, ale spíše, řekněme, intuitivní záznam toho, co v ní zůstalo, nebo co nějak prostě navnímala. My si teď zahrajeme skladbu, která se jmenuje Blair, a potom skladbu, která se jmenuje Veins. V té druhé právě hostuje Selma Savolainen, což je ten druhý hlas, ta hudebnice, kterou si přizvala právě tady k dokreslení tohodle. Na té desce je 16 tracků, což je relativně dost, ale zase ta deska je postavená na nějaké jako fragmentárnosti, až jako rozbitosti, a má to tak být. A já ji poslouchám teď hodně a fakt se mi to dostalo pod kůži, a myslím si, že i něco, co je takhle jako hodně jako nasekané, prostě není to ten typ té bezešvé desky, která prostě proplouvá, tak to může být jako nesmírně intenzivní. Tak Blur a Veins, Helen Svoboda, vy stále posloucháte Modeláře na Radio Wave.

0: Helen Svoboda v modelářích na Wave. Tohle byl pokus ukázat pár z těch tváří tady téhle aktuální nahrávky Headwater, která nedávno vyšla, taková jako přiznaně chaotická navigace životem, který je přesně takový deska, která jako je jako hravá, někdy zatěžkaná, zvídavá pořád, což je možná to, co mě u toho i drží, tak doporučuju.
1: Mně se to moc líbilo, Viktore, všechny ty tři písničky. Jakože úplně asi chápu, co tě na tom baví, a, nebo co tě tam vtahuje, nebo tě to pořád jakoby nějakým způsobem přivádí zase zpátky, protože tam je podle mě co objevovat. Tak když to působí dost minimalisticky vlastně někdy. Jo.
0: Jsou tam ono fakt v tom celku těch 16 tracků. Některé z nich jsou jako krátké, hodně třeba kolem minuty nebo něco přes. Některé jsou vlastně klasický písničkový formát, řekněme 4, 5, 6 minut, ale ten celkový obraz je vlastně hodně intenzivní a ano, je co objevovat a vlastně tak se to pořád mění, že se nedá nechat jako ukolébat úplně tím.
1: Jo,
0: takže Headwater, Helen Svoboda, tak. Měníme žánr.
1: No jo, měníme žánr, stejně jako mění Ceremony vlastně během toho svého 20letého jako fungování. Nebo ono je to vlastně trošku relativní. Jako Ceremony je taková kapela, kde se vlastně v té hardkorové scéně pořád jako vedou dost zásadní disputace o tom, jak moc se ta kapela změnila od té první desky. Ta jejich první deska, která se jmenovala Violence Violence, je vlastně nahrávka, která je téměř jakoby power violenceová. To znamená, že je fakt hodně rychlá, jsou to skladby všechno okolo minuty, je to vlastně fakt jako brutální hardkorová nahrávka ze vším všudy, s tím, že to má opravdu takové až jako power violence postupy, jsou tam hodně sypačky, je to takový fakt nahoru dolů prostě. A ta druhá deska vlastně taky, a ta už vyšla na Bridge Nine, což už jako naznačovalo, že přeci jenom jako tam začal převládat víc takový ten klasičtější hardkorový element, a to všechno potrhla ta třetí, dneska už naprosto kultovní deska Ronert Park, která vyšla 2011, myslím, právě na Bridge Nine, a jako je to vlastně jakoby opravdu jako podle mě dokonalá jako hardkorová nahrávka té doby, jo, kde jsou slyšet ještě pořád ty kořeny, hodně tvrdý, ale zároveň ty písničky jsou najednou hitový, jako jsou tam věci, kdy okamžitě vlastně na těch koncertech začali všichni prostě zpívat ty texty, které tam jsou. A další nahrávka, která se jmenovala Zoo, už vyšla na Matador, a tam se najednou začaly objevovat nějaké jakoby postpunkový jakoby motivy, že jo. To pak potrhla L-Shape It Man, pátá, která vyšla taky na Matador, a minulá deska, která se jmenovala, to byla šestá nahrávka, tak ta vyšla na Relapse, ale je tam vlastně strašně moc různých synťáků, kláves, a je tam vlastně opravdu hodně velký ten jakoby postpunkový feeling, ale pořád jsou to prostě Ceremony pro mě, ta kapela vlastně si uchovala od začátku něco, co tam vlastně jakoby, i když se ta muzika dostala vlastně od té první desky úplně někam jinam, tak to najednou to furt to tam má něco, co vlastně nikdy nepřestala být díky tomu jako Ceremony pro mě hardkorová kapela. Jo, a i na těch koncertech to tak vypadá. Oni, i když hrajou ty postpunkové skladby, anebo vůbec způsob, jak jim dokážou postavit ten playlist, který stojí jak na těch postpunkových skladbách, tak na těch hardkorových skladbách. A strašně to funguje vlastně. Jako lidi pařejí prostě na všechno. Jo. A teď mi dávají novou desku, už sedmou, která se jmenuje Tell Me Your Dream. Chází zase na Relapse a zatím jsou z ní venku tři singly. A mně se na těch singlech strašně líbí, že každý je zase trošku jiný, ale přijde mi, že tam celkově je malinko takový jakoby ústupek od těch kláves a od toho klávesového postpunku té minulé desky, a je to prostě zase maličko návrat někam k té desce Zoo, což byla vlastně ta první nahrávka na Matador, kdy to má zase takovej jakoby trošku víc jako punkovej feeling, ale jako fakt punkovej, ne úplně hardkorovej, ale spíš takovej jakoby takový trošku podvratný a zároveň docela i vtipný v něčem, takže teď si dáme tři skladby, všechny ty tři singly.
0: To se nestává často, že byste dotáhl takový množství.
1: Protože mi to přijde vlastně, že se to dá na tom jako krásně demonstrovat ty odstíny, který podle mě ta deska bude mít, a i vlastně způsob, jakým ta kapela pracuje s tím, že nahraje jako tři písničky, vydá jako single, který jsou součástí nějaký desky, každá ta písnička je fakt jiná, ale naprosto dokonale to prostě ve finále jakoby všechno jako dává smysl. No. Takže pojďme na to.

0: Demon, je to už jejich sedmá nahrávka, všechny tyhle ty tři tracky jsou podle mě skvělý a já se na to strašně těším. Podle mě to bude hrozně zábavná deska v něčem.
1: Zábavná je to slovo, co mě teď se trvalé napadlo, když hráli
0: ale zároveň
1: česky,
0: prostě jsou punk rockový písničky, no, jako, ale takhle nějak si představu, že by měl znít jako hardcore punk v roce 2026.
1: Tak a já jsem rád, že si zrychlil tempo vyprávění, protože moc dobře víš, že nám zbývá už málo času na to, že máme ve frontě ještě jeden 9-minutový track.
0: Teď nám dobo, tak já taky
1: zrychlím a řeknu úplně to nejdůležitější, abyste se potom mohli ponořit do takového jako nádherného kytarového ambientu, elektroakustické, takového jako rozjímání, které vyjde na labelu Cranky, což je co napoví 4. září. Ta nahrávka se jmenuje Windy and Carl Meets Octagon Conservatory. Ta kapela, nebo respektive setkání dvou dvojic se jmenuje Windy and Carl with Octagon Conservatory, což míří k tomu, že Windy and Carl jsou jedna dvojice, Octagon Conservatory jsou druhá dvojice a to setkání v názvu je hodně zavádějící, protože oni už se znají nějakých 30 let, ale až teď nahráli první společnou nahrávku. Nádhernou věc, která tak jako krásně vzdoruje času, která vznikala tak, že oni se prostě potkali, domluvili se teda, že po těch letech něco nahrají, udělali nahrávací session, pak si dali pauzu, trošku si to jako rozmysleli, pak dotáhli nějaký myšlenky, donahráli něco, navrstvili tam věci a pak řekli, že z té nahrávky, když to poslouchali společně ve studiu, najednou slyšeli i zvuky, které si nikdo nepamatoval a tyhle duchové jsou v té hudbě jako nesporně přítomní. Moje první asociace, když jsem to poprvé slyšel, byly Zelian Opel, respektive Matt Christensen, taková ta jako rozjímavá, příjemně vzdušná něha a podobně jako u Zelian Opel je tam taky okamžitě zřetelné, že to je hodně emocionální hudba, ale zároveň v případě tady téhle kapely nebo tohohle setkání těch čtyř lidí je ta emocionální rovina jakoby unikavější a hůře uchopitelná. A je to nádherné celé, prosím vás.
0: Tak si to dejte. Tak si to dejte před desátou hodinou.
1: Tak, ta skladba se jmenuje Elvin Loving. Venku je ještě jeden single, když tak můžete se potom ještě dokrmit. A celá ta deska bude venku v září na Cranky, můj oblíbený label Nádhera. Děkujeme, že jste poslouchali a těšíme se zase za týden.
0: Dobrou noc.

0: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
1: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Yeah. Yeah.

0: Pleják.
1: Pleják.
2: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.

0: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelisti.
2: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
3: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.